0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle odborů by se vláda v rozpočtu měla zaměřit také na příjmovou stránku. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a do Česka dorazí ochlazení. Na západě bude kolem 18 stupňů, na Moravě až kolem 30. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun stále budí emoce. Kromě opozice zasedají ministři k jednacímu stolu také s odboráři. Jak řekl v presklubu předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, i jeho tak vysoký schodek překvapil, podle něj ale rozpočet obsahuje velkou řadu potřebných položek. Zaměřil by se ale více na příjem do státní kasy, třeba i zvýšením některých daní.
2: Já si myslím, že to je jedna z možností, určitě by se tím vláda měla zabývat a my to určitě budeme podporovat. Nicméně my jsme byli dlouho kritikem toho, že se zrušila superhrubá mzda. Už když se rušila, mělo to být na nějakou určitou omezenou dobu. Tím neříkám, že by se měla samozřejmě vrátit, ale myslím si, že tady by se vláda měla ubírat i větší progresivním zdaněním, že bychom se měli podívat na korporáty, obrovské prostředky finanční odchází z České republiky v dividendách, takže myslím si, že ten prostor pro tu přímou stránku je poměrně velký.
1: Celý pořád si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Probírali centralizaci vysoce specializované péče nebo chystanou legislativu. Po schůzce řekl, že nezaznamenal, že by v některém z témat měl s prezidentem rozpor. Krátce se bavili i o očkování proti chřipce v lékárnách, které ministr Vojtěch navrhuje, ale na kterém není shoda ve vládní koalici ANO, SPD a motoristů. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům, jak uvedl izraelský ministr zahraničí. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To oznámili Británie a 11 dalších západních zemí. Hokejista Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci pak zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty ve středu půjdou rapidně dolů, a to především od západu České republiky, kde se bude postupně zatahovat. A už z rána čekáme, že na západě může pršet, můžou přijít také bouřky, teploty do 18 stupňů Celsia. Naopak na východě Česka ještě můžeme přes den naměřit až 30 stupňů Celsia. Přeháňky, bouřky a ochlazení tam totiž dorazí až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Na vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala veto Senátu ohledně zrušení některých pravomocí prezidenta republiky. V Národním parku Šumava nalezly asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s chemikáliemi. A teploty budou kolem 18 na západě, 30 stupňů na východě, postupně se ale ochladí na většině území Česka. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Sněmovna opět schválila hlasy vládní koalice zrušení pravomocí prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veto Senátu, podle kterého je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednicích, dostane k podpisu právě prezident Petr Pavel. Ten už v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod. Odpůrci už navíc předem avizovali, že normu v případě přijetí napadnou u ústavního soudu. Iniciovat to chtějí mimo jiné hnutí STAN, Piráti a kritici z řad senátorů. V Národním parku Šumava bylo nalezeno asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například rtutí nebo arzenem. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený. Situaci označil za přírodní katastrofu a doplnil, že na podzim začne sanace území.
2: První etapa je naplánovaná právě od konce září do počátku listopadu. Je to z toho důvodu, že v pozdějších měsících bychom již nemohli konat. Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe, kdy budeme postupně odvážet těch 1000 tun té zeminy, která je kontaminovaná.
1: Na místě pokračuje další průzkum, například jestli nebyla kontaminována spodní voda. Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimír Putin a Donald Trump si telefonovali o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci mluvili o možné výměně vězňů, napsala Reuters. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou asi 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Do Česka přichází ochlazení, a to od západu. Na západě Česka proto čekáme už nad ránem přehánky, místy také bouřky, které se postupně budou přesouvat na východ. V západní části Česka tak naměříme kolem 18 stupňů Celsia, naopak na východě to může být stále kolem 32 stupňů Celsia, ale postupně se bude ochlazovat také tam. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle odborů by se vláda v rozpočtu měla zaměřit také na příjmovou stránku. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a do Česka dorazí ochlazení. Na západě bude kolem 18 stupňů, na Moravě až kolem 30. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun stále budí emoce. Kromě opozice zasedají ministři k jednacímu stolu také s odboráři. Jak řekl v presklubu předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, i jeho tak vysoký schodek překvapil, podle něj ale rozpočet obsahuje velkou řadu potřebných položek. Zaměřil by se ale více na příjem do státní kasy, třeba i zvýšením některých daní.
2: Já si myslím, že to je jedna z možností, určitě by se tím vláda měla zabývat a my to určitě budeme podporovat. Nicméně my jsme byli dlouho kritikem toho, že se zrušila superhrubá mzda. Už když se rušila, mělo to být na nějakou určitou omezenou dobu. Tím neříkám, že by se měla samozřejmě vrátit, ale myslím si, že tady by se vláda měla ubírat i větší progresivním zdaněním, že bychom se měli podívat na korporáty, obrovské prostředky finanční odchází z České republiky v dividendách, takže myslím si, že ten prostor pro tu přímou stránku je poměrně velký.
1: Celý pořád si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Probírali centralizaci vysoce specializované péče nebo chystanou legislativu. Po schůzce řekl, že nezaznamenal, že by v některém z témat měl s prezidentem rozpor. Krátce se bavili i o očkování proti chřipce v lékárnách, které ministr Vojtěch navrhuje, ale na kterém není shoda ve vládní koalici ANO, SPD a motoristů. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům, jak uvedl izraelský ministr zahraničí. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To oznámili Británie a 11 dalších západních zemí. Hokejista Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci pak zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty ve středu půjdou rapidně dolů, a to především od západu České republiky, kde se bude postupně zatahovat. A už z rána čekáme, že na západě může pršet, můžou přijít také bouřky, teploty do 18 stupňů Celsia. Naopak na východě Česka ještě můžeme přes den naměřit až 30 stupňů Celsia. Přeháňky, bouřky a ochlazení tam totiž dorazí až odpoledne nebo k večeru. Tolik zprávy, další 5 za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala veto Senátu ohledně zrušení některých pravomocí prezidenta republiky. V Národním parku Šumava nalezly asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s chemikáliemi. A teploty budou kolem 18 na západě, 30 stupňů na východě, postupně se ale ochladí na většině území Česka. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Sněmovna opět schválila hlasy vládní koalice zrušení pravomocí prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veto Senátu, podle kterého je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednicích, dostane k podpisu právě prezident Petr Pavel. Ten už v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod. Odpůrci už navíc předem avizovali, že normu v případě přijetí napadnou u ústavního soudu. Iniciovat to chtějí mimo jiné hnutí STAN, Piráti a kritici z řad senátorů. V Národním parku Šumava bylo nalezeno asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například rtutí nebo arzenem. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený. Situaci označil za přírodní katastrofu a doplnil, že na podzim začne sanace území.
2: První etapa je naplánovaná právě od konce září do počátku listopadu. Je to z toho důvodu, že v pozdějších měsících bychom již nemohli konat. Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe, kdy budeme postupně odvážet těch 1000 tun té zeminy, která je kontaminovaná.
1: Na místě pokračuje další průzkum, například jestli nebyla kontaminována spodní voda. Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimír Putin a Donald Trump si telefonovali o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci mluvili o možné výměně vězňů, napsala Reuters. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou asi 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Do Česka přichází ochlazení, a to od západu. Na západě Česka proto čekáme už nad ránem přehánky, místy také bouřky, které se postupně budou přesouvat na východ. V západní části Česka tak naměříme kolem 18 stupňů Celsia, naopak na východě to může být stále kolem 32 stupňů Celsia, ale postupně se bude ochlazovat také tam. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A dobré středeční ráno vám přejeme.
2: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
3: Dobré ráno, dnes se slavnostně otevře nejmodernější onkologické centrum v Česku. Hypotéky jsou teď nejdražší za poslední 2 roky. D1 na Prahu blokuje nehoda 2 kamionů. V areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze dnes dopoledne otevřou nové, nejmodernější onkologické centrum v Česku. V něm mají lékaři zajistit komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Podrobnosti k centru řekla Frekvenci 1 mluvčí nemocnice Martina Dostálová.
4: V areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes slavnostně otevírá onkologické centrum, které bude zajišťovat komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Jeho cílem je rozšířit kapacity onkologické péče a především zrychlit a zjednodušit cestu pacienta od podezření na nádorové onemocnění ke stanovení diagnózy a zahájení správné léčby.
3: V centru se podle Dostálové lékaři zaměří i na prevenci. Součástí prohlídek budou i screeningové programy. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona, jež má podle předpokladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Poslanci opakovaně projednají také vládní předlohu o opětovném zavedení EET, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Hypotéky jsou zase o něco dražší. Průměrná sazba hypoték v září podle hypoindexu meziměsíčně stoupla o 0,9% na 5,51%. Zvýšila se po 6. v řadě a je nejvýše od ledna roku 2024. Porucha trakčního vedení dnes omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky nejezdí kvůli popadaným stromům na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Omezení v dálkové i regionální dopravě předpokládají České dráhy do 12:30 odpoledne. Dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu. Spojené státy eskalují obchodní vyhrocenou válku s Kanadou. Od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci to oznámil Bílý dům. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada i nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. S domácí Townsendovou Taylor porazili Španěl americký pár Buxaová-Martinezová 6-4 a 6-2. V semifinále nastoupí česko-americká dvojce proti Belgičance Martencové s Ruskou Schneiderovou. Linda Nosková čtvrtfinálovou bitvu se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou prohrála a končí před branami semifinále. Ve vyrovnaném souboji podlehla obhájkyni titulu 6-7, 6-3 a 6-7. A v rozhovoru s českými novináři Nosková po zápase se řekla, že jí prohra bolí ještě víc, než kdyby byla po jednoznačném průběhu.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Zatímco na západě Čech už vydatně prší, na Moravě je stále krásně jasno až polojasno. Mnoho míst má navíc za sebou tropickou noc, kdy teploty nespadly pod 20 stupňů. Přes den se republika rozdělí na 2 části, zatímco na Moravě zůstane až do odpoledne slunečno a teploty tam vystoupí až na 32 stupňů. V Čechách bude velká oblačnost a na většině území bude postupně pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí déšť, místy i bouřky až později odpoledne. Teploty rozdílné, na západě republiky dnes jen kolem 18, na východě až na zmíněných 32 stupních.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: A čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu.
5: Dopravní nehoda 2 nákladních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 na exitu 196 z Brna na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A na příjezdu do Brna po dálnici D2 se tvoří kolona nákladních vozidel. Popojíždět budete již od 5. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A po zprávách 6 už startuje na frekvenci 1 ráno s Mírou a Lubkou.
1: Jsme tu, hezké ráno vám přejeme.
2: Hezké ráno, jsem tu. Jsem ráda, že jsem tu.
1: Jak pak to?
2: Protože ten fičák, co byl dneska ráno u nás.
1: Bála se, že ti to odnese střechu nad
2: hlavou. Všechno, že mi to odnese.
1: A s tebou?
2: Vzbudilo mě to, samozřejmě. Vzbudilo mě to, protože venku fakt to burácelo strašně. Já jsem si říkala, tyjo, co to je, než mi došlo, že je to fakt vítr, že spím u otevřeného okna. Tak jsem se šla podívat, jestli máme.
1: Asi vítr máchale.
2: Přesně.
1: Nárazový vítr velmi silný, mění se nám počasí, to je jasná věc, jak jste slyšeli, jakoby nestačilo, že se blíží volby, tak republiku dnes rozdělí na půl.
2: I počasí,
1: zatímco na Moravě opravdu ještě tropit dneska, tak v Čechách už se to začíná kazit postupně od západu. No a...
2: Už jsme taky zmokli dneska ráno, no.
1: Už jsme lehce taky přimokli, ale tropická noc 9. září.
2: No to je hustý. A víš, co je na tom nejhustější, Míro? Že v podstatě ta noc je teplejší, než bude v Čechách odpoledne.
1: Jo, takže pokud jste si chtěli užít teplo, tak v noci.
2: Tak v noci.
1: Přes den bude míň. To je celkem zajímavý úkaz.
0: A Lubka Ponížilová.

0: šance jedna s vámi, 3 minuty před 7:15 je mojí povinností. Zahrát
1: alespoň
0: kousek téhle písně.
1: Je to tak, Daniela má dneska svátek.
2: Já nevím, kdy to tam zazní. Teď možná, počkej.
1: Počkej, ještě chvilku. Teď to bude.
0: Já jsem to dobře nastavil, viď?
1: Počkej, tak počkáme. Jako spěcháš někam?
0: Prostě ta písnička se jmenuje Daniela.
1: Jo.
0: Můžete jí poslat nějaké Daniele k svátku dneska.
3: Horoskop Frekvence 1.
4: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, milí přátelé, vítejte u středečních horoskopů. Dnes je Evropský den recyklace baterií. Svátek slaví Daniela, Omar a Neklan. Gratulujeme. Slunce v paně uhlazuje ostré hrany a odstraňuje nedorozumění. Luna ve lvu má oheň v srdci. Nezmatkujte, můžete se zamilovat i pohádat. Co čeká pany? Čeká vás den, ve kterém by neměla chybět nějaká překvapení. Barometr lásky stoupá. Váhy dovolená vám prospěla, ale zamyslete se nad svým životním stylem. Určitě nebude od věci, když začnete dodržovat zdravou životosprávu. Štíři, cítíte se spokojeni, když si můžete rozhodovat po svém. Těžko se tak ale dočkáte vyznání lásky, když sami šetříte lichotkami a dvořením. Střelci, obdiv jisté osoby posílí vaše sebevědomí. Zatím jde jen o nepatrný náznak, ale i ten potěší. Kozorozi, v zaměstnání půjde vše jako po drátkách, ale váš vztah bude potřebovat trochu vyladit. Chtě nechtě zřejmě budete muset řešit nějaké rodinné záležitosti. Vodnáři, dál už nemůžete odkládat kontrolu svých výdajů. Mohli byste něco přehlédnout. Neignorujte fakta. Ryby, nejlépe se dnes budete cítit s lidmi podobného smýšlení. Škarohlídům se vyhýbejte, na hloupé otázky a poznámky vůbec nereagujte. Berani, nejen fyzička, ale i psychika je důležitá. Úspěchu dosáhnete jen tehdy, vydržíte-li být v klidu. Vyjadřujte se opatrně, nic neřešte horkou hlavou. Víci preferujete zodpovědnost a stabilitu. Od rána si povedete přímo mistrně. Budete nadšení z toho, co se vám podaří, díky čemuž se budete těšit oblibě přátel i okolí. Blíženci, přes den se projevíte jako dobrý a zkušený stratég. Ani v lásce nepřijdete zkrátka. Uspokojení vám nepřinesou jen vášnivá obětí, ale i dlouhé intelektuální debaty. Radci, především je důležité, abyste byli za každých okolností přirození. Nechte starosti odplout a oni nad vámi přestanou mít moc a opět nabudete pocit, že svět je plný nadějných příležitostí. Lvi, vaše popularita stoupá, ale zároveň se objevují různé nástrahy. Dobře vám udělá jakákoliv činnost spojená s rytmem přírody. Milí přátelé, dnes se zaměřte na práci a večer na milostný život. Jste-li nezadaní, narazit na lásku můžete doslova všude. Přitažlivost vás okouzlí, ale dejte si čas na poznávání. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.
5: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: krásné středeční ráno na frekvenci 1. Vždycky si úplně vybavím klip tady k té písničce. Myslím, že to byl jeden z těch prvních klipů, který jsme mohli vydat v televizi. Tak nic, pojďme na fórky. Tenhle mám od Viktora. Na chodbě nemocnice. Gynekolog. Čau. Jak to jde u vás na oddělení? Psycholog. Ale na nervy. A u vás?
1: Je to hezký den.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
7: Tušíte, který rok to mohl být?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme!

0: tropickou noc, čeká nás tropický den v půlce republiky.
1: Přesně tak, na Moravě a ve Slezsku nejteplej má být na Ostravsku, tam má být až 33. Pojďme to ale vzít pěkně po pořádku. Možná, jestli vás bolela hlava, tak za to může právě tahle ta změna počasí, která je docela výrazná. Ti, co žijí v Čechách, tak už to zaznamenali od noci, protože fouká silný vítr, dokonce od západu začalo pršet. Na Karlovarsku a Plzeňsku odpolední teploty jen okolo 18. A jak jsme říkali, na Moravě a ve Slezsku odpoledne ještě tropy, na Ostravsku těch 33. Déšť dorazí na východ až později odpoledne.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Teď je minuta, po půl sedmé krátké zprávy a Lucie Černá.
6: Dobré ráno, už za půl hodiny odstartuje na česko-slovenských hranicích 24-hodinové cvičení bezpečnostních složek. Vyzkoušej si znovu zavedení kontrol. Do cvičení se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Hypotéky zdražují už šestý měsíc v řadě a jsou teď nejdražší od léta roku 2024. V září vystoupala průměrná úroková sazba podle po indexu na 5,51%. Vedení New Yorku po útocích z 11. září 2001 lhalo. Věděli prý, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního centra je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví a přesto ujišťovali veřejnost o opaku. V úterý to řekl současný newyorský starosta Zohra Mamdani s odvoláním na více než 170 tisíc dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích, které teď město poprvé zveřejnilo. Fotbalová Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělala dvě změny v realizačním týmu. V týmu končí trenér pro standardní situace Jack Wilson i vedoucí fyzické přípravy Jan Kolem. Dánský hlavní kouč Brian Priske má i nadále důvěru vedení.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: A čerstvá nehoda je na D1.
8: S opatrností projíždějte na 67. kilometru dálnice D1 z Prahy na Brno. Na krajnici se došetřuje dopravní nehoda dvou vozidel.

0: Místem nehody projedete bez zdržení. A na dálnici D1 budete popojíždět vlivem hustého provozu mezi 192. a 196. kilometrem z Prahy na Vyškov. A nákladní vozidla brzdí v koloně na příjezdu do Brna po dálnici D2 již od 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A 3 minuty po 6:30 vás zdravíme, přejeme hezkou středu.
2: Krásné ráno. Nevím, jestli se zahledl titulek v novinách, mě teda praštil do očí hned. Richard Krajčo kvůli trendu přelepil zrcátko auta a natočil klip.
1: Jo, to jsem viděl, to se teďka dělá celkem. To.
2: Ano,
1: frčí,
2: ale
1: teda.
2: Experti se shodují na tom dopravní, že je to možný dopravní přestupek.
1: Takhle, ono to není úplně ideální, když si vezmeš gafu a zalepíš si levý zrcátko.
2: No, jo, což ono vlastně, to funguje vlastně stane.
1: Abychom vám to vysvětlili, o co jde. Vezmete telefon, tou zadní kamerou jakoby k sobě vlastně,
2: ano.
1: A nějakou izolačkou nebo gafou si ho přilepíte k levému venkovnímu zrcátku na autě.
2: Pak koukáte z auta ven a natáčíte se.
1: No a ono to natáčí krásně vlastně celý bok toho auta, včetně tebe, je vidět na tebe, je vidět na toho spolujezdce vzadu. A zároveň, jak to auto jede. Akorát vidíte prdlajs, že jo?
2: Přesně tak.
1: Samozřejmě.
2: A na tom je postavený tenhle ten klip. Vepředu Richard, vzadu jako rapper, zpívají spolu písničku. Ale tady je ten problém. Richard to dal k sobě na sociální sítě, jak to budou natáčet.
1: A hned se do toho někdo obul.
2: A dal tam i to, právě jak to lepěj.
1: Jasně.
2: No a oni ten mobil přilepili tak pečlivě, že právě tou gafou zalepili celý to zrcátko.
1: Kompletka, no.
2: A to je ten problém, protože, a teď cituji, zrcátko je totiž podle dopravních expertů povinnou výbavou auta.
1: No jo, jenže zase Richard má drahý telefon, přece ho tam nechytíš jen tak jako nějakým štítkem, že jo?
2: A drahý jasný, auto.
1: Jasný, že to chtěl zalepit pořádně.
2: Jasně,
1: no a Richard jede a zpívá si, o, to se mi dobře jede, a za ním je ten reper a zpívá, o, to bude průser, to bude
2: průser. V podstatě takhle úplně to není, ale víš co, já si myslím, že to je docela dobrá reklama pro ten klip, protože co se teďka stane? Všichni se podívají na Instagram. Jasně. Richardovi. Všichni se podívají na novej klip.
1: A Richard umí si udělat reklamu, to víme, to už jsme zaregistrovali párkrát. Pustíme si písničku od skupiny Krištof, tedy, která se jmenuje Co bude pak?
2: No, vidíš, a to je zásadní otázka.
1: Zdravíme, Richarde.
2: Krásné ráno.
1: Hezké ráno.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V HKO Pálava otevřel McDonald's. Nesmí být moc vidět. Co vy na to?
2: HKO je chráněná krajinná oblast. Mm-hmm. A otevřeli na Pálavě McDonald's. Bylo to nutné, asi ta Pálava tam nějak hladověla, nebo došly hamburgery jinde.
1: Právě asi.
2: No, a nesmí být moc vidět. To nevím, jak to McDonald's, který první, o co se stará, aby byl vidět z největší dálky, jaký je to možný.
1: No a tady třeba jako píšou, že jako ten pylon s logem firmy musí mít výšku maximálně, jo, 7 metrů.
2: Maximálně.
1: Aby nerušil výhled do kraje.
2: No tak nevím, to bych to musel vidět, ale přijde mě to, že v tak ne velký zemi, jako je Česko, si můžete dojet k nejbližšímu McDonaldu a nemusí to být moc daleko.
1: To jo, teda, těch tady je, vidíte.
2: No ne, ale že to nebude ani daleko, ne, že? Ne. Tak myslím si, že hlavní, kdo si přál být na Pálavě, byl Mekáč. No a tak na druhou stranu, abych vám řekl pravdu, zase radši Mekáč než Vrtule. Jo, jeden Mekáč na Pálavě, pokud bude schovaný, no tak dejme tomu. Je to na jídlo, lidi tam cestují. Ale Vrtule, který jsou tak, jak si tady někdo hodil prachy na PR, takže to máte teď všude a píšu, jak je to výborný. Zaprvé nezdílím, že to je výborný, jo. A druhá věc je, mě zajímá vždycky, jak se tváří, že esteticky to není žádný problém. To je zelený, říká, to je hezký a tak. Já říkám, a tak proč máme letiště, proč letadla nepřistávají v lesích? Ale co, jak můžete říct, že to je tak cizorodej element v přírodě. Bzučí, seká ty ptáky. A jak můžete říct, že to jako je příroda skoro? To jenom proto, že jste skorumpovaný, jiný důvod není.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Teď je přesně 6:45. Hezké středeční ráno vám všem.
1: Krásné ráno.
0: Tak pojďme, přátelé, prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Zavzpomínám trošku na film a G. Duchové. Jestli si nevybavuješ, tak tam jeden z těch prcků říká, táta teďka dělá melouny. A myslí ti melouchy?
1: Jo, melouchy.
0: Melouchy. Kde se vzalo slovo melouch? A o co se asi tak opírá?
1: Tyjo, kde se vzalo slovo melouch?
0: Mám melouch. To je vlastně úplně takový typický český slovo. Ale těžko říct.
1: Podle mě není typický český.
0: Kde se objevilo?
1: Podle mě bude asi z němčiny, ale...
0: Jako das melouch.
1: No, já bych řekla, že to bude nějaká, jakože, že to bude asi z němčiny, bych řekla. A že to bude vlastně nějaká, jakože... Vedlejší práce nebo něco takového. Víš, že to bude nějak takhle. Takhle bych řekla, že to bude.
0: Tak ty poje Lůbka, zkuste taky přemýšlet, kde se vzalo slovo melouch a co vlastně znamená.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: slovo melouch.
1: Kde se vzalo, tu se vzalo. Slovo melouch nejde skoro vlastně nahradit ničím. No. Alespoň ve významu v češtině.
0: Ano, jasně.
1: Protože melouch je úplně jasný.
0: Melouch to je prostě,
1: boční práce někde.
0: Na černo.
1: Za socíku to bylo úplně běžný, že jo? Aby si vydělala, musela mít melouchy
0: boční
1: nějaký.
0: Práce na
1: strašně
0: černo.
1: Často za socíku to bylo tak, že ten melouch si měla v rámci své práce.
0: Taky samozřejmě. Teď úplně jsem si vybavila, maminka moje vzpomínala na to, že tenkrát dělali nějak elektriku v Plzni, v
1: jasně,
0: bytě.
1: No.
0: A přišli tam z toho OPBH, nebo já nevím, odkud vlastně oni chodili. A dělali tu elektriku a říkali, jako my bychom potřebovali spotřebovat víc těch kabelů. A tak se ozvalo, Jindro! Tady, pánové, by potřebovali spotřebovat víc těch kabelů. Neříkali jsme, že uděláme novou elektriku na chalupě. Takže taťka přišel, domluvil se s těma chlapama.
1: Na melouchu?
0: No, ne na melouchu. V podstatě oni jenom jako mu dali ty kabely navíc. Oni je nemohli vyhodit. Takže vlastně táta dostal tyhle ty kabely, oni si napsali, že prostě u koutu udělali tolik a tolik elektriky a taťkovi zbyla ty kabely prostě.
1: A jsou tam doteď.
0: Jsou tam doteď.
1: Kde se vzalo slovo melouch, které to byla ta zásadní otázka v rámci chytré jak rádio?
0: Já se podívám, jestli nám někdo nenapsal.
1: A já ti zatím prozradím, že slovo melouch pochází až z hebrejského milacha. Což je práce nebo řemeslo.
0: Jo.
1: Takže vlastně šla si správným směrem, ale měla si sáhnout víc do historie.
0: Měla se mít víc na východ než na západ.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

Kové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí.

0: Za chvíli 7, po 7 hodině se rozdělí republika. Máme za sebou tropickou noc a před námi den, který vlastně rozdělí tu republiku na půl a postupně to bude se posouvat od západu na východ.
1: No, je to tak. Jako ono už teďka je to rozdělený, řekla bych, ale pořád ta noc byla teplá skoro všude přibližně stejně. Ale odpoledne rozdíl mezi západem a východem, když to spočítám.
0: No, kolik?
1: 33 minus 18?
0: Tak. Jo, tak to je docela dost, no. To je 15.
1: To je 15. Přesně tak, takže rozdíl mezi východem a západem odpoledne 15 stupňů, to je docela zásadní. Ale peníze pro vás máme a to je možná ještě zásadnější. Hrajeme o 11 000 v posledním slově.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kostí kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
13: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Ale krátce po 7. hodině.
1: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
14: Hezké ráno. Dnes se slavnostně otevře Národní onkologické centrum. Na hranici se Slovenskem začíná 24-hodinové cvičení. Policie chystá kontroly. Norsko se dnes naposledy rozloučí s králem Haraldem V. Nejmodernější onkologické centrum v Česku bude dnes slavnostně otevřeno v areálu Pražské fakultní nemocnice Motol a Homolka. Má zajistit komplexní péči o pacienty se zhoubným nádorovým onemocněním. A jak Frekvenci 1 řekla mluvčí nemocnice Martina Dostálová, zaměří se i na prevenci.
15: Důraz budeme klást i na onkologickou prevenci, budeme nabízet komplexní preventivní prohlídky a samozřejmě i všechny screeningové programy. Součástí naší práce bude klinický výzkum a studie nových diagnosticko-léčebných postupů, včetně inovativních léků.
14: A součástí práce lékařů bude i klinický výzkum a studie nových léčebných postupů, včetně inovativních léků. Bezpečnostní složky právě teď zahajují 24-hodinové cvičení, během kterého si vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Drobné zdržení při překročení státní hranice ale nevylučuje. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotky, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Prvoinstanční soud v lednu muže už po druhé zprostil obžaloby. Měl za to, že se jeho vina neprokázala. Proti verdiktu se ale odvolal státní zástupce Tomáš Skála. Lobotkovi za trestné činy obecného ohrožení a poškození cizí věci hrozí v případě odsouzení až 15 let vězení. Muž se k založení rozsáhlého požáru rezervace původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní či senátní volby mají dnes poslední šanci nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou přinejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. Dostanou za to nejméně 2,5 tisíce korun. Katedrále v Oslu dnes proběhne státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. Nejstarší evropský monarcha stál v čele skandinávské země více než 3 desetiletí. Jeho nástupcem se stal jeho syn Hakon VIII., který na začátku září složil přísahu v norském parlamentu. V zemi až do pohřbu trvá státní smutek. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do Ligy mistrů vítězně. V úvodním kole porazili doma 2-1 Inter Milan. Linec prohrál 0-1 na hřišti AEK Atény. Manchester City díky dvěma gólům kanoníra Erlinga Holanda zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách a stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
13: Frekvence 1.
7: Počasí.
14: Přes Česko dnes přejde studená fronta. Na západě Čech prší už od rána a postupně se déšť sune dál. Na východ republiky se studená fronta dostane až k večeru. Teploty napříč republikou budou také dnes hodně rozdílné. Na západě budou maxima do 18 stupňů, zatímco na východě země může být až 32.
7: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A ještě míříme na hlavní tahy.
16: A dálnici D1 budete popojíždět vlivem hustého provozu mezi 190. a 196. kilometrem z Prahy na Vyškov. A z opatrnosti projíždějte také na dálnici D1 na 67. kilometru z Prahy na Brno. Na krajnici se došetřuje dopravní nehoda dvou vozidel. V místě nehody projedete bez zdržení. A nákladní vozidla brzdí v koloně na příjezdu do Brna po dálnici D2 již od 4. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: A i po 7. hodině máte na frekvenci 1 míru s Lubkou.
0: Jsme tu, hezké ráno, 6 minut po 7, abychom byli úplně přesní.
1: Krásné ráno, dneska 9.9. dvě magické devítky. V rychlosti jsem mrkla.
0: Mrk.
1: Přátelé, co to znamená, když máme dvě?
0: Já doufám, že jen dobré věci.
1: Já myslím, že jo.
0: Tak jo.
1: Hele, dobrý. Završení jedné životní etapy.
0: Mm-hmm. To platí pro nás, pro všechny, nebo je to možnost?
1: Hele, vem si, co chceš.
0: My jsme všichni jako se začali rozvádět dneska.
1: Vem si všechno, co chceš. Konec a zároveň nový nebo staronový začátek.
0: Aha, jasně.
1: Odpouštějí se staré křivdy a věří se v budoucnost.
0: No to by mohlo být každý den, ale ne.
1: nejsou každý
0: kdyby
1: den.
0: Kdyby mi starý křivdy odpustili všichni každý den, mě by to nevadilo.
1: Ne, ty máš odpouštět staré křivdy.
0: Já? No to určitě.
1: To tam není napsané, tam vlastně není napsaný, že jo? Ale tady napsáno, odpouštějí se.
0: Jo, tak, jo.
1: Staré křivdy, no. Tak ať je každopádně dnešek vydařený.
7: Míra Michálek
13: a Lubka Ponížilová.

0: Už před chvílí jsme na Frekvenci 1 mluvili o penězích, prolomili jsme hranici 10 000 korun včera, tak co tam máme?
1: Pro dnešní ráno tady pro vás máme 11 000 na telefonním čísle 257 409 999.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A pro všechny, pro které je devítka šťastným číslem. Tak by to mohlo být, protože je 9.9. naše přesně telefonní tak číslo končí 999.
1: Vidíš, tak to je vlastně 5 devítek.
0: A kdybyste chtěli mít to kompletní, tak místo těch 11 vám dáme 9.
1: A nebo klidně 9999, ať se neřekne. Nic, pojďme. 11 000 čeká na koho? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
0: Dobrý den.
4: Dobré ráno.
0: Dobré, kdo pak, odkud?
4: Dobré ráno, Eva z Ostravy.
1: Evi, zdravíme vás do Ostravy, má tam mít dneska 33 stupňů, víte to?
4: No vím, mám krásný výhled z kanceláře, takže...
0: Takže sluníčko zatím, modrá obloha.
4: Ano, sluníčko, jo, přesně tak, přesně tak.
1: Tak si to užívejte.
4: A jsem úplně jakože šťastná, že jste se dovolala.
0: Aha, jo? No tak třeba to štěstí vylepšíme.
4: Já vás poslouchám každý den od rána až do konce směny. A teda poprvé.
1: Poprvé jste se dovolala, úplně poprvé.
4: Poprvé.
1: No to je krásná premiéra. Tak pojďme to zkusit, zkusíme, ať vás nenapínáme.
0: Musíme to odměnit tedy. Tady je věta, kterou nám tu nechal Buřek Slezáček.
5: Na zahradě rád sbírám.
1: Tak, co myslíš?
4: Švestky.
1: Švestky. Pojďme to prověřit.
0: Zkusme, 11.5 se říkala.
1: 11 rovných se
0: 11
1: říkala.
0: Rovných.
5: Na zahradě rád sbírám.
0: Ne. Tak sice jste se dovolala, měla jste z toho radost.
4: Tam toho bude asi hodně.
1: Přesně tak, toho
4: jo,
1: může
4: být. Já budu zkoušet pořád. Já vás poslouchám celý den, takže jako já to zkouším pokaždé.
1: Už to umíte prolomit, už víte jak na to? Tak třeba se zadaří.
4: Se snažit. Jo, přesně jo. Tak.
0: Dobře. Mějte se moc
4: tak,
0: krásně, naslyšenou.
4: Děkuji vám moc, mějte se hezky, naschranou.
0: Takže,
1: tak přihodíme.
0: Stravský tip nevyšel, ale nedá se nic dělat. My k tomu přidáme 500 korun navíc.
1: A je tam těch tvých 11,5, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
0: Přesně za hodinku.
3: Frekvence 1.

0: Za 10 minut bude půl osmé, hezké ráno vzejeme.
1: Krásné ráno.
0: Kolik hodin denně spíš ty? Jsem objevil titulek tady.
1: Jo, takhle, že se mě ptáš, ale vlastně asi bych ti to dokázala říct.
0: Je tady jenom takový jakoby průřez nějakýma povoláníma a tak. Třeba zdravotníci, že spí většinou kolem 5 hodin.
1: Ano.
0: Jo. Pracovníci na směny kolem 7 hodin. Studenti ve zkouškovém 6 hodin.
1: Jasně.
0: Manažeři a podnikatelé také kolem 5 hodin jenom.
1: Fakt jenom.
0: Nejdéle to vypadá, že spí seniori a puberťáci, to víme samozřejmě.
1: Senior, to není profesor.
0: Kolem 8 hodin a rodiče novorozenců spí zdaleka nejméně.
1: No to je jasný, to je jasný.
0: To je úplně jasný. No a ty spíš teda kolik? Kam se vejdeš? Jsi spíš manažer nebo spíš důchodce?
1: No to jako do důchodce mám fakt jako daleko. Já většinou těch 5-6 hodin, no. Ale jako stává se mi, že spím třeba i 3 a to je špatný.
0: Mm-hmm. Vždycky rozčilíš, mi někdo napíše třeba, jsem spal 12 hodin teď.
1: No. A pak mi někdo říká, tyjo, já pokud nespím 8 hodin, tak je.
0: Tak se mnou nic není.
1: Tak jsem marná. A já, aha.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl.

0: osmé.
1: Znamená, že je s námi Dáša Honcová a přesná předpověď počasí.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, dneska je v hlavní roli studená fronta. Výrazná studená fronta. Ta počasí u nás ovlivňuje od západu a zatímco v Čechách očekáváme dešťové přehánky už od rána, během odpoledních hodin potom i vydatný déšť ojediněle s bouřkami, tak na Moravě a ve Slezsku ještě bude převládat zmenšená oblačnost a srážky tady budou přibývat až později v odpoledních hodinách. Očekáváme i obrovské teplotní rozdíly, zatímco na Karlovarsku se odpolední maxima zastaví do 18 stupňů Celsia. Tak na Moravě a ve Slezsku bude rtuť teploměru opět atakovat tropickou hranici a vypadá to, že tentokrát bude nejtepleji na Ostravsku. Tam v odpoledních maximech naměříme až 33 stupňů Celsia a opět tak budou padat teplotní rekordy. Ještě musím přidat informaci, že v bouřkách se srážkové úhrny zastaví na 25 litrech na metr čtvereční a nárazy větru o rychlosti 55 km za hodinu.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
2: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
0: A 2 minuty po půl osmé, krátké zprávy, Lucie Černá.
6: Hezké ráno, bezpečnostní složky před chvílí zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. Hypotéky zdražují už 6. měsíc v řadě a jsou teď nejdražší od léta roku 2024. V září vystoupala průměrná úroková sazba podle hypoindexu na 5,51%. Česko-americký pár Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou na US Open postoupili do semifinále 4. Narazí v něm na Belgičanku Mertensovou s Ruskou Schneiderovou. Linda Nosková čtvrtfinálovou bitvu se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou prohrála. Ve vyrovnaném souboji podlehla obhájkyni titulu 6-7, 6-3 a 6-7 a v rozhovoru s českými novináři po zápase řekla, že ji prohra bolí ještě víc, než kdyby byla po jednoznačném průběhu.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: A ještě míříme na hlavní tahy.

0: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 311. kilometru D1 na Ostravu. Je to v místě dopravního omezení, zásadní kolona se tam ale netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A středa s datem 9. září, co nám přináší tenhle den?
2: Krásné ráno, tak dneska jedno úžasné velikánské výročí. 50 let. Mm-hmm. Od prvního VHS rekordéru, tenkrát značka JVC. Mm-hmm. A víš, co je na tom vtipný?
1: Nevím.
2: Že od roku 2008 je tenhle ten model, přesně ten model, který mm-hmm. byl představený v tom 76., tak je vystaven v Národním muzeu vědy a přírody v Tokiu jako technická památka.
1: A jo, a my ji pamatujeme, co se dá dělat.
2: A my ji pamatujeme, přesně tak. Rok 1908 v českých zemích je oficiálně použita poprvé daktyloskopie.
1: To si všichni pamatujeme právě díky tomuhle motivu.
2: Přesně tak. Rok 1956, což je přesně 70 let, vystoupil Elvis Presley poprvé v televizi.
1: No, a co tam máme ještě?
2: A ještě rok 1964, a to vím, že bude bavit tebe.
1: No.
2: Premiéra francouzské komedie.
1: Četník ze Saint-Tropez.
2: Přesně tak.
1: Ten film.
2: Já vím.
1: Navíc jeho dcera Nicole.
2: Celý film natočili jen za 5,5 týdne. To bylo tenkrát naprosto unikátní. Mm-hmm.
1: K tomu bych se ještě rád vrátil třeba za chvilku. Mm-hmm. Hezké ráno.
2: Dobré jitro.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: E-shopy si stěžují na nepřebírané dobírky. Co vy na to?
2: Jo, to věřím, že to bude problém. No to se lidi objednají, pak proto nejdou. Buď dojdou prachy, nebo na to zapomenou, nebo zjistí, že to nechtějí. To tam bude, no.
1: To jo, ale zase jako pokud nedají dobírky, tak taky spoustu lidí nenakoupí, že jo?
2: No tak já nakupuji jenom na dobírku.
1: Vidíte.
2: Protože jinak mám pocit a zkušenost, když jim zaplatíte, tak oni zlenivějí rovnou.
1: Jo, takhle vy je udržujete v chodu.
2: No ne, může to zrušit.
1: Jo.
2: Ale když jim zaplatíte, tak oni pak říkají během týdne, příští týden někdy. Aha. Oni nemají moc motivaci, nebo ztratí určitě čas motivace. Prachy už dostali.
1: Aha.
2: No a teďko on otravuje dary. Takže je lepší si to držet otevřený, aby tam byla jaksi vyvážená rovnost zbraní. No.
1: Jo.
2: To jste dali pozdě, než to mělo být, čili už si to nechte.
1: Hezky, no jo.
2: No.
1: A pak se diví, že jo?
2: A pak se diví. No.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 3:45. Hezké ráno.
1: Krásné ráno, prosím tě, ještě jenom rychle, než se vrátíme k četníkovi, tak nám tady napsal Kamil na 736-300-444, jak jsme tady mluvili o těch různých výročích, co jsou dneska. A píše, že se taky slavil den horníků a energetiků.
0: Dneska.
1: No asi 9.9.
0: My jsme tady řešili, že má výročí četník ze Santopy.
1: Ano, premiéra.
0: A samozřejmě nejvíc snad známá scénka je Sem se dívejte.
1: Přesně.
0: Vždycky sem. A mně se hrozně líbí, když si pustíš ten originál.
1: Aha.
0: A vlastně
1: a Filipovskýho.
0: Ten český dubbing, začneme českým dubbingem a na to volně úplně stejný úsek z toho filmu Sem se dívejte, naváže právě ten francouzský. Já mám pocit, že Funes tenkrát, nebo Louis de Funès, říkal, že to je snad lepší než on.
1: Než
0: že to
1: on, František hobby, Filipovský.
0: Že to uznal, jo? Tak sváně, pojďme.
2: Pozor! Co pak je to za bratřičkování? Co? To neznáte předpisy? Nebo si hrajete na partizány? Upravte se! Zapněte si to! Hej, vítám!
3: Jo, šéfe.
2: Sem se dívejte, vždycky sem.
3: Jo, šéfe.
0: A teď francouzsky to samý, jo?
2: Mhm. Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre. On se prend pour des guerriers. Ajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hey.
4: Oui, chef.
2: Regardez-moi toujours ici, restez là. Regardez-moi là.
0: To sem se mi dívejte, není tak výrazný.
1: Není.
0: Sem se mi dívejte.
1: Jo.
0: Tam je to temný. No nic, tak vzpomínáme, výborný film samozřejmě. My si dáme Evu Max za chvilku a hezké ráno.
1: Krásné ráno.
5: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
6: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
7: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
6: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. Celý týden od pondělka až do pátku jezdí náš kolega Tomáš Fíla do vybraných základních škol po celé České republice, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic a zároveň přivítal prvňáčky v ty první školní dny.
1: Zajímalo se, má bačkoly, jsou zeptat za chvilku. No, Tomáš nezdí s prázdnou.
0: Jako v botech tě tam nepustí do školy.
1: Veze svačinku od Bobíka. S Tomášem bychom teď už měli být v přímém spojení.
0: Tomáši.
1: Tome, slyšíme se?
2: Ale krásné, dobré ráno, slyšíme se perfektně. Jenom k těm botám, jo. Takhle, přezůvky sebou samozřejmě nevozím, protože já je nenosil ani na tu základku.
1: Aha. No, to víme,
2: já jsem přišel v botech a pak jsem se zul do ponožek, že jo. Takže jediný, kdo šílel, byla máma. Jinak učitelé s tím byli v pohodě, jo. Ale já, člověče, ještě furt jedu jako letní styling, takže já furt mám pantofle.
0: A to projde.
2: A to projde, protože jsem přišel v pantoflích.
1: Jasně. A ve škole to projde, u policajtů méně. Ale to nebudeme teďka řešit. Tak Tome, kde dneska budeš dělat radost?
2: Tak prosím vás, dneska jsem vyrazil do základní školy Hostivice, která je u Zámecké zdi. No a musím říct, že jako bezvadná atmosféra. Už se tady první jako slejzaj, jo, už jsou taky první mravenci jako, ale je to super, jako hele, mě tohle baví, jako je tady dobrá nálada, děti se strašně rádi fotí s Bobíkem, my totiž sebou vozíme i Bobíka.
0: Jako maskota.
2: No, ale
1: to jsi neřek.
2: No počkej, ale ten má asi 2 metry.
0: Aha.
2: A samozřejmě všechny děti se s ním chtějí vyfotit.
1: Mm-hmm.
2: Nebo s ní, já nevím, on je...
1: Ty nevíš, že on je schovaný?
2: On je to schovaný, nevím, jestli je to on nebo ona, je to prostě Bobík.
1: Je to, se může v dnešní době už.
2: Ano, a má to obrovskou hlavu, obrovskou hlavu.
1: A má to větrák u zadku? Já jsem si všiml, že tyhle...
2: Tenhle mám já.
1: Já jsem si všiml, že tyhle velcí plišáci, ty maskoti, mají strašně často takový malý větráček.
0: Aby se neudusili, no, jasný.
1: Tak to musíš naskoumat, ale takže teda na místě takováhle fantastická show, je tam Bobík a je tam Tomáš, který rozdává mlíčka s příchutí, jahoda, vanilka, čokoláda a tak dále.
0: Pozor,
1: všechno máš sebou.
0: Ochutnal jsi už dračí ovoce?
2: Přiznám se, že už jsem ho měl v ústech, hele, a není to špatný.
1: Ale vybrali si to děti, takže logicky je to něco, co chtějí. My jenom připomínáme, že Tomáš tedy dneska na místě v Hostivici.
2: Je to tak.
1: A my připomínáme, že vedle mlíček je bestsellerem smetanový krém Bobík z Bohušovic, který se stal samozřejmě legendou po několik generací dětí.
0: Bobík je ryze český výrobek z rodinné mlékárny, neobsahuje žádná éčka a je tak skvělou volbou pro vaše děti. Frekvence 1.

0: Habera se vrací do Superstar.
1: Je to tak, no, Superstar je
2: zpátky. Oblíbený.
1: Ještě prosím tě, jenom rychlá zpráva od Hanky. A víte, že jako podkres přimluvení ve vašem rádiu používáte znělku právě z četníka? Ano.
0: Samozřejmě, že to víme. To je tohle. A já si myslím, že tohle není teda rozhodně ze Santopy, ale myslím, že je to četník a mimozemšťané. Že
1: to
0: tam
1: možný.
0: To bylo 100%. Nevím, jestli to nebylo i v jiných dílech, ale tam to zaznělo 100%.
1: Hani, jenom abyste věděla, jmenuje se to Bet Četník.
0: Jo, tak to z toho vysvětlila teda.
3: Stavebniny Tech přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Tech.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Hustý.
9: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Teď je 8 hodin zprávy na frekvenci 1.
1: Máje, Lucie Černá.
14: Dobré ráno, jdeme na ně. Dnes se slavnostně otevře nejmodernější onkologické centrum v Česku. Volby by teď vyhrálo ANO, motoristé by křesla nezískali. Do kolon vjedete na D1 i Pražském okruhu. V areálu Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze dnes dopoledne otevřou nové onkologické centrum. V něm mají lékaři zajistit komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Podrobnosti k centru řekla Frekvenci 1 mluvčí nemocnice Martina Dostálová.
15: V areálu Fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes slavnostně otevírá onkologické centrum, které bude zajišťovat komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Jeho cílem je rozšířit kapacity onkologické péče a především zrychlit a zjednodušit cestu pacienta od podezření na nádorové onemocnění ke stanovení diagnózy a zahájení správné léčby.
14: V centru se podle Dostálové lékaři zaměří i na prevenci. Součástí prohlídek budou i screeningové programy. Pokud by se právě teď konaly volby do poslanecké sněmovny, s 31% hlasů by je ovládlo hnutí ANO. Na druhém místě by podle průzkumu agentury NMS pro právo skončilo hnutí STAN, jehož podpora stoupla lehce nad 18%. Naopak třetí ODS oslabla na 12,2%. Čtvrtí Piráti by měli bezmála 9% hlasů a hnutí SPD 7,4%. Žádná jiná strana by 5% hranici pro vstup do dolní komory parlamentu nepřekonala. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Poslanci opakovaně projednají také vládní předlohu o opětovném zavedení EET, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Porucha trakčního vedení dnes omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky nejezdí kvůli popadaným stromům na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Omezení v dálkové i regionální dopravě předpokládají České dráhy do 12:30 odpoledne. Dopravce zajistil na místě náhradní autobusovou dopravu. Pardubickým strážníkům se vyplatil plyšový koník. Nalákali na něj kluka, který prchnul z mateřinky.
2: Na dítě operátora městské policie upozornili kolem jdoucí i řidič městské hromadné dopravy. Postupnou kooperací se kluka podařilo najít a s pomocí sladkostí a maskota, kterého mají strážníci pro takové případy ve voze, přemluvit ke spolupráci. Současně dostala státní policie hlášení přímo ze školky, že postrádají jedno dítě, a tak měl tajemný útěk šťastnou dohru. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
14: Spojené státy eskalují obchodní vyhrocenou válku s Kanadou. Od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci to oznámil Bílý dům. Americký prezident Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. Fotbalová Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělala dvě změny v realizačním týmu. V týmu končí trenér pro standardní situace Jack Wilson i vedoucí fyzické přípravy Jan Kolem. Dánský hlavní kouč Brian Priske má i nadále důvěru vedení.
13: Frekvence 1.
14: Počasí. Středa nabídne výrazný kontrast mezi chladným podzimním počasím na západě republiky a pozdně letním až tropickým počasím na východě. Rozdíl mezi nejvyššími teplotami může napříč Českem dosáhnout až kolem 15 stupňů. Kromě prudkého teplotního kontrastu přinese studená fronta také déšť. Srážky by se přes den měly objevit téměř na celém území. Nejvyšší úhrny však lze očekávat večer a v noci na Moravě a ve Slezsku, kde se mohou objevit bouřky doprovázené silnými nárazy větru.
6: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A s kolonami teď počítejte na D1 i Pražském okruhu.
8: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od Kývalky až po sjezd na Břeclav. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je také silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 311. kilometru D1 na Ostravu. Je to v místě dopravního omezení, zásadní kolona se tam ale netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: A po zprávách po 8 už vám zase na Frekvenci 1 vracíme Míru s Lukou.
0: Co si hodná učila, vrací.
1: Krásné ráno, přátelé, dneska je den řízků, světový den řízků. Míro, vepřový, kuřecí, houbový, který by si zdal?
0: Den řízků, to je velká událost teda pro Česko, musím říct.
1: Že jo, já
0: jsme
1: si.
0: Takový řízkový národ.
1: No, pamatuješ, jak ex-prezident Klaus prohlásil, že snowboard a kuřecí řízek jsou příliš levičácké?
0: Tak to si teda, snowboard si nějak pamatuju zhruba.
1: A kuřecí řízek ne?
0: Ne. To
1: toho bylo daleko víc, jo. Fakt. Hele, co podle Klause patří k levici, dokonce je o tom článek, jo. Takže snowboard na rozdíl od pravicových lyží.
0: Jasně.
1: Kuřecí řízek na rozdíl od pravicového vepřového řízku.
0: A jistě, no.
1: Zeleninový salát označoval za levicové antijídlo. Batoh nebo baťůžek nosej levičáci.
0: Jasně, no.
1: A pijou vodu z plastové lahve.
0: No to je levý, jak jsem měl. No ten člověk uměl teda jako, a stále umí ještě jako
1: stále umí
0: se trefit, no.
1: Tak co, vepřový, kuřecí nebo houbový? Teď to máš, houbový.
0: Aktuálně houbový.
1: Ty, taky, teďka na něj ujíždím.
0: Musí čerstvý teda být samozřejmě.
1: Přesně, ještě z pánvičky. Mm-hmm. Jako, miluju.
0: Já jsem to chodil takhle užírat vždycky, když máma třeba něco takhle smažila a vím, že jí to vadilo. A mě by to vlastně teď vadilo taky. Víš, počkej si, až to bude hotový.
1: Víš co, já úplně nenávidím. No. Já nachystám jako mísu, jako obložený talíř, jo.
0: A chodí to užírat.
1: Dám to do kuchyně, protože na chalupě, jo, se to děje. Dám to do kuchyně a v té předsínce, kde je ten kuchyňský kout, tak pokračuju a oni to tam normálně užírají. A já říkám, jako co? No. Teď minule už jsem normálně se jako řekla mamce, říkám, prosím tě, stoupni si sem do dveří.
0: A hlídej.
1: A hlídej.
16: Míra Michálek
13: a Lubka Ponížilová.

0: punto.
1: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Dnešní ráno bude, přátelé, herecké. Je tu s námi Kateřina Marie Fialová.
2: Ahoj.
3: Den. Ahoj. Ahoj, krásné ráno. Krásné. Asi ti to Kateřina Marie Tichá trochu zkomplikovala, ne? Nebo ty jí vlastně?
4: Já si myslím, že i Anička Fialová. My jsme se tak všichni propojili, že si myslím, že jsem takový jako míchanec z obou dvou a stává se docela často, že mě buď to řeknou Aničko nebo Tichá a mě už vlastně. Kdyby mě říkali Gabrielo, tak už mě to úplně jedno prostě.
1: Počkej, a jak to máš ráda? Teď myslím to jméno.
4: Katka? Katku nenávidím zrovna.
1: Takže
3: Kateřina, normálně Kateřina.
4: Mám ráda Kateřina, Kačka, Kačena, Káča, Maruško, ale Katka je pro mě takový vždycky neosobní strašně.
3: Počkej, a slyšíš i na Marušku teda, jo?
4: Vlastně.
3: Fakt, jo?
4: Jenom pár lidí mi tak říká a vždycky mě to hrozně vlastně zahřeje, protože to je příjemný. Maruška je takový pohádkový.
3: No jasně, a 12 taková, měsíčku.
4: Přesně tak.
1: Aha, tak když jsme tady měli Aničku, to nenávidíš, mi někdo říká Anča. Říkám, Anča. Tak to zase jako chápu, to v češtině není úplně.
4: Není úplně, ano. Aha, je to tak, je to tak.
3: Takže Kateřina Marie Fialová.
1: Chtělo se ti, viď? No, že se ti chtělo.
3: Taková pauza, no chtělo se mi. Frekvence.

0: Dnes je tu s námi na Frekvenci 1 herečka Kateřina Marie Fialová. To je ta pravá pro Vladimíra Polívku.
1: Jo, tedy pravá filmová z filmu Dokonalý den, protože byla tady Anička Dvořáková, ta nám říkala, ne, já jsem měla jenom pár natáčecích dnů. Pak tady byla Natálie Germány, ta říkala, ne, já jsem jeho ex. Takže teprve dneska jsme se dočkali
0: té pravé. Je ta pravá, teda v rámci filmu, i když on by i v reálu nebyl špatný asi, že, Vládě?
2: Tohle nemůžu, to já mám svoje hranice.
0: Já jsem si na to odpověděl rovnou.
1: V podstatě jo, Míra tak jako vstoupne na tenkej let ani.
2: A vlastně, když praskne, nevadí. Hlavně pak rychle zdrhat.
0: Takže, přátelé, nový český film Dokonalý den už v kinech. Kolik dnů se vlastně ve filmu odehraje?
1: Jenom ten jeden.
2: Ono to tam je vlastně ten dokonalý den v podstatě je, dejme tomu, asi tak 24 hodin, ani ne vlastně. No a pak jsou tam jako rozložený ty časové posuny, to už je vlastně, to už dejme tomu, že je klidně měsíc, pak klidně dva měsíce a pak vlastně na konci to může být klidně čtvrt roku, ne půl roku. To už plně takhle specifikovaný není, ale možná je, já jsem nedávala pozor, ale ten dokonalý den je fakt tak 24 a možná i míň.
0: Vlastně. Jaký jsou tam vztahy s tou ex? Mladěvou. Protože Natálie
1: říkala, že úplně
0: krásný, zalitý sluncem celý film, žádný stresy.
2: A já nevím, jestli tam teda byla na tom natáčení.
0: Vy jste se vůbec nepotkali. Radši nedávejte spolu.
2: My jsme se potkali ve chvíli, kdy jsme točili, a já teď nechci jako spoilerovat, ale že i uvidím, kdy by to úplně nemělo tak být. Aha. Takže to jsme se tam potkali, ale vlastně to byl tak jediný den, co jsem s ní tam točila, ale vlastně oni se to tak charakterizovali, že ona vlastně je ten, to udělal mimochodem Vladimír, že ona je ten dokonalej, teď řeknu jako debilní větu, ale takový ti výcvikový psi, jak jsou úplně krásní, mají nádhernou srst, je to vlastně, a teď to popíšu ještě debilněji, taková ta německá krásná rasa, jo? A teď já ten, jak bych to řekla, kříženec, nevím,
0: čeho už
2: jo, přesně takhle to charakterizuje, a říkám, ty jsi takový magor, a pak to samozřejmě dal do toho horšího, že jsem ta židovka a ona je ta vlastně jako chtěná arijská rasa. Ale jako i ty židovky jsou přece někdy dobrý. Tak to mě udělal velikánskou radost, že a už to vlastně používám, protože pak včera, když jsem to viděla, tak ono to vlastně taky je. Ona je jako nádherná. Prostě takhle člověk slintá a potom tam přijdu a říkám si OK, tak třeba...
0: Vidíš, já jsem ti říkal, že to je schválně.
2: Já doufala, že to někdo narazí aspoň.
1: Kateřina Marie Fialová dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Odpolední teploty budou sahat až ke 33 stupňům. Naopak v Čechách může být podmračeno nebo polojasno. Někde už za sebou máme ranní přeháňky, jinde nás teprve čekají. A nejvyšší odpolední teploty v Čechách někde okolo 20, na západě jen 18 stupňů.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
4: Teď je přesně minuta po půl deváté, krátké zprávy, Lucie Černá.
5: Dobré ráno, policie od rána cvičí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace ale nepředpokládá. Kontroly, které potrvají 24 hodin, se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. Bourání zbylé části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračuje. Majitel, společnost Krým, před 14 dny demoliční práce přerušil a chtěl zachovat alespoň torzo objektu. Podle odborníků by to ale nebylo bezpečné. Demolice by podle majitele měla být hotová do konce tohoto týdne. Norsko se dnes naposledy rozloučí s králem Haraldem V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu v katedrále v Oslu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. Dvě předehrávky dnes otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastoupí od 7 večer v pražském derby na Žižkově. Olomouc se pak v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu jiného druholigového celku Prostějova.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
7: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od svého 80. kilometru až po sjezd na Břeclav. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na Ruzyni je silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona je také na D1 na Prahu od 19. kilometru až do Prahy. Příjezd do Prahy se kazí na 20 minut také po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A hezké ráno přejeme, Frekvence 1 s vámi.
0: Krásné ráno, jak děti nejlépe připravit na přijímačky. Titulek, který mě praštil do očí a normálně jsem si říkala, jako cože, 9. září? Jako fakt chceme ty děti stresovat od 9. září přijímačkama a přípravou na přijímačky?
4: Jako na ty další?
0: No jasně.
4: Já myslela jako nějaký třetí kolo, který teďka už někdo přišel, jo?
0: S tím už teďka přišli, dokonce už se rozjíždějí jakoby kšefty ve velkým, připravíme vaše děti na přijímačky.
4: Začněte včas.
0: Přesně, myslím si, že to je přesně to, co deváťáci chtějí, jako začít včas.
4: No tak to jsme teda hodně napřed, vy.
0: Fakt normálně na to koukám a říkám, to nemůžou myslet jako vážně.
4: Na vánoční výzdobu.
0: No a oni s příjmačkama. To je fakt ne, prosím vás.
4: Ne.
0: Ne.
4: Prostě ne.
0: Prostě ne.
4: Tečka.
1: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Florická restaurace nabízí nahé stolování. Každé první pondělí v měsíci.
2: Nahé stolování. No tak vidíte, už no, je to tady.
1: Přesně.
2: Já nevím, jestli jsou nahý jako to jídlo, nebo ty lidi, nebo se tam nahý.
1: Asi všichni. To. Ne, tak ne. Personál oblečený.
2: Personál je oblečený.
1: Jenom ale jako hosti, tam hosti.
2: No, ale a kdeže to je?
1: Prosím vás, na Floridě.
2: No tak to je na Ameriku pokrok, že jo? Amerika s ohledem na jaksi svoje náboženské založení tu na hotu moc nepěstuje. To je velmi pokroková restaurace na Floridu.
1: No právě. No. To je hodně divný. On to má nějaký Mourad Ali. Podle jména bych řekla, že...
2: Mourad Ali, no tak to bude od někud z jihu. Mm. Teď půjde ještě o to, jak dlouho to bude mít. Protože až tam přijde nějaký protestantský pastor omylem, tak z toho bude Bengál.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: vyměkneme teď na frekvenci 1. Je 9. září výrazný den pro naší generaci. Pozor.
1: Ano, Včelka Mája slaví 50. 50 let od premiéry v Německu 9. září 1976.
0: Mě překvapuje, jako je slyšet, že má blbou němčinu.
1: Že
0: jako,
1: není Němec, no.
0: A Němcům to nevadilo.
1: Ne, určitě ne. Jinak bacha, jo.
0: No.
1: Tahle písnička byla naspívaná i slovensky.
0: Ale ta slovenština je trošku...

0: No, co tam máš ještě?
1: No tu českou, ta je nejmladší. Představ si, že Slováci to naspívali dřív, teda Karo to naspívala slovensky.
0: Pro Slováky dřív než
1: jo,
0: pro nás,
1: než
0: jo.
1: Pro Čechy, no.
0: A česká zní dobře.
1: Jo.
0: To je pomalejší.
1: Je to pomalejší, no. Možná byl starší, víš už.
0: Po 4 roky, jo.
1: Jinak bacha, všichni no. si myslíme, že je to německý seriál.
0: To jsem si myslel taky, no.
1: No, ale dívala jsem se na internet a je uvedený jako japonský seriál v koprodukci s Němci
0: pozor,
1: a Rakušany.
0: Tak má já japonský, jo.
1: Jo, že by to naspíval i v japonštině, myslíš? No jako je teda pravda, že za tou muzikou stojí Karel Svoboda, že jo? Takže to asi i v tom Japonsku tak bylo, ale ne, není, ne? Není.
0: Je a kecáš. Dáme si to za chvilku, jo? Já to zkusím stáhnout.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 30 3 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Řešili jsme, že včelka Mája má dneska narozeniny.
1: 50.
0: Měli jsme to tady v němčině, měli
1: slovenštině.
0: Jsme to v slovenštině, v češtině, jasně, ale zjistili jsme, že je to vlastně japonský seriál, tak já jsem hledal, jestli je někde japonská
1: a
0: písnička. Ta inspirace je tam jasná, ale Japonci si to trošku předělali.
1: Ano,
0: jo, takhle,
1: do své harmonie.
0: Takhle to zní. Německá polka, že? Tak je...
1: Jako němčina nebo holandština, jako vůbec mi to nezní japonsky.
0: Aligato! Frekvence.

0: Kirchner byla v posledním slově na Frekvenci 1.
1: Tam jste na to přišli docela rychle.
0: To jsem nečekal, teda
1: ani
0: musím
1: já
0: se přiznat.
1: Ani
0: no,
1: já.
0: Nic, pojďme na další.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Myslím, že už Bořek Slezáček překonal Janu Kirchner. 11,5 tisíce pro vás máme na čísle 257 400 999.
0: Tak, koho zkusíme? Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Ahoj, Andrea.
0: Ahoj, Andreo. Andrea volá odkud?
4: Plzeňsko.
1: Plzeňsko. Zdravíme na Plzeňsko, nabízíme 11,5 tisíce a tuhle větu.
5: Na zahradě rád sbírám.
4: Tak já zkusím angrešt.
1: Angrešt. Pojďme to prověřit.
0: Zkusme ho.
5: Na zahradě rád sbírám.
0: Ne. Bohužel. Andy, tak příště zas.
4: Ano.
1: Tak jo, mějte se krásně. Zdravíme na Plzeňsko, přihodíme 500.
0: Takže 12 tisíc korun.
1: Pro dnešní dopoledne.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dneska středeční ráno přejeme.
1: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
15: Dobré ráno, dnes se slavnostně otevře Národní onkologické centrum. Zásah hasičů u schořelého supermarketu v Kladně skončil. Kolony čekejte obousměrně na D1 i Pražském okruhu. Nejmodernější onkologické centrum v Česku bude dnes slavnostně otevřeno v areálu Pražské fakultní nemocnice Motol a Homolka. Má zajistit komplexní péči o pacienty se zhoubným nádorovým onemocněním. A jak Frekvenci 1 řekla mluvčí nemocnice Martina Dostálová, zaměří se i na prevenci.
16: Důraz budeme klást i na onkologickou prevenci, budeme nabízet komplexní preventivní prohlídky a samozřejmě i všechny screeningové programy. Součástí naší práce bude klinický výzkum a studie nových diagnosticko-léčebných postupů, včetně inovativních léků.
15: Hasiči ukončili zásah u schořelého supermarketu Lidl v Kladně. Místo převzal majitel. Likvidaci požáru, který způsobil zkrat, vyhlásili včera večer. Potvrdil to Frekvenci 1 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
17: My jsme včera kolem 8 hodiny večerní vyhlásili likvidaci požáru. Místo jsme předali majiteli s dohlídkou po dobu 48 hodin a byla stanovena příčina požáru zkrat na elektroinstalaci v podstřešním prostoru.
15: Škoda způsobená požárem podle odhadu dosáhla 120 milionů korun. Nikdo se nezranil. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní nebo senátní volby mají dnes poslední šanci nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou přinejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. Dostanou za to nejméně 2500 korun. Hypotéky zdražují už 6. měsíc v řadě a jsou teď nejdražší od léta roku 2024. V září vystoupala průměrná úroková sazba podle hypoindexu na 5,51%. Středomoří čeká ode dneška do pátku výrazná bouřková situace. Už dnes zasáhnou extrémně silné bouřky oblast od Balearských ostrovů po sever Itálie, pro kterou vydal STFX nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Zítra a v pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně. Druhou semifinalistkou tenisového US Open je Američanka Jessica Pegalová. Krajanku Emu Navarovou porazila ve čtvrtfinále 3-6, 6-4 a 6-3. A teď narazí na šampionku předchozích dvou ročníků běloruskou Arinu Sabalenkovou, která udolala naší Lindu Noskovou.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
15: Středa nabídne výrazný kontrast mezi chladným podzimním počasím na západě a pozdně letním až tropickým počasím na východě. Rozdíl mezi nejvyššími teplotami může napříč Českem dosáhnout až kolem 15 stupňů. Kromě prudkého teplotního kontrastu přinese studená fronta také déšť. Srážky by se přes den měly objevit téměř na celém území. Nejvyšší úhrny ale lze očekávat večer a v noci na Moravě a ve Slezsku, kde se mohou objevit i bouřky doprovázené silnými nárazy větru.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
15: A kolony zůstávají na D1 i Pražském okruhu.
18: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 80. kilometru až po sjezd na Břeclav. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona je také na D1 na Prahu od 19. kilometru až do Prahy. Příjezd do Prahy se kazí na 20 minut také po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
15: A i po 9. hodině se můžete těšit, nebo nemusíte, ale máte je tu na mít slupku.
1: Prostě je tu máte, no. Nic lepšího si nezasloužíte.
0: Zrušíme to ty předávky.
1: No, je to přece jenom takový jako náročnější.
0: Hezké ráno, středa s datem 9. září, dneska slaví video.
1: Ano, 50. stejně stará jako včelka Mája. První videorekordér. JVC. Tyjo, já si přemýšlím, kdy my jsme měli doma.
0: Zase cíku jsme říkali GBC.
1: GBC jste
0: myslím si, že jo, no. Ale to je jedno úplně. Myslím, že téma video je velké téma.
1: No.
0: Protože ty začátky byly krušný, že jo. Mělo ho málo kdo, půjčovaly se videokazety jedna za jednu. Potom se objevily videopůjčovny, které byly permanentně vybraný, že jo.
1: Omylem jsem umazala mamince začátek její promoce na videokazetě.
0: Je, tak ta musela být šťastná, no. Měla velikou radost.
1: No. Ale podle mě to byly už třeba devadesátky, kdy se to k nám dostalo. Jo.
0: Kdy jste měli první video? Jak to vypadalo? Půjčovali jste si kazety?
1: Dejte nám klidně vědět. 736-300-444. Vzpomínáme na první videorekordér.
0: A zajímá mě ještě jedna věc, protože my jsme ho měli a myslím si, že to mohlo být kolem roku 90.
1: Ano.
0: Kolik stálo to první video,
1: ty
0: přátelé?
1: Vogo. Ty vogo. I počkej, já mám jednu historii, ale nechám si.
0: Za chvíli. A já k přihodím ještě tuhle písničku. Kyoto Radio Star video zabilo všechny rádiové hvězdy. Nezabilo. Přežili.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Dnes s námi na frekvenci jedna herečka Kateřina Marie Fialová, nejen herečka, ale taky stepaška. A teďka bacha, jo? Když si to člověk napíše, to tvoje jméno, někam na internet, tak ono to tam vyskočí hnedka. A já jsem četl Kateřina Marie Fialová, herečka a oštěpařka.
1: Já se zblázním.
0: A říkám, jaká oštěpařka, tak máš sportovec, ať jsem nám viděl, že jsi vyhrála já nevím kolikrát.
2: Přihrázovná mistryně světa.
1: Já už jsem i oštěpařka, takže já jsem Anička Fialová, tichá a ještě k tomu jsem oštěpařka.
0: Tak říkám, a ještě takhle úspěšná oštěpařka.
2: Zblázním.
1: Chudák, ty bogo.
2: Chudák Varoš,
1: tak já jsem jí teď měla na mysli, ty bogo, to ani neví. Já tu tyčku ani neumím držet.
0: Takže, ne, prosím vás, stepaška, ale stepaška.
1: Stepaška, prosím. No.
2: Stepaška. Počkej, když jsme u toho stepu, tak ty jsi vyrazila vlastně na turné, je to 2 roky zpátky s Jirkou Kornem.
1: Ježiš, no, to jsme si užili, to bylo krásný.
2: A to, no, nejenom step, ale jsi zpívala.
1: Já jsem zpívala, tancovala a stepovala. Já jsem tam dělala všechny věci, co mám vlastně jako ráda a dělám to, doufám, dobře. Takže jsem si to tam jako vlastně krásně užila a vlastně s tím Jirkou, to je Bůh. To je pro mě takovej člověk, který je vlastně v něčem lehce nedoceněný, protože je prostě jako naše naprostá hvězda, která umí tyhle tři věci naprosto dokonale prostě. A ještě k tomu je profesionální, je neskutečně vřelej a je to dobrý chlap prostě. Ještě takhle bych to ukončila, je to dobrý chlap.
2: Počkej, jak na tebe přišli? Bylo to s tou tváří? Nebo jako...
1: Ne, vůbec ne. Ona totiž choreografka Anet Antošová, tak ona dělala choreografii na Broadway Okno mé lásky a tam jsme se tak, já jsem tam dělala hlavní roli a po dlouhý době jsme se potkali a vlastně máme společný takovou cestu v podstatě, protože já jsem měla trenéra Pavla Strouhala a ona s ním spolupracovala v rámci svojí cesty taneční, tak to nás tak nějak propojovalo, no a pak se na mě koukala a říkala, hele, já možná na Premče pozvu Jirku Korna. A já, Klíďo píďo, jestli bude mít čas, tak bude podinda. A pak se teda přišel podívat a s tím se na mě vlastně přišel podívat, protože ona mu navrhla, jestli bych nemohla na tý tour zpívat, stepovat a zároveň umím tančit. A on teda to odsouhlasil, takže v podstatě díky ní jsem byla součástí koncertu a měli jsme krásný 2 roky, no. Bylo to teda masakr, ale já jsem za to vděčná. Taková dřina, jako to se už tady v Česku úplně nedělá.
2: Kateřina Marie Fialová.
3: Frekvence 1.

0: zpívá píseň od Karla Kryla.
1: Vidíš, Karel Kryl má dneska výročí. Teda takový jako výročí, no. Rok 1969 odjel na písničkářský festival do západního Německa a požádal tam o politický azyl, no.
0: Tak, řešili jsme to, že 9. září taky se narodilo video.
1: Je to tak?
0: Tak jsme se zastali, jaký máte vzpomínky na ta první videa, protože ta doba byla opravdu strašně zvláštní, co
1: já
0: se týče
1: toho. Já jsem ti říkala, že mám historku, viď?
0: No, povídej.
1: Já už jsem to možná jednou říkala, tak se omlouvám, že se opakuju, jo. Ale podle mě to byl třeba rok 2000, možná 2001. A chtěli jsme jít s mým mužem do kina a nesehnali jsme lístky. Teda sehnali, ale prostě přišli jsme pozdě. Ono už se to půl hodiny promítalo a pak byly vlastně lístky až na asi za 3 hodiny a chtěli jsme vidět teďka, já ti nevím, jestli to byl Avatar nebo co to bylo. A tak jsme říkali, tak co budem dělat, tyjo. Víš, co jsme udělali?
0: Koupili jste si video.
1: My jsme si koupili video a zašli jsme do videopůjčovny.
0: A půjčili jste si to?
1: A půjčili jsme si asi 3 filmy. Ten film jo, samozřejmě ještě nebyl na videokazetě. No. Ale půjčili jsme si asi 3 filmy, ale celá dlouhou dobu jsme potom chodili do videopůjčovny, která byla podle mě v Brně na Kamenačkách.
0: A
1: kvůli tomu, že... Ale to tenkrát už nebylo tak drahý. Právě, že už to nebylo tak drahý, když jsme si ho koupili. Takže to je moje historka s videem. To bylo moje první a poslední video. Myslím si, že ho máme pořád někde doma, ale už se samozřejmě jako nekoukáme na videokazety.
0: Máme tady vzkaz od jednoho z vás, co se videí týče.
2: Tak první video, myslím, že to bylo v roce 1988. Byla to, myslím, 4hlavá Toshiba. A tenkrát jsme se dívali na filmy koupený na černém trhu a dabovaný simultánním dubbingem od Heimy, myslím.
0: Jasný.
2: A byl to Rocky 1, Rambo 1 a tak podobně.
0: Ten dubbing byl nejlepší. Teď tě zabiju.
1: Ano.
0: Teď?
1: Ne, nezabíjej.
0: Ano, teď. Nezabíjej.
1: Ano, zabiju.
0: Můj bože. Už budu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.

0: krásné středeční ráno na Frekvenci 1, co jsi nějak zaposlechla do těch posledních
1: tón. Já právě taky, já nikdy jsem se jako do toho nezaposlouchal takhle, ale to zní opravdu, když se praštíš kladivem při zatloukání. Tak co počasí?
0: No počasí. Podle toho, kde seš, dneska opravdu jako republika rozdělená zásadně. Na západě Čech maxima do 18, když to například třeba u Ostravy odpoledne až 33. Od západu zataženo deštivo, větrno a odpoledne také bouřky. Na Moravu a do Slezska dorazí ten déšť až později odpoledne.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Jsou tu krátké zprávy, Lucie Černá.
1: Hezké dopoledne, poslanci se dnes vrací k rozsáhlé koaliční novele stavebního zákona, která má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Opakovaně také poslanci projednají vládní předlohu o opětovném zavedení EET, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. A vrchní soud se dnes vrací ke kauze někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotky, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Prvoinstanční soud v lednu muže už po druhé zprostil obžaloby. Měl za to, že se jeho vina neprokázala. Proti verdiktu se ale odvolal státní zástupce Tomáš Skála. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 5 odpoledne Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendové porážky v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Tam začne utkání v 7 večera.
2: Frekvence 1.
1: Doprava. A tři auta se srazila na D6.
3: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel se vyšetřuje na 122. kilometru D6 na Karlovy Vary. Počítejte s 10 minutami navíc. Příjezd do Prahy se kazí na 15 minut po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od 180. kilometru až po sjezd na Břeclav. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A hezké ráno nebo dopoledne, středa s datem 9. září narozeniny dneska slaví taky Včelka Májo, což jsme tady řešili. Seriál, který jsme si mysleli, že je německý, ale on je vlastně japonský.
1: Přesně tak.
0: A teď já jsem si všiml, jak jsem tady hledal tu úvodní písničku v japonštině.
1: Ano.
0: Tak teď jsem si všiml, že jak se řekne Včelka japonsky?
1: Ne.
0: Mitsubishi.
1: Ne, ne.
0: Přímo ten díl se jmenuje
1: Mitsubishi Maya.
0: Mitsubishi Maya. On Boken. Není to úplně přesně jak, napsaný jak to auto? Mitsubishi, ano, je to ano. Mitsubishi, Bashi, ale je to vtipný jak svině. Mitsubishi.
1: Mitsubishi Maya.
2: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.
5: Hezký den s Frekvencí 1 vám přeje Marek Ztracený.
6: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Dnes je s námi na frekvenci 1 Kateřina Marie Fialová, herečka a stepařka. A teď jedno zásadní téma.
1: Mohla ty bys vůbec do Stardance, když jsi takový profesionál?
2: Mohla. Já vám říkám, že mohla.
1: Takhle, rozumíme tomu.
2: Ano, mě by to strašně bavilo, ale jako to je tak, jako latinu jsem v životě nedělala. A zase na druhou stranu, jestli tam byla i Táňa Kuchařová, která prostě tancovala, tak já nevím, proč bych tam nemohla jít, já oštěpařka 14.
1: Normálně. Vždyť já jsem oštěpařka, co vezmete?
2: Já jsem v podstatě sportovkyně.
0: Každopádně, no. Pojďme ještě k filmu. Ano. Dokonalý den už je v kinech.
2: Je
0: Katka tam v hlavní roli. Teda ne Katka, Kateřina.
2: To je v pohodě, už jsem se zvykla.
1: Už je naštvaná, už to jako...
0: Já už jsem jí naštvala těma 10 rokama, takže tady řeknu Katka nebo Kateřina.
2: Dneska jsem dostala hezky na ložíno, to je výborný. Děkuji moc.
0: No ty jsi něco... mluvila o Broadway ještě,
1: no, no, něco dalšího, co? Kde tě můžeme vidět?
2: Jo, teďkon máme za týden 12.9. máme premiéru Saturnina v divadle Hibernia, tak tam dělám slečnu Barboru. A máme tam skvělý obsazení, máme tam Eriku Stárkovou, Kateřinu Bohatovou, režíruje to Tomáš Dianiška, který mimochodem měl před nedávnem Bojovníka premiéru. A je tam skvělá hudba, Roman Říčář a vlastně obecně jako chci to vychválit, protože já se na to těším. Vůbec už jenom na to hraní. To zkoušení je super. Je to super, se mnou je i teďkon asistentka choreografie. To, já to miluju, že se ten život takhle úplně naplňuje úplně jinýma směrama. No a teda těším se na ty představení, protože když máte výborný lidi a fakt jenom, že přijdete a vlastně se to celý tak rozzáří, tak já mám strašnou radost, že vlastně jsem toho součástí, tak to mě teďkon jako vlastně čeká nejblíže.
0: Kateřino, vy celá záříte.
2: Ano, maminko, vy nám pojehoříte.
1: No krásně s nám to tady taky rozzářila dnes. Ale jsme za to moc rádi.
2: Ale já taky teda, děkuji vám moc krát.
0: Komplimenty, Kateřina Marie Fialová dneska s námi na Frekvenci 1, díky moc.
2: Děkuji taky.
1: Herečka a oštěpařka.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
4: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
4: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: A je to tady Jakoby. Zprávy s Lucí Černou. Krásné dopoledne.
14: Hezké dopoledne. Volby by teď vyhrálo ANO. Motoristé by křesla nezískali. Na hranici se Slovenskem probíhá 24-hodinové policejní cvičení. Alcaraz titul na US Open neobhájí. Skončil ve čtvrtfinále. Pokud by se právě teď konaly volby do sněmovny, ovládlo by je opět hnutí ANO. Získalo by 31% hlasů. Vyplývá to z průzkumu NMS pro právo. Posun nahoru zaznamenala i jedna opoziční strana.
15: Na druhém místě by skončili Starostové s podporou 18%. Naopak třetí ODS oslabila na 12,2%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD. Žádná jiná strana by 5% hranici pro vstup do dolní komory parlamentu nepřekonala. Většinu ve sněmovně by těsně získala opozice, hlavně proto, že poslanecká křesla by nezískali motoristé, uvádějí autoři průzkumu. Jejich podpora klesla na více než 4%. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
14: Odvolací senát před malou chvílí pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Potvrdil tak prvoinstanční verdikt. Policie od rána cvičí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Kontroly, které potrvají 24 hodin, se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté namátkově prověřují i takzvanou zelenou hranici a kontroly jsou i v mezinárodních vlacích. Na hlavním tahu z východních Čech na Moravu počítejte s komplikacemi. Silničáři předělávají křižovatku u Koclířova.
16: Místo, kterým denně projede až 17 000 aut a opakovaně se na něm bourá, se má změnit právě především z bezpečnostních důvodů. Dosavadní LEGO systém nahradí po dokončení prací klasická okružní křižovatka. Jižní a východní větev křižovatky zůstanou beze změny. Stávající spojovací větev, takzvaný bypass, bude zrušen a okružní pás se prodlouží. Úpravami projdou také severní a západní větev, aby řidiči nemohli křižovatkou projíždět přímo. V sobotu už by tady měl být normální provoz. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
14: Celkové ruské ztráty ve válce proti Ukrajině, která pokračuje pátým rokem, dnes překročily 1,5 milionu zabitých a zraněných vojáků. Jsou to největší ztráty od druhé světové války. Na sociální síti to před chvílí uvedl ukrajinský generální štáb. Ve válečných podmínkách ale nelze podobná tvrzení z nepřátelených stran nezávisle ověřit. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Ve čtvrtfinále prohrál po 5 setech s domácím Benem Scholtnem. V rozhodujícím super tiebreaku sice vítěz 7 Grand Slamů vedl 5-3, ale nakonec ho ztratil 7-10. 23-letý Shelton tak narazí v semifinále na Krajena Tiafoe.
17: Frekvence 1. Počasí.
14: Čeká dnes bude zataženo až oblačnost lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky zase ustávat a na západě bude ubývat i oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne tam ale dojde k přibývání oblačnosti a později se i tam objeví déšť, přehánky a také lokální bouřky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 na východě země.
17: Frekvence 1. Doprava.
14: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
18: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od svého 80. kilometru až po sjezd na Břeclav. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Příjezd do Prahy se kazí na 10 minut po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu, čeká vás dalších 10 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
17: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: Hodině máte na Frekvenci 1 vaši milovanou, moji milovanou, všech milovanou Martu Jandovou, naší tanečnici, která to rozjede už 10.10. Já se nemohu čekat.
13: Wow,
14: viděla jsem pár videí na Instagramu. Tvém i tvého partnera.
13: Mrskám tanečního. Zatkem,
14: to byla samba, viď?
13: Ano,
14: samba.
13: Strašný.
14: Hezký. Myslím,
13: je to krásný, ale je to hrozně těžký vlastně. Protože to je prostě, člověk si něco učí. Učil mě právě sambový krok, tak jako různě se, že učíme všechny, rozkoušíme všechny tance, tam jsou aspoň trošku ty základy. A člověk se musí pohupovat v kolenou. A to já si umím pohupovat, ale neumím jí pořádně dopnout, když jdu nahoru. Do toho člověk musí hejbat jako pán ví. Jo, přesně, když se jako natáhne.
14: No, těším se na to.
13: Tak jo, dneska 9.9. Pojďme na to tady na Frekvenci 1. Čeká nás povídání, taky to nejlepší z muziky. A já jdu trénovat, ano. Tak a tak a tak a hezky sem. Pojď, kyčle, hrstvan nahoru a koleno. Propnout nohu, tak zapnout bříško, hezky se u toho smát. Ano, a nevrtět se úplně moc blbě, no. Je

0: Sun, Truly, Madly, Deeply. Taková provouzečka po 10. hodině. Pojďme dál na Frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak jen tak pro zajímavost, dnes 9.9. je 252. den tohoto roku. 105 dní do Vánoc, nic jsem neřekla. Moje kamarádka, která pracuje v jednom nákupním řetězci, mi vyprávěla o víkendu, jak už jim navážejí vánoční produkty. Já už prostě jim to začínají dávat do skladu a ona se tím probírá a já jsem řekla, já to nechci slyšet. A řekla, no a Halloween už máme vystavený. Ježiš, ne! Já to řeknu a to rádio se mi takto odvděčí. Pojďme to řeknout radši. Já chci léto, protože mezi tím tak na jedné straně se plnějí sklady. Na druhé straně jsme tady my, jo, ještě pořád v letním módu, šortečky, trička s krátkým rukávem, sandálky prostě. Vlasy nám vlajou v mírném větříčku. Měli jsme velice teplé léto, že? Ale stejně prostě většina z nás touží potom jako babím létě, aby to prostě neskončilo. Já mám ten rádio dneska začarovaný. Cokoliv řeknu, tak ještě musím vyzkoušet. Co bych mohla říct? Já chci lásku. Víte, protože v létě je hrozně jako láska a pořád tě miluju. Je to prostě krásný pocit a není nic lepšího než letní láska. Rádio, funguješ vůbec? Počkej, němé jsou ryby a to jsme zase u Vánoc. Ne, ale milujeme, dobrý, milujeme. Třeba. Říkám, já mám kouzelný prsten dneska. Chcem tady ukazovat, vám tady ještě musím říct. Já jsem byla na svatbě před měsícem. A měli tam krásnou udělanou dekoraci a byly tam krásný kapesníčky, jako na utření prostě pusinky nebo tak. A ty byly v takovém kroužku a na každý straně toho kroužku je perlička. A mně se to hrozně líbilo, já jsem si to nasadila na prst. A začala jsem všem vyprávět, jaký mám hrozně drahý prstýnek. Už měsíc tady to nosím a všichni na to koukají a říkají, ježiš, to je krásný. Tak jsem kecala kamarádce, že to bylo za 100 000 od manžela. Ta úplně řekla, ty to máš prstínek za 100 000. A já jsem řekla, prosím tě, je za 20. Je za 20 z nějakého obchodu, kde prodávají prostě tady ty serepetičky. Říká, to je držák u brousků prostě. 20 korun, ano, ne 20 000, 20 korun. Takže tady to všechno jsem vám chtěla. Já jsem vám chtěla vyprávět něco o babím létě, když začalo to rádio tady trošku blbnout. Víte, co o tom babím létě, jestli to řekne, máš za chviličku. Jo, já se na vás těším a kdybyste měli nějaký přání na to rádio, tak klidně pište. Zatím krásný poslech a já ho jdu zpravovat.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme

0: skvělá, nejlepší kapela Aerosmith a písnička Crying, kterou teďko vyhledávám, je poměrně dost stará, spojíme si ji s jedním filmem a je z roku 1993. Pojďme na babí léto, ale.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Když vlastně Aerosmith a babí léto mají něco společného, protože zpěvák Steven, který tam právě zpívá Steven Tyler, tak on má už úplně takový šedý, jako babský vlasy, podle kterých, nebo to je tak jako jedna z verzí, proč se babí léto jmenuje babí léto. No, to tady mám, funguje opravdu skvěle. Tak, co o tom babí léto víte? Proč se mu tak říká? Tak Karel Jaromír Erben, ten vysvětloval, že to pojmenování toho chladnějšího počasí, teda to teplo, který v tom dubu, v tom jako už má na mále, takže to je prostě jako ho má

0: zpracování babího léta je právě o těch politujících pavučin, které připomínají šedé babské vlasy. Ale a proto babí léto se používá i velká řada dalších pojmenování. Tak třeba se říká léto svatého Václava. Jo, tomu taky tak říkají. Ve Francii to nazývají létem svatého Martina. V Anglii se babímu létu říká léto svatého Lukáše. No a v Americe nebo v Kanadě, tam to je prostě indiánský léto, byly Indian Summer, takže jsme o něco chytřejší, víme pár nových informací, každopádně je to prostě hezký roční období, kdy už je jako víc chlad, ale vypadá to, že ten chlad tady u nás ještě moc nebude, protože se tady ty vyšší teploty mají u nás držet vlastně až do října, jako jo. Tak uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak to bude. Držme si palce, hlavně ať máme dost vody. Tak, my jdeme dál. Za chvilku budeme narozeniny mít slavit narozeniny. Já budu volat, pokud mi pošlete telefonní číslo nějakého oslavence a chci vám jenom k tomu říct, že pokud dneska slavíte narozeniny, tak jste vlastně vánoční dárek. Proč? To vám vysvětlím za chvilku.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland. Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.

0: D1 od Prahy se stále nárazově přibrzdíte mezi s tím 82. a s tím 90. kilometrem. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je stále silnější provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Písnička Maria od kapely Blondie, se kterou vlastně měli obrovský comeback tenkrát a bylo to v roce 1999 a od té doby se to prostě drží. Skvělá písnička. Pojďme ale slavit narozeniny. Jedno telefonní číslo a je to pro Brumbrum Méďu. Je to pro Martinovi, pro Martina, kterému se říká Méďa.
1: Aha.
0: Okay.

narozeninám, ty Méďo. On tam mě to prostě nevzal. Aspoň si zaspívali. Takže ještě jednou Martinovi, kterému se říká Méďa, všechno nejlepší ke 43. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a trpělivosti s Míšou. Od Frekvence taky všechno nejlepší. No pojďme na ty slavný, dnes slaví narozeniny slavný kanadský zpěvák Michael Bublé.

Zmazávali med po chlebu, po másle. To úplně klouže, jako fakt krásný hlas. Tak já mám pro vás dalšího úžasného oslavence, já ho fakt miluju. A nejenom proto, že dřív byl jako lamač srdcí, ale on umí hrát prostě všechno, i super role, kde hraje fakt jako třeba hajzlika, jo. Je to Hugh Grant, tady to je ukázka, já jsem vůbec netušila, že zpívá, jo. Tak byl to teda pro film, zpíval pro film, který se jmenuje Hudbu složil, slova napsal, je to z roku 2007 a tady vám zpívá Hugh Grant.

0: Víme, že umí skvěle hrát, víme, že umí zpívat, víme, že umí tančit jako v Lásce nebeský. Takže všechno nejlepší k narozeninám, milí Hugh. No a narozeniny ještě slaví herec, producent, který musí být strašná švanda. Adam Sandler, takže všecičko nejlepší. Samozřejmě i všem ostatním oslavencům hodně štěstí, zdraví, samozřejmě lásky od celé Frekvence 1. Krásný den s další písničkou, za chviličku u nás na Frekvenci.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Čau, Robine.
1: Čau, protože jsi mě dobře naladila. Já jsem to slyšel, ty jsi odspívala dneska narozeninové přání do vyzváněcího tónu posluchače, který ti nezvedl telefon. Byl to naprosto úžasný výkon, kdo slyšel, tak ví, a já si myslím, že to bylo lepší, než kdyby to zvedl. Mm-hmm. Danielám si přála nebo ne?
0: Danielám jsem asi nepřála, přeju jim všecko nejlepší hned teď.
1: To se vlastně jmenuje Martičko...
0: Daniela.
1: Daniela.
0: Ano.
1: A ty mi chceš něco pošeptat mimo mikrofon?
0: Já jsem ti chtěla něco pošeptat.
1: Tak počkej,
0: ne, ti to řeknu klidně, protože jsem... Pusto.
1: Ne, počkej,

0: jsem to chtěla Robinovi říct, a to vám pustíme teda zítra, protože Rick Astley, kterýho jsme slyšeli, že jo, never gonna run, never gonna give up, nebo jak to zpívá, never gonna give you up, no. Tak on byl na koncertě rockový kapely Foo Fighters, oni se ho tam všimli, on šel na jeviště a oni tu písničku spolu zahráli.
1: Tak to si dáme zítra, v předávce.
0: Jako super roková a prostě jo. On tam, no, takže. A mohli bychom asi zítra mít takový téma, co bylo váš první hudební takový idol, protože teda Rick Astley nebyl úplně můj idol, já jsem v 12. milovala Bon Jovi, ale pro některý z vás určitě byl.
1: A pak to změnila
0: rychle. Nebo třeba Samantha Fox, že jo?
1: A pak si vyměnila takhle vlastně Samantu za Sašu, já vím, všechno vím o tobě.
0: Počkej, Samantha Fox jako pro muže, ne pro mě.
1: No tak, kom
0: já
1: si
0: měla? Svoje prsa.
1: Tak Bon Jovi
0: si říkala. Bon Jovi se mi strašně líbil, no. Od 12. jsem z něho Michael Jackson, to on se mi taky líbil. A z žen jsem milovala Tracy Chapman.
1: No, tak máme téma na zítra. Nechme to na zítra. I got a fast car,
0: I got a ticket to anywhere. No, Tracy Chapman, to je nádherná.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
3: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
11: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Chutná mléko.
12: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezké dopoledne přejeme, zprávy má Lucie Šmídová.
13: Dobré dopoledne. Hasiči ukončili zásah v kladenském supermarketu. Sněmovna může zákony projednávat až do noci. Zdržíte se na D1 u Brna. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu Lidl v Kladně. Místo převzal majitel. Likvidaci požáru, který způsobil zkrat, vyhlásili večer. Potvrdil to Frekvenci 1 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
14: My jsme včera kolem 8 hodiny večerní vyhlásili likvidaci požáru. Místo jsme předali majiteli s dohlídkou po dobu 48 hodin a byla stanovená příčina požáru zkrat na elektroinstalaci v postřešním prostoru.
13: Hasiči také upřesnili škodu způsobenou úterním požárem kladenského supermarketu na 170 milionů korun. Dřívější odhad byl 120 milionů. Sněmovna může zákony projednávat až do noci. Prosadila to koalice, která chce přehlasovat veto Senátu ke stavební novele i úpravy k obnovené elektronické evidenci tržeb. Ke změnám stavebního zákona jako první na plénu vystoupil šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Úpravy označil za paskvil.
15: Prosazujete na sílu legislativní paskvil, který kritizují odborníci, architekti, samosprávy, úředníci, no prostě všichni, kdo s ním přijdou do kontaktu. A teď vám to vrátil Senát, protože místo chytrých a cílených úprav tady vláda se snaží zlikvidovat systém, který tady funguje.
13: Podle předkladatelů má stavební zákon naopak zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Dovoz ojetých aut do Česka za 8 měsíců roku meziročně stouplo o 9,5% na více jak 107 tisíc vozů. Rostl více než dvojnásobným tempem proti prodeji nových vozidel. Před hokejistou Michalem Řepíkem je už osmá sezóna, do které vstoupí v dresu Sparty po návratu z posledního zahraničního angažmá v roce 2019. 37letý útočník věří, že Pražané v ní budou úspěšní. Sám touží i s ohledem na svůj věk získat kýžený titul, na který slavný klub už dlouho čeká. Uvedl to v rozhovoru s novináři.
12: Frekvence 1.
5: Počasí.
13: V Čechách bude zataženo až oblačno s deštěm a místy bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne bude přibývat oblačnost také tady a i tady zaprší. A teploty dnes rozdělí republiku. Nejvyšší teploty od 18 na západě po 32 stupňů na východě.
5: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Zdržíte se na D1.
16: Kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony se zpomaluje na 180. km a pomalu sjede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Důvodem je dopravní omezení a hustý provoz. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. Obousměrně se zdržíte také na pražském okruhu mezi 23. a 18. km. Počítíte tady s 5 minutami navíc. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
13: Po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a Robina Sobka.
1: Je to tak, ještě jednou hezké dopoledne. Jestli chcete zažít parádní sluníčko a parádní teploučko, tak ano, musíte přeběhnout ze západu na východ.
13: Přesně tak.
1: A zažijete vlastně teplotní změnu o 14 stupňů. Obrovský skok z 18 stupňů najednou 32.
13: No, to tak najednou nebude, když pojedeš po D1, ale tak abych to ještě stihnul dneska.
1: Ten přechod bude postupný, ale přijde mi to vlastně docela vtipné, jak jsi to řekla. Ano. No nic, no tak takto to vypadá, co se týká počasí. Jak to vypadá s programem u nás na Frekvenci 1? Tak Scorpion, tady Amy McDonald, taky divokej byl. V půl poslední slovo budeme hrát o 12 000 korun a také dneska budeme volat Tomáše Fílu, protože bude těšit dětičky, prvňáčky.
13: A my se na to taky těšíme. Ano, a vám všem přejeme příjemný poslech.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Prosím vás, když se někdo narodí jako levák, proč ho ve škole pořád ještě někdo učí psát pravou rukou? Levák přece nemůže za to, že mu rodiče vyrobili ruce obráceně. Monika 34 Zín, to se mi stalo.
2: Já taky.
1: Mám vlastně do dneška jsem byl pak dysgrafik, mám křečovitý psaní pravou, všechno, co jsem začal dělat později, dělám levou. A samozřejmě pozná se to tak, já nechci prostě tady zabíhat do nějakých fekálí, ale každý ví, jak se pozná
2: ruka.
1: Jak se pozná ruka, no. Je to podle toho, že když jdu na záchod, tak kterou rukou.
2: Ano.
1: Stačí se vlastně podívat na tom záchodě, jak prostě to dítě dělá. Poznám to, kterou má a tou rukou bych vychovával prostě ho všechno dělat. No.
2: A taky si všimně, že oni vycházejí z toho, že ten papír je častokrát přidělený na té jedné straně.
1: V roli, myslíš?
2: V roli,
1: že já to napraví a přitom jsem levák a musím prostě přehmatat.
2: Přehmatal,
1: přes ruku to mám.
2: Přes, na backend, jakoby.
1: Na backend, takže přehmátnu, je to teda, musím vlastně vytočit ten trup.
2: Ano, mám to stejný, no, jako, a je to i zdržení vlastně, jakoby.
1: No jasně, tak to musíš mít po ruce, no. Takže nepřeučovat.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
6: Na kraji zamíchej.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: A já se rovnou ptám, kdo se k nám dneska dovolal jako první, kdo tam, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, Dáša, od Kroměříže.
1: Dášo, zdravím směr Kroměříž. Veselá, pěkně, připravená na hru.
2: No, zkusíme to.
1: Máte dobrou náladu, Ježíš, to je krása.
2: Jo.
1: To je krása, Dášo, tak já pouštím větu Božka Slezáčka, která zní takto.
3: Na zahradě rád sbírám.
1: Co to může být?
2: Bylinky.
1: Bylinky, dostala jste chuť na bylinky. Dobře, tak uvidíme, jestli sbírá bylinky i Bořek Slezáček.
3: Na zahradě rád sbírám.
1: Ne. Ne, Dášo, bylinky se dejte k obědu, přeji dobrou chuť. A rovnou přihodím 500.
2: Tak děkuji, naschle.
1: Mějte se krásně, naschledanou. No a my máme v banku 12 500 korun, pokračovat budeme v 4:30 odpoledne.
0: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony se zpomaluje na 180. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Důvodem je dopravní omezení a hustý provoz. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. Obousměrně se zdržíte také na pražském okruhu mezi 23. a 18. kilometrem. Počítíte tady s 5 minutami navíc. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky Every Time We Touch na Frekvenci 1 máme skoro 11:45. A také dneska ve středu 9. září se vydal náš kolega Tomáš Fíla do základní školy Hostivice, kdy tentokrát rozdával svačinku od Bobíka, aby dětem zpříjemnil návrat do lavic a taky přivítal prvňáčky v jejich první školní dny. Já už bych měl mít Tomáše na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru tak, jak to tam vypadá. Povídej, hezký den.
1: Hezké poledne přeji. Dnes jsme vyrazili s Bobíkem na základní školu Hostivice. No a i tady máme spousty veselých prvňáčků. Jste tady? Chodíte rádi do školy?
2: Jo!
1: Těšíte se na domácí úkoly?
2: Jo!
1: Těšíte se na zkoušení?
2: Jo!
1: Těšíte se na písemky?
2: Jo!
1: Ono vás to přijde, nebojte. No, ale pojďme na to. Znáte Bobíka?
2: Jo!
1: Máte rádi Bobíky?
2: Jo!
1: Jahodový?
2: Jo!
1: Vanilkový?
2: Jo!
1: Čokoládový?
2: Jo!
1: My je tady pro vás máme. Ale my vám je i dáme. Ale my bychom chtěli, abyste nám za to zaspívali písničku. Souhlasíte?
2: Jo!
1: Připravte se. 3, 4.
2: Jo!

0: si zatleskat! Pojďme! Vy jste úplně nejlepší sbor, který jsem kdy slyšel. My se s vámi pro dnešek loučíme a přejeme krásný den. Ahoj!
1: Ahoj, zdravíme z Prahy do Hostivic, opravdu nádherný pěvecký sbor. Já ještě doplním, že Bohušovická mlékárna vyrábí také smetanové a tvarohové krémy, vyrábí se výlučně z českého čerstvého mléka od lokálních zemědělců, ze kterého je následně získána poctivá smetana. Tvaroh je zcela bez éček, no a také Bobík z Bohušovic ideální svačinkou pro děti.
2: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.

0: Alice Springs, to byla hudební jízda na frekvenci 1, dál budeme hrát česky. Vzpomínáte na Abraxas? Pokud ne, tak si dáme Obyčejný svět a možná si vzpomenete už po zprávách celá píseň a taky Ed Sheeran třeba. Ale přednost mají zprávy už za 2 minuty.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Na setinu sekundy přesně teď opravdu 12. zprávy má Lucie Šmídová.
10: Dobré poledne. V Motole otevřeli Národní onkologické centrum. Soud osvobodil bývalého strážce Českého Švýcarska. Začal pohřeb norského krále Haralda V. Je v Oslu i prezident Petr Pavel. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum za téměř 5 miliard korun. Postupně se pracoviště otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz ještě v říjnu. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
11: Odvolací senát zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Lesní požár, který si vyžádal evakuaci 500 lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci roku 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu okolo 270 milionů korun. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
10: Policie od rána cvičí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Kontroly potrvají 24 hodin. Zaměřují se na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Kontroly jsou i v mezinárodních vlacích. Oslu začal dopoledne státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Obřadu se účastní členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Na bezpečí smutečních ceremonií v Oslu dohlížejí tisíce policistů. Dvě dohrávky dnes uzavřou 5. kolo 1. fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 17 hodin Ostravu. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce zaskočit dalšího favorita Plzeň. Západočeši ale mají v plánu potvrdit vzestup pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Utkání začne v 19 hodin.
9: Frekvence 1.
12: Počasí.
10: Čechách bude zataženo až oblačno s deštěm a místy bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. I tady ale odpoledne přibude oblačnost a bude pršet. A teploty dnes rozdělí republiku nejvyšší od 18 na západě po 32 na východě.
12: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Na cestách se dnes zdržíte na D1 i D2.
13: Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po použití na dálnici D1 před Brnem od Prahy od 180. kilometru až po křížení z Břeclavského u dálnicí D2. Důvodem je dopravní omezení a hustý provoz. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. Dopravní omezení brzdí provoz na D1 z Brna na Prahu. Mezi 115. a 114. kilometrem probíhají práce údržby a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Kolona po použití od 118. kilometru a zdržení 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: Minuty po 12. Po zprávách a slovo má opět Robin Sobek.
0: Vždycky, když máš počasí, tak si vzpomenu na divadelní představení Dobytí severního pólu. Asi víš, kam narážím. Na sever a na jih.
10: Ano.
0: Na sever a na jih. Kdo neviděl tak Dobytí severního pólu Cimrmanů, tak doporučuji, určitě si to dejte.
10: Takže myslím, dneska na západ a na východ.
0: Přesně, ono se to hraje posledních 50 let a hrát se to bude ještě dalších. Takže můžete určitě vyrazit, je to parádní představení.
10: To je nesmrtelné představení.
0: No, a možná, no, že vznikne nové na západ a na východ, jo? No. Kdo ví, ale.
10: Ale zůstane mu toho počasí, ne?
0: No, já bych třeba od počasí ještě šel ke sportu, protože další minuty tady u nás, mimo jiné, teda budou patřit také fotbalu. Dneska se hrají dvě dohrávky pátého ligového kola, dva zápasy třetího kola domácího fotbalového poháru a zítra vstoupí do ligové fáze nového ročníku Ligy mistrů Pražská Slavia. Takže to budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou. V půl Petr Jablonský je za chvilku filmový odborník, je toho dost, hezkou zábavu.
10: Příjemný poslech.
12: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: frekvence 1.
1: Vyník se odstěla do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, je tady váš oblíbený filmový odborník, tak my si dáme k obědu opět takový malý předkrm, jak já rád říkám, v podobě dvou nádherných českých ukázek, nebo chcete-li československých, uvidíme, co jsem vybral. No a vaším úkolem bude samozřejmě trefit název filmu, ze kterých jsou ty ukázky, kdo je tam, hezké odpoledne.
3: Ahoj, to je Robert z Ostravy.
2: Slyším ten přízvuk, Roberte. Takže jasně, poznal jsem lokaci a teď je otázka, jestli ty poznáš filmové ukázky, které jsem si připravil. Jsi připraven na tu první? Roberte. Aha, tak Robert nás jenom pozdravil a zase zmizel někam. Slyšíme se? Neslyšíme. Tak jedeme dál. 257-499, kdo se dovolal? Ježiš. Kdo je tam? Hezké odpoledne.
4: David, tady.
2: Hello, hello. Kdo je tam?
4: David.
2: Davide, ty jsi někde na cestách, udělej něco s tím telefonem a jdeme rovnou na věc, jo? Jenom se tě zeptám, odkud voláš, krom toho, že voláš z auta.
4: Ne, z traktoru.
2: Z traktoru, ty vole, já jsem chtěl říct, anebo z traktoru. Pak jsem si řekl, dobrý, nechám jenom to auto. Ty fakt voláš z traktoru?
4: Jo.
2: Ty jo, já jsem se málem trefil. Fakt, normálně mě to napadlo. A kde se pohybuješ a co tam vyvádíš?
4: Kolem mého města sbíráme kamení.
2: Sbíráte kamení, jo? Dobře, tak jo. Tak, jdeme rovnou na věc. Jsi připraven i u toho traktorování?
4: Ano.
2: Super, pouštím první ukázku, zní takto.
5: Mám pro vás překvapení. Tak co? Dáme si pravou zrnkovou kávičku, Josefe?
6: To si nemáte dělat škodu.
5: Ale vy mi přece nemůžete říkat, co já můžu a co nemůžu. Když můžu, tak dám. Já nikdy nebyl škod. A propo? Josef, zařídil jsem ti na sebe to povolení k jízdám automobilem.
7: Poděkuji.
6: Tak děkujem, pane Proházka.
5: Horste. Horste.
2: Tak, slyšel jsi v traktoru Horsta dobře?
4: Ano, jo? Ale nevím. Typu jako českou starou kriminálku, ale nevím.
2: No, spíš je to válečný snímek. Spíš je to takové drama české z roku 2000. A...
4: Tmavomodrý svět?
2: Ne, tmavomodrý svět to není. To ne, to jsme malinko jinde. Tohle to je Musíme si pomáhat. Znáš ten název?
4: Tak to neznám vůbec.
2: Neznáš, Davide, nevadí. Tak třeba se na to někdy podíváš. Hrál tam krom Jaroslava Duška, kterého si určitě poznal v té ukázce, třeba taky Bolek Polívka, Anna Šišková a tak dále. Pojďme na druhou ukázku, ta je malinko starší, my se z roku 2000 dostaneme do 70. let, do roku 1975. Poslouchej pořádně, doufám, že repráky v traktoru fungují dobře.
8: Co si vaš, Štefane?
9: Já jsem Pavelka, táta Honzi, který chodí tady s vaší Zuzkou. Zuzanko, podej další.
8: Jo, okay, Honzo.
9: Jo, ta už je převadla, aby se nám netrhala. Můžete natírat další, paní.
8: To je maminka.
9: Těší mě, ruku vám nepodám, to by se přilepili.
2: Tak, Davide, poznáváš nebo ne?
4: Vůbec netuším.
2: Vůbec. Tyjo, tak dneska je to rychlovka. Člověče, tohle je československá komedie, která se jmenuje Můj brácha má prima bráchu. Slyšel jsi někdy ten název?
4: Viděl kousíček, ale...
2: Ale nestačilo ti to k tomu, abys poznal tu ukázku. Libuše Šafránková si tam zahrála, Jan Hrušinský a tak dále. No tak nevadí. Já ti stejně budu hrát za tenhle ten, za tuhletu odvahu, to nejlepší z muziky. Komu to dáme? Komu to chceš věnovat?
4: Tak jako minule, když jsem to zkoušel, tak to dáme taky zase traktoristům.
2: No, přesně, dáme to všem traktoristům. Kdo ví, kolik nás poslouchá ještě lidi takhle v traktoru při středě. Měj se krásně, díky za zavolání, ať to jde hezky. Jo. Jak se taky říká, děkuju. Od ruky. Kapa,
0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Oasis u nás na Frekvenci 1. Dvě minuty po půl jedné, přejeme hezké odpoledne, za chviličku na telefonu sporťák Aleš Svoboda. Zaměříme se na fotbal, do té doby třeba John Sekar, Verona, Taylor Swift, zahrajeme to nejlepší z muziky hned po aktuální dopravě, ale před tím vším je tady náš kolega, umělec, bavič Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, nedělní live, kdo je na druhé straně?
2: Tady je Václav.
1: Já vás zdravím, Václave, s kým byste si rád promluvil?
2: Děkuji a já vás zdravím. A já bych prosil, kdyby mohl odpovědět bývalý předseda vlády, pan Fiala.
3: Ano, jistě, já vás také srdečně zdravím. Já jsem připraven odpovědět na veškeré otázky.
2: Ano, ano, dobře, tak děkuji. Mimochodem, tak za té vaší vlády, pane Fiala, jste objednali ministerstvo obrany v čele s ministryní paní Černochovou, to byla prostě ministryně na baterky, ale hlavně mě tíží problém. Objednali jste vaše vláda stíhačky F-35 s termínem dodání roce 2035.
3: Ano.
2: Ale podle všech informací nás Rusko má napadnout už v roce 2029.
3: No vidíte to.
2: Ptám, no ale k čemu nám ty stíhačky v roce 2035 budou? Tak se ptám, jestli je dohodnuto s panem Putinem, potažmo s Ruskem, že to napadení odloží až do toho roku 2035. Jestli ano. Na toto byste mohl odpovědět.
3: Já vám naprosto rozumím, je to dobrá otázka, ale my momentálně bohužel nejsme u té vlády. Kdybychom tam byli, tak bychom tu situaci řešili. A my známe ten problém. Ten problém je v tom, že se stíhačky nestíhají. A důležité je pojmenovat si ten problém. Stíhačky nestíhají, je to jednoduché. A teď samozřejmě, co bych udělal já, kdybych byl v té vládě, kdybyste mi dali těch 4-5 let, nehledě, že byste už dávno měli platy jako v Německu. Ale tím, že by se, jak si to všechno vylepšilo, ta ekonomická situace, Bůh ví, co by se všechno stalo, ale já osobně naprosto přesně vím, co bych dělal. Já bych místo stíhaček vyslal signály. Takže prostě vysílám jasné signály, nejdřív mě zvolte a pak si stěžujte.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
6: Už dnes v 16:40.
4: Jen na Frekvenci 1.

0: dotazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Brna na Prahu. Mezi 115. a 114. kilometrem probíhají práce údržby a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Kolona po pojíždí od 122. kilometru a zdržení 20 minut. 10 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Po pojíždět budete od 8. kilometru a důvodem je porouchané vozidlo, které blokuje pravý jízdní pruh. A s 10 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu ve směru k D1 mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky John Cicada na frekvenci 1, minutu po 1:15. A další minuty v našem vysílání budou patřit fotbalu. Dneska se hrají dvě dohrávky 5. ligového kola, dva zápasy 3. kola domácího fotbalového poháru a zítra vstoupí do ligové fáze nového ročníku Ligy mistrů Pražská Slavia. Ale více budeme probírat s kolegou a taky sportákem Alešem Svobodou, kterého už máme na telefonu. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Krásné odpoledne přeju.
0: Tak pojďme na to nejprve k dohrávkám. Jablonec hostí Baník a Hradec, přivítá Plzeň. Který zápas přitahuje více pozornosti?
1: Asi o fus atraktivnější na poslech je duel Hradce, ale oba zápasy píší zajímavý příběh. Jablonec do ligy skvěle vstoupil, 3x vyhrál, ale teď naopak 3x nezvítězil a potřebuje si spravit chuť, což by se hodil i Baníku, který o víkendu prohrál v Mladé Boleslavi a vyfasoval 4. Hradec bude chtít zase ukázat, že výhra nad Spartu o víkendu nebyla náhoda a Plzeň chce pro změnu potvrdit, že po výměně trenéra a po výhře v Brně na správné cestě.
0: Ve 3. kole domácího fotbalového poháru MOL Cup se představí Sparta, která zatím v lize tápe. Jejím soupeřem bude v pražském derby druholigová Viktorka Žižkov. Tak o co kromě postupu bude Sparta v utkání usilovat?
1: No, Sparta by ráda ukázala, že její herní principy fungují. V ideálu by chtěla určitě zapsat vysokou výhru a udržet nulu, ale předpokládá se, že kouč Pryské hodně protočí sestavu a takto z hlediska souhry může poněkud skřípat. A současně bych nepodcenil soupeře. Viktorka je sice aktuálně poslední ve druhé lize, ale v posledním týdnu a ještě včera mohutně posilovala a o víkendu proti Příbrami už vypadala herně výrazně lépe.
0: Zítra večer nastoupí Slavia k prvnímu utkání tohoto ročníku Ligy mistrů. Doma v Edenu přivítá francouzský celek Racing Clan. Tak jak silný soupeř to je?
1: Je to druhý tým posledního ročníku francouzské ligy. Lepší byl pouze celek Paris Saint-Germain, který triumfoval i v Lize mistrů. Jde tedy o silného soka, ale řekl bych, že nikoli nehratelného. Do určité míry se dá říci, že francouzský tým hraje podobně jako Slavia, je fyzicky hodně nabušený a také dobře organizovaný při hře dozadu a má také pár dobrých individualit. Dá se tedy čekat obou straně hodně náročný a také hodně fyzický soubojový fotbal.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Tobě díky za sportovní novinky, další si spolu dáme zase v pátek odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
4: Už dnes 16:40.
2: Jen na frekvenci 1.

bankovkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé doplňky.

0: nejlepší z muziky je obyčejný svět Abraxas na Frekvenci 1. Po zprávách třeba Frankie Goes to Hollywood. A nebo si dáme taky Nightwork. A za 3 minuty další zprávy.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
8: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
7: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
9: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
13: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
14: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké odpoledne přejeme, zprávy má Lucie Šmídová.
15: Hezké odpoledne. Sněmovna může zákony projednávat až do noci. Zdražování na benzínkách bude pokračovat. Volby by teď vyhrálo ANO. Sněmovna může zákony projednávat až do noci. Prosadila to koalice, která chce přihlasovat veto Senátu ke stavební novele i úpravy k obnovení elektronické evidence tržeb. Ke změnám stavebního zákona jako první na plénu vystoupil šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Úpravy označil za paskvil.
16: Prosazujete na sílu legislativní paskvil, který kritizují odborníci, architekti, samosprávy, úředníci, no prostě všichni, kdo s ním přijdou do kontaktu. A teď vám to vrátil Senát, protože místo chytrých a cílených úprav tady vláda se snaží zlikvidovat systém, který tady funguje.
15: Podle předkladatelů má stavební zákon naopak zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Tankování vyjde řidiče v Česku stále na více a zdražování zřejmě bude pokračovat. Podle analytiků nafta může brzy podražit až o korunu za litr. Dnes se ropa na světových trzích poprvé od července dostala na úroveň $100 za barel. Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, ovládlo by opět hnutí ANO se ziskem 31% hlasů. Vyplývá to z průzkumu Pro právo. Posun nahoru zaznamenala i jedna opoziční strana.
17: Na druhém místě by skončili Starostové s podporou 18%. Naopak třetí ODS oslabila na 12,2%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD. Žádná jiná strana by 5% hranici pro vstup do dolní komory parlamentu nepřekonala. Většinu ve sněmovně by těsně získala opozice, hlavně proto, že poslanecká křesla by nezískali motoristé, uvádějí autoři průzkumu. Jejich podpora klesla na více než 4%. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
15: V Británii opět ruší stovky letů kvůli následkům technických potíží řízení provozu. Uvedla to BBC. Ministryně dopravy si předvolala šéfa řízení provozu. Hokejisté Sparty budou v nadcházející extraligové sezóně, do které vstoupí za týden zápasem v Olomouci, znovu usilovat o ukončení dlouhého čekání na titul, které trvá od roku 2007. Pražané touží být lepší než v minulém ročníku a dojít do finále, které jim ve třech předchozích sezónách vždy těsně uniklo.
14: Frekvence 1.
4: Počasí.
15: Odpoledne bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a místy bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě jasno až polojasno. Později přibývání oblačnosti a později i tady bude pršet. A také teploty dnes rozdělují republiku. Nejvyšší teploty jsou na východě, tam měří až 32, na západě jen 18.
4: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Zdržíte se na D1 a na Pražském okruhu.
18: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Brna na Prahu. Mezi 115. a 114. kilometrem probíhají práce údržby a pravý z nich je neprůjezdný. Kolona popojíždí od 120. kilometru a zdržení 20 minut. A do 10 minut se zdržíte na Pražském okruhu ve směru k D1 mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petrál.
14: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
15: A po zprávách opět to nejlepší z muziky, Robin Sobek.
0: A já začnu radostnou zprávu, a to tím, že vlastně celý tento týden rozdáváme u nás na Frekvenci 1 v jakémkoliv čase. Zapotřebí si samozřejmě hlídat ten čas a tím pádem tu naší frekvenci poslouchat, řekl bych, od rána až do večera, protože se to vyplatí. Rozdáváme 4 vstupenky na Večer legend, na dvojkoncert Alphaville a taky Sandry. Tím bych chtěl apelovat ještě jednou na pozorné posluchače.
15: Ano.
0: Že výherní píseň od Sandry může opravdu v našem playlistu zaznít kdykoliv.
15: A jako třeba i jako tuto hodinku, nebo kdykoliv prostě.
0: Nic nechci, no. Tak kdo umí číst mezi řádky, čte mezi řádky, kdo neumí, nečte. Tady vidím No Mercy, Nightwork, Sean Baker, to s tím nemá nic společného, ale stejně vám zahraju. Hezké odpoledne.
15: Krásné odpoledne.
4: To nejlepší z muziky a Robin

0: No Mercy, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme minutu po čtvrt na dvě odpoledne. Celý tento týden u nás ve vysílání soutěžíme o 4 vstupenky na Večer Legend, na dvojkoncert Alphaville a taky zpěvačky Sandry. A pojďme si říct, kdo by neznal hity jako například Hiroshima, Sounds Like a Melody a nebo One More Night. Že zrovna dnešní výherní song, čili pozorně poslouchejte Frekvenci 1 a jak zazní tahle ta písnička, okamžitě přiskočte k telefonnímu aparátu a vytočte 257-400-999, protože třetí volající vyhraje 4 vstupenky na koncert do Ostravy nebo Brna dle vlastního výběru.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Selekcionuje to podobně jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Neuška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty

0: To nejlepší z muzik je Relax a taky Frankie Goes to Hollywood na frekvenci na minutu po půl druhé odpoledne. Před námi aktuální doprava. Pojďme na ní.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Brna na Prahu. Mezi 115. a 114. kilometrem probíhají práce údržby a pravý z nich je neprůjezdný. Kolo na popojíždí od 120. kilometru a zdržení 20 minut. A do 10 minut se zdržíte na pražském okruhu ve směru D1 mezi 23. a 18. kilometrem.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Sandra, One More Night. Ano, tohle je výherní song, tohle je, přátelé, výherní písnička, jak jste správně pochopili dle vašich telefonátů. 257-400-999 a raději připomenu ještě telefonní číslo, protože budu zvedat třetího volajícího v pořadí. A ještě než tak učiním, tak připomenu, že celý tento týden hrajeme o 4 vstupenky na Večer Legend, na dvojkoncert Alphaville a taky Sandry. Čeká vás opravdu pořádný návrat do 80. a večer plný legendární hitů, které znáte z rádia a které opravdu nestárnou. Alphaville i Sandra odehrají svůj vlastní koncert, takže vás čekají dvě hudební legendy a pořádná porce jejich největších hitů naživo. No a výherce si může vybrat, kam na ten Večer Legend vyrazí. V sobotu 19. září do Ostravy, anebo v pondělí 21. září do Brna. Tak, každopádně ať tak nebo onak, ať si vybere jakýkoliv koncert, tak já už mám na telefonu třetího volajícího a tím je kdo? Kdo se dovolal? Hezké odpoledne.
1: Tady Natka z Lipnova.
0: Natko, mám pro tebe dobrou zprávu, máš 4 vstupenky na Večer Legend.
1: Ježišmarja, já jsem strašně šťastná. Ježiš, tak to jsem ráda, fakt strašně moc.
0: No a tak co vybíráš?
1: No, Ostravu.
0: Jasné, jasné.
1: Já jsem od Krnova, takže my to máme tam do Ostravy blízko.
0: Do Ostravy je to kusek jo, z Krnova, jo. Jasné, Natko. No tak jo, tak velká gratulace, vydržme ještě na telefonu.
1: Jo, vydržím. Děkuju moc, děkuju.
0: Já doufám, že sebou taky vezmeš nějaké legendy, další 3,
1: určitě.
0: Protože ty vstupenky jsou 4, jo?
1: Jo, určitě.
0: Tak jo, tak určitě. Měj se zatím, ahoj.
1: Jo, naschle, děkuju.

0: To nejlepší z muziky Dua Lipa na Frekvenci 1 a za chviličku zprávy a pak Vojta s Janou, jako vždy.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
2: Dobrý den.
1: Dneska už je 9. září.
0: Jo. Dneska je 9.9, že jo? 9.9.
1: Dneska je 9.9.
2: Ano, ano, už druhý týden začínají naši školáci.
1: Takhle. Boj to, ona je středa.
2: Já vím, ale včera to byl týden, co šli poprvé do školy, že jo?
1: Jo, ale vlastně no, máš tak, pravdu, ano, máš pravdu, protože pondělí, jo.
2: To neberu jako že... pondělí až neděle, jako no, sedmidenní.
1: A pak bych ještě komentovala to, že včera jsme měli kraťasy a dneska už máme dlouhý kalhoty.
0: To je neskutečný skok.
1: To je jako, já teda nevím, jestli jste to vnímali v noci, jo, ale opravdu jako v noci, tak jako říkali, že ze západu přijde chladná studená fronta, no, tak ležím, no. ležím, a normálně jsem tu studenou frontu cítila. Jo, já ji slyšela.
2: Horko, horko, na jednou zima, zima.
0: Od nohou pomalu to šlo, no, že jo, nahoru.
1: A já to.
0: A pak na ty záda. A mi tam luplo v tu chvíli, kdy to...
1: Normálně přišla studená fronta. Jo, přesně, no, jak Dáša říkala. Mm.
0: No tak, Dáša ví samozřejmě. Ale naše Lucka taky ví.
1: Sonja ví, Sonja ví.
0: Ježiš, to je co?
1: To je moje oblíbená písnička. Proč je seno voňavý? To je podle mě uhýř, ne?
0: Já neznám, ježiš, to je super.
2: Svěrák, no.
1: No, taky Lucka ví, to je pravda.
0: Lucka ví, protože to má ve zprávách každou
2: hodinu. Lucka poví za chvilku.
1: A my se uvidíme, slyšíme?
0: A poví, já jí dám mikrofon.
1: Tak zítra, Rubine, čau.
2: Čau.
0: Čau.
1: Přijď tak dobře naladěný jako dnes.
0: Já jsem každý den dobře naladěný.
1: No, ale dneska ti to nějak sedlo.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
7: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
8: Pěkné odpoledne. V Motole otevřeli Národní onkologické centrum. Proběhl pohřeb krále Haralda V. V Oslu je i prezident Pavel. Nehody komplikují provoz na D1 u Brna a na D35 směrem na Mohelnici. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum za téměř 5 miliard korun. Postupně se pracoviště otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz ještě v říjnu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při slavnostním otevření řekl.
9: Musíme samozřejmě investovat do prevence, do primární prevence, do sekundární prevence včasného záchytu. Onkologické screeningy, které teď aktuálně připravujeme, zpravujeme jich zásadní revizi, tak aby se do nich mohlo dostat více lidí, aby tam nebyly složitosti v přístupu k těm onkologickým screeningům.
8: Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Policie od rána cvičí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Kontroly potrvají 24 hodin, zaměřují se na 27 bývalých hraničních přechodů. Kontroly jsou i v mezinárodních vlacích. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotku z založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
10: Odvolací senát zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Lesní požár, který si vyžádal evakuaci 500 lidí a zásah 6 000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci roku 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu okolo 270 milionů korun. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: V Oslu proběhl státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Obřadu se účastnili členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 17 hodin Ostravu. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce zaskočit dalšího favorita Plzeň. Utkání začne v 19 hodin.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
8: V Čechách bude odpoledne dále zataženo až oblačno s deštěm a místy bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku je ještě jasno až polojasno. Postupně ale přibývá oblačnost a později i tady bude pršet. A teploty dnes rozdělují republiku. Nejvyšší teploty od 18, nejnižší 18 na západě do 32 na východě.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A bouralo se na D35 a na D1.
11: Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do kolony se zpomaluje na 181. kilometru a pomalu se jede až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. V koloně došlo k nehodě dvou osobních aut na 194. kilometru. A hromada dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D35 na trase z Lipníka nad Bečvou na Mohelnici. Na 263. kilometru havaroval dvě osobní auta, která jsou už přesunuta do dopravního omezení. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: A ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: 14. hodina za námi, my jsme tady s vámi, přátelé, kamarád mi posílal fotky, byl na houbách a měl plný košíky hub.
2: Takže houby našel,
1: houby rostou.
2: Ne, ale pozor, moje švagrová šla o víkendu, oni mají chalupu někde u Benešova, šla o víkendu na jenom tak na procházku a přinesla dva koše plný pravých hřibů.
1: Praváků,
2: krásných. A dokonce dávala i nějaký videa na Instagram, ona je vždycky tak jako hezky poklepe po hlavičce, oni tak hezky duněj. To bylo tak hezký.
1: No, houby rostou, no. Dokonce jsem ti zapomněla říct, o víkendu byli jsme u kamarádu a ty dělali z bedel řízky. Mňam.
2: A bedly tam měla taky, já jsem jí psal, už rostou bedly a ona říká, plná louka.
1: A počkej, jako na bedly je brzo, myslíš?
2: No já měl vždycky pocit, že bedly jsou tak druhá polovina září.
1: Jo?
2: Jako no,
1: tak ale bedly už jsou, no. A taky ty píchavky, z těch píchavek jsou taky výborný, ty řízky.
2: No jasně.
1: Mě to vždycky evokovalo jako sejra, když jíš prostě normálně smažáka.
2: A když to obalíš, že jo, tak s tatarkou a s hranolkama, to nepoznáš.
1: To vlastně přesně, to třeba Míra by to ocenil, tak on nejich maso, že Míra Michálek je takový nejedeč maso, co ho znám.
2: No, ale třeba takový ty bedly, že se k ním vracím, jo, na sádle s kmínem.
1: A s kmínem.
2: Ty vado.
1: A nejlepší, když si dáte v 10 večer, zapijete to pivem, tak máte o noc postaráno.

0: na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut, středa 9. září, prosím pěkně.
1: Ty to říkáš, jako kdyby se mělo něco dít. Nemáš narozeniny?
0: Já?
1: Ne, nemáš. Nemáš.
0: No, to je, takhle je. Jako...
1: Ty máš vlastně debilně narozeniny v lednu, promiň.
0: Já mám v lednu až po Vánocích, takže když vám něco zbyde, nebo dostanete pod stromeček něco,
1: si vlastně musím
0: co nemáte
1: pamatovat.
0: Rádi.
1: Ano, jo, právě. Promiň, tak já jsem ti do toho skočila. Ne. Je nějak zásadní pro tenhle vstup z 9. září?
0: Ne, já jsem chtěl pouze akorát jakoby správně informovat o přesném čase a datu, protože nic jiného mě nenapadlo v tu chvíli. Ne, já jsem chtěl mluvit o té změně počasí. Ty jsi říkala, že jsi cítila studenou frontu.
1: A oni to včera tak hlásili a opravdu to tak bylo. Ještě včera jsem byla se psem, Teď jak naše fena hára, tak já chodím se psema, že my máme prostě, nejenom prostě v rychlosti.
0: Vaše fenka jde vedle tebe a za tebou hrozen psů.
1: Krásný příběh, jo. Chodíme takovou ulicí a v té ulici je vlastně za každým plotem je pes. No. Jo. Za normálního stavu ty psi štěkají, protože samozřejmě jsou naštvaný, že tenhle pes jde na volno, že jo, a oni tam musí být zavřený. První týden jejího atraktivního období byl tak, že ty psi kňučeli a teď už je to tak, že ty psi vyjou. Prostě jdem.
0: Ne, ale to jsi mi možná teďko osvětlila jednu věc, protože u nás každá druhá domácnost má psa. Jo, prostě víceméně jsme vesnice. A posledních pár dnů slyšíme ty psy, jak vyjou.
1: No, tak někde bude nějaká fenčka.
0: Tam bude nějaká háravá fenka.
1: Jako mě chylí to.
0: A to se teda musím zeptat našeho psa, našeho Franka.
1: Jak to, že nereaguje?
0: Jak to, že nevyje?
1: No.
0: Podle mě, takhle... Můžeme si říkat, že už je starý, že už
1: Ale pozor, to jako nehraje roli, protože my tam chodíme opravdu místama, kde je třeba jezevčík a tomu je třeba 16.
0: A furt
1: to
0: vyje.
1: Už je dědeček a ten vyje, to ještě jsme tam ani nepřišli.
0: Ale on už neví proč, chudák.
1: Ne. Já myslím, že to je jediný výjem, který ti zůstane prostě. Pudy prostě nevyčuráš, jo?
0: Jasně.
1: Nebo to si říká s genema vlastně.
0: No a pudy taky ne, takže prosím vás, pokud ve vašem okolí někdo vyje...
1: Tak zrovna hára.
0: Tak to je put.

0: Jirka Jackson na frekvenci 1. 17 minut po 14. hodině budu vám vyprávět jeden takový příběh ze života, jak se prostě potkávají ty generace a jak to občas někdy je takový jako...
1: Třaskavý.
0: No, třaskavý. Spíš takový jako smutný, ale na druhou stranu asi docela vtipný.
1: No.
0: Vyprávěl kamarád, který mu je, promiň Jirko, něco přes 50. Jo.
1: Tak to není žádný věk, to je chlap nejlepších
0: letech. To je chlap nejlepších letech. A on je to takový jako rád si povídá s mladýma lidma, no. Má takový mladýho ducha, že jo, byli někde na nějaký dočasný, nebo jak se mu říká, v Žatci, jsou tam ty pivovary, chutnávky, piv a tak. A potkal tam nějakýho svýho prostě příbuznýho. Mladý kluk, jo, třeba 25 let. No a ten měl kolem sebe kamarádky, že jo, no, tak ten Jirka se tam jako natřásl. Mezi těma kamarádkama. Já jsem ten mladistvej, že jo, no, dobrý. No a teď ten jeho příbuzný se na něj tak podívá, jakože je představí a říká těm holkám, no to je, a teď ten Jirka říká, tak třeba řekne strejda, že jo.
1: No
0: to je brácha mý babičky. To je prostě to nejmůžu.
1: To je tak strašně bolavý tohleto.
0: Brácha mi babičky bolel, no. To je prostě...
1: Jak jsem... na to zareagoval?
0: No,
1: začal se smát a říkal, on je hrozný šprýmář, no.
0: Ne, trošku z toho jako vycouval. Říkal si, tak takhle jsem si ten večírek nepředstavoval, no, tak jsem...
1: Hele, jestli ono v tu chvíli spíš nestojí za to, jako tu hru hrát dál?
0: No, tyjo, asi jo. Jako, jo. Já vlastně nevím, jak to pokračovalo, protože znám jenom příběh do tohohle momentu, kdy jsme pak začali řešit, že on má opravdu skutečně sestru, který je už přes 70, protože je ze tří dětí a nejmladší.
1: No jasně.
0: Jemu je třeba 55 a má opravdu třeba 73 letou ségru, jo. Takže takovýhle obrovský věkový rozdíl, jo. Takže prostě tam mezi mladýma holkama. Prostě řekl, že tyjo, to je prostě brácha mý babičky, tak.
1: Ale to je jako dobrý point, jako, když se vám tohle stane, když u vás někdo řekne, že jste brácha jeho babičky, tak jako skvěle na to zareagovat můžete třeba slovy, jo, ségra je o 40 let starší.
0: No, jedině, no. Ale holky řekli, tak nashledanou.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Halo! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

0: The Cover na frekvenci na úžasná muzika.
1: A úžasná Lucka Šmídová připravená, aby nám řekla, co je nového, a hned potom se pustíme do světa příběhů.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Dobré odpoledne. Premiér Babiš nechtěl komentovat, zda nová pražská nemocnice bude vojenská. Prezident podle ministra Vojtěcha varoval, že nemusí být uznána jako výdaj na obranu. V Polsku se srazil rychlík Intercity s kamionem. Zranění utrpělo 20 lidí, z toho 4 jsou ve vážném stavu. Uvedla to polská média. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude místopředseda opozičního hnutí STAN Karel Dvořák. Jakub Weinlich se bude ptát na případnou podporu státního rozpočtu. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 409 99.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Asi půl hodiny se zdržíte na D1 na trase z Prahy do Brna.
6: Do Kolene najedete od 178. kilometru a popojíždět budete až po sjezd na Bratislavskou dálnici. Zdržíte se také na Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzině k dálnici D1. Popojíždět v silném provozu budete od Rozvadovské spojky až po exit Ořech okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Takže pravda nebo blábol už za malou chvíli. Dneska to je na mě, že? Ten příběh, pokud se nemýlím.
7: Tuším, že je to na tobě.
1: Ano, tak víte co? Tak bychom se dneska mohli podívat na to, jak prší maso.
7: To je nějaký koncert kysáků, ne? Něco takového to bylo.
1: Fleischregen.

0: Frekvenci 1, pojďme na příběh, který je buď pravdivý, anebo zcela blábolivý.
1: Ty jsi říkal, že bude pršet maso.
0: No, spíš už pršelo.
1: Dobře.
0: Pokud přistoupíte na to, že je to pravda. Ve státě Kentucky z oblohy za krásného slunného dne začaly padat kusy masa.
1: Z letadla.
0: Ne, úplně z letadla, k tomu se dostaneme, jo, ale byly to kusy prý dlouhé několik centimetrů, pokryly normálně část krajiny a některé zdroje uvádějí, že maso padalo dokonce několik minut. A teďko se začalo zkoumat, kde se tamto maso vzalo. Ono do dneška to není jako uspokojivě vysvětlený, ale jedno z nejpravděpodobnějších vysvětlení je, že se někde nad tím místem, kde se to stalo, pozvraceli supové.
1: Mě to napadlo, teda ne, že se pozvraceli, ale že to postráceli.
2: To je strašný. Takže zvratky z nebe.
0: A teď jde o to.
2: Zvratky z nebe padaly.
0: Všichni nám je nechali. Teď jde o to, jestli si myslíte, že jsem si to vymyslel, nebo jestli je to pravda.
1: Lucka tady zůstala na pomoc.
2: Já si myslím, že je to pravda.
1: Jo. Já si teda taky myslím, že je to pravda.
0: 3. března 1876, městečko Olympian Springs v Kentucky.
1: A co to je, oni neví, jo?
0: Ne, oni do dneška jakoby nemají oficiálně uzavřený, proč tehdy to maso padalo z nebe, ale ti, řekněme, vybíraví supové vometáci jsou asi nejpravděpodobnější vysvětlení.
1: Tak oni musí přece vědět, jestli to maso bylo natrávený nebo ne, ne?
0: No to já nevím, oni to zkoumali, oni ani nevědí, čí to bylo maso.
1: Ježiš, to je hrozný příběh.
0: Někteří tvrdili, že to bylo koňský maso, někteří tvrdí, že to bylo žabí maso, někteří tvrdí, že to bylo hadí maso.
1: Žabí křidílka.
0: Ne, podle mě to bylo kuřecí, Kentucky, že jo?
1: Ale že takhle jako hromadně.
0: A hluboce fritovaný.
1: I s hranolkama a s tatarkou.
0: A pak ještě salát Koleslav.
1: To si to byla nějaká reklamní akce.

0: Jackson na Frekvenci 1. 9 minut po půl třetí, je na čase to rozjet.
1: Máš nějaký dis?
0: Dis?
1: Dyslektik, dyskalkulik, dysgrafik.
0: Diplomovaný specialist.
1: To je ale s někým. Ty ne, jsi diplomovaný s
0: někým. Já jsem dysgrafik. Po mně nikdo nic nepřečte.
1: No, ale to je tím, že neumíš psát. Jakože píšeš jak prase.
0: Ale já umím psát.
1: Ale jakože nepíšeš jako prostě nevhledně.
0: Jako prase, jako říkám lékař. Tomu dysgrafie. Ano, měl jsem být lékař.
1: Dysgrafik je... spíš dělá jako chyby, ne?
0: No a to já dělám taky, samozřejmě.
1: Jo, děláš hrubky, jo?
0: Ne, ale dyslektik dělá hrubky přece.
1: No.
0: A dyslektik špatně čte? A špatně píše.
1: Dysgrafik špatně čte. Ne, dyslektik. Počkej, dyskalkulik špatně spočítá, špatně počítá. Dyslektik špatně čte. A dysgrafik špatně píše.
0: A dysmoderátor s tebou dělá odpoledne na Frekvenci 1, viď?
1: Teď máš na mysli sebe na mysli. Teď máš na mysli sebe.
0: Sem, no, samozřejmě, koho jinýho.
1: No nic, přátelé, my o tom mluvíme proto, protože před námi je Xindle X s písničkou Dysgrafik. Určitě ji znáte, protože to je písnička stará jako...
0: Metuzalem.
1: Hodně. Tak a proč ji tady máme?
0: Protože 20 let, 20 hitů. Xindle X nám bude teď pár týdnů představovat 20 svých největších hitů a vždycky nám řekne, jak jednotlivé písně vznikaly.
1: Tak se pojďme zaměřit právě na tuhle. Dysgrafik.
2: 20 let, 20 hitů. Xindle X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
3: Exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Ahoj, zdraví vás Xindle X a dneska se spolu vrátíme do roku 2008. Byl Silvestr a my jsme s partou slavili příchod novýho roku. Nad ránem jsme se s kamarádem a kytaristou mojí bývalý kapely Vláďou Heřmanem chopili kytar a jamovali jsme. Hráli jsme do kolečka 4 akordy, do toho na střídačku repovali o tom, jak tu slavíme. A Vláďa v jednom svém freestyleovém kousku zmínil, že je dysgrafik a dyslektik. A já jsem na to navázal. Jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a v oku mám tik a tak dál. Prostě ze mě vypadnul v podstatě celý text refrénu, co už dnes dobře znáte, a musel jsem naše jamování přerušit, protože tenhle kousek, ten jsem si prostě potřeboval napsat. Ráno jsem ten kousek našel napsaný v telefonu a hned mě z toho chytila inspirace. A protože cesta tramvají z Bílý hory do Holešovic trvá celkem dlouho, měl jsem dost času, abych k tomu refrénu dopsal i sloky. A tak vznikla píseň nejen o dysgraficích a dyslekticích, ale o všech lidech, co nezapadají do systému a do představ ostatních, jací by měli být a jak by měli žít. V té době už jsem měl natočenou a připravenou k vydání svojí první desku. Ale říkal jsem si, že tahle písnička ta tam prostě nesmí chybět. A protože už jsem neměl peníze na další nahrávání s kapelou, natočil jsem tam tu písničku prostě jenom s kytarou. S kapelou jsme ji přetočili až o hodně později, když jsme se rozhodli, že tahle písnička by měla být single. Tím pádem se ta píseň objevila jak na první, tak na druhý desce. A my si ji dáme teď společně na Frekvenci 1.

0: Blake a Dysgraphic, mimochodem koukal jsem na projevy Dysgraphie, jak jsme se o tom bavili. A písmo je neúhledné, kostrbaté, těžkopádné, často obtížně čitelné, až nečitelné.
1: Takže ty.
0: Ano. Dítě má problém napodobit správný tvar písmen, ano, takže já.
1: Takže ty.
0: A nedodržují linky, píšou nad nebo pod řádek a velikost písmen je proměnlivá. Takže já.
1: Takže Vojta.
0: Takže jsem Dys.
1: Tak, přátelé, pojďme se spojit s naším kolegou Tomášem Fílou, protože celý tento týden jezdí po školách v České republice a dělá velkou radost. On jim totiž vozí dobroty.
0: Ano, svačinky od Bobíka a samozřejmě Tomáš, jak je jeho dobrým zvykem na začátku školního roku, jde za těmi nejnadšenějšími, to znamená za prvňáčky.
1: Ale to je pravda, to je pravda. On zrovna teď, včera jsme se tady potkali, říkal, oni jsou ještě takový nevinný a těšíte se do školy, těšíme, máte rádi školu, těšíte se na úkoly a na všechno se těšíme.
0: Já myslím, že bychom to měli zopakovat na začátku října.
1: Ne, myslím,
0: už by
1: že...
0: to bylo o dost upřímnější.
1: Asi jo. Každopádně dneska v Hostivicích se rozdávalo a my se tam přesuneme, jak to celé vypadalo. Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravíme ze základní školy v Hostivicích, kam jsme dnes dorazili za prvňáčky, kteří se na nás moc těšili a jsou tady s námi. Těšili jste se na nás?
3: Jo!
2: Oho, atmosféra je tady úplně skvělá. Učíte se rádi?
3: Jo!
2: Píšete rádi úkoly?
3: Jo!
2: Chcete psát i písemky?
3: Jo!
2: Ježišmarja, no tak... Nás už se to naštěstí netýká, ale prvňáci nadšení mají. My jsme vám děti sebou přivedli, ale i přivezli Bobíka. Máte ho rádi?
3: Jo!
2: Jahodovýho, vanilkovýho, čokoládovýho?
3: Jo!
2: My vám je dáme, ale my bychom také od vás něco chtěli. Zaspíváte nám písničku?
3: Jo!
2: Pojďme na to. 3, 4. No vy jste perfektní, zatleskejte si. Tak to je skvělý. V každém případě atmosféra je tady fantastická. Zítra budeme zase někde jinde. Kde? No, na to si počkejte. A my se s vámi pro dnešek loučíme. Já a prvňáčci z Hostivic. Ahoj!
1: No a nakonec dodáme, že smetanový krém Bobík z Boušovic se stal téměř legendou pro několik generací dětí.
0: Vyrábí se z mléka od spokojených kraviček z okolí mlékárny, je z poctivého tvarhu a smetany bez éček a je tak ideální svačinkou pro vaše děti.
1: A kam Tomáš pojede zítra, to se zítra dozvíte v ranním vysílání.

0: Ahoj.
1: Nazdar, Lučka dorazila.
2: Čus. Čau, jak se máš, jsme se hodinu neviděli.
1: No, ona tady s náma půl hodiny.
2: A tak před tou půl hodinkou to tak jako proběhla jenom, no, jsme se nestihli ani pozdravit.
1: Ale abyste věděli, tak Lučka tady vlastně jako nebejvá, že jo, přes celý to naše vysílání, ty odcházíš tamhle do newsroomu, kde máš svůj počítač.
2: No a nějaký drby.
3: Všichni tam jsou ticho teď.
1: Nikdo nic neřeší, jo.
2: Takže nemáme koho drbat teď.
1: Tak ale máme pro vás informace zásadnější, třeba muzika.
2: Ano, příští hodinu pro vás budeme mít na frekvenci 1 Damiano Davida.
1: Taky Miley Cyrus.
2: A nebo bude Nick Kershaw.
1: A přátelé, budou i zprávy.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisík KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisík za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to s nimi Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
12: Pěkné odpoledne, korunovační klenoty opět vyzvednou v pondělí. Soud potvrdil výjimečný trest za loňskou vraždu ženy na Šumpersku. Půl hodiny se zdržíte na D1 na trase z Prahy do Brna. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN. Schůzka proběhne po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory, které by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Olomoucký vrchní soud dnes pravomocně potvrdil výjimečný trest 27,5 roku Patriku Cigošovi za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Muž svou partnerku brutálně ubodal jen 3 týdny po propuštění z věznice, kde si odpykával trest za podobný čin.
13: Muž si bude muset navíc odpykat ještě přibližně 5 let z předchozího trestu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádnou závažnost trestného činu. Od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci. Výjimečný trest je ukládán v sazbě 20 až 30 let. Žalobkyně původně žádala 28 let vězení. 36-letý muž původem z Karviné přiznal vinu. U soudu se však domáhal nižšího trestu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Na hlavním tahu z východních Čech na Moravu počítejte s komplikacemi. Silničáři předělávají křižovatku u Koclířova.
14: Místo, kterým denně projede až 17 000 aut a opakovaně se na něm bourá, se má změnit právě především z bezpečnostních důvodů. Dosavadní Lego systém nahradí po dokončení prací klasická okružní křižovatka. Jižní a východní větev křižovatky zůstanou bez změny. Stávající spojovací větev, takzvaný bypass, bude zrušen a okružní pás se prodlouží. Úpravami projdou také severní a západní větev, aby řidiči nemohli křižovatkou projíždět přímo. V sobotu už by tady měl být normální provoz. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
12: Fotbalisté Slávie ve čtvrtek domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem nemá favorita. Čeká se vyrovnaný zápas. Zápas v Edenu začne ve čtvrtek v 21 hodin.
11: Frekvence 1.
6: Počasí.
12: Večera v noci bude převážně zataženo a deštivo. Ranní teploty klesnou v Čechách na 6 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se čeká výjimečně slabé přehánky a nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
10: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Půl hodiny budete v koloně na D1 na trase z Prahy do Brna.
0: Do koloně najedete od 178. kilometru a popojíždět budete až po sjezd na Bratislavskou dálnici. Zdržíte se také na Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzině k dálnici D1. Popojíždět v silném provozu budete od Rozvadovské spojky až po exit Ořech okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
12: 4 minuty po 15. hodině pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem.
11: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: 4 minuty po 15. Hezké středeční odpoledne z Frekvence 1. Chtěl jsem se vás zeptat, dámy, když jste chodili do školky, což není úplně dávno, určitě si to ještě pamatujete, že? Mm-hmm. Tak měli jste tam jenom učitelku, nebo jste třeba měli i učitele?
1: Já jsem měla jenom učitelky.
12: Jenom učitelky.
1: Protože... A jedna hrozně řvala furt na mě.
2: No proč?
1: Já jsem to zrovna nedávno vyprávila i ten svý kamarádce, že mám pocit jako dítě a takový traumatický dojem z toho, že mě neměli moc rádi. Jednou jsme na Vánoce dostávali všichni dárky a všichni moji spolužáci v té školce dostali něco hezkého a já jsem dostala otvírák na pivo. Normálně s takovým tím soudkem dřevěným a na tom byl ten švejk a to jsem dostala jako dárek ve školce, chápeš to?
2: Od té učitelky, co na tebe řvala, jo?
1: No byly dvě, no.
2: Vidíš, já... jak to určilo tvoje směřování.
1: Ty jo, ale chápeš, mě to přišlo, jak když jim prostě nezbyl plišák, tak šáhli někde do kuchyňky prostě. A já si fakt pamatuju, doteďka mám prostě takový jako pocit traumatu, že mě neměli rádi a dali mi takovýhle hnusný dárek.
2: No vidíš, a možná, kdybyste měli místo soudružky učitelky nějakého pana učitele, tak by to všechno vypadalo úplně jinak. Já jsem se totiž dočet, že v českých školkách je teďko takovej trend, že tam je víc pedagogů než pedagožek.
1: Fakt?
2: Že tam začíná být čím dál tím víc jakoby chlapů, který učejí předškoláky a že rodiče to velmi vítají.
1: No já to chápu, mně to taky přijde super. Ještě by mohl na ten první stupeň se jako trošku víc probojovat. Víš, jakože mezi těma učitelama na prvním stupni taky není moc učitelů.
2: No to je pravda, no, ale dejte nám čas, dámy.
1: Budeš učit.
2: My do toho musíme dozrát. A přece jenom člověk musí něco zažít, aby se stal otrlým.
1: Zopakuj si abecedu.
11: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Miley Cyrus na Frekvenci 1. Co jdem dělat?
1: Ne, já, když tuhle písničku slyším, tak se vždycky vzpomenu na ten videoklip, jak tam nahatá volizovala to kladivo na té demoliční kouli. Taky jsem to jednou zkoušel.
0: Ona tam na ní lítala nějak, no, že jo?
1: V tom Hornbachu se jim to moc nelíbilo.
0: Jako nevím, jestli to bude dobrá reklama, ale zas na druhou stranu i špatná reklama je reklama,
1: no,
0: že jo?
1: No samozřejmě, prostě na demoliční kouli jedině nahatý. Zavoláme daně, budeme proplácet účtenky.
2: Frekvence 1 platí za vás.
0: Právě teď. Co bylo skvělý, kdyby to byla třeba účtenka zrovna z toho Hornbachu.
1: Ne, je to účtenka z úplně jiného obchodu.
0: Aha.
1: Řekl bych, že pro někoho...
3: Ano, prosím.
0: Dobrý den, Dani, které rádio platí za vás?
3: Frekvence 1.
1: Jistě.
0: Je to tak.
1: Dobrý den. Tak vy jste nám debužírovali, by se dalo říct, když tak koukám na tu účtenku tady.
3: Jo, to je z té farmy, no.
1: A já tady koukám, určitě byl vývar, že jo, protože tady vidím hovězí oháňku a krk.
3: Ten bude teprve teď v neděli.
1: Jo, takhle. No, ale z oháňky je nejlepší vývar, to je jasný,
3: no, úplně, to je vývar.
0: To je takzvaně oháňkovej vývar.
1: No.
3: Ano, to je nejlepší vývar na světě.
1: Předevčím...
3: Játrový knedlíčky,
0: domácí nudle. Buďte trošku konkrétní, takže jste utrácela někde na farmě, vyloženě jako dobroty?
3: No, to je kousek tady od naší vesničky, je vesnička, kde mají biofarmu.
0: Aha.
3: A mají svoji prodejnu.
1: Jo.
0: Jasně.
3: No a svoji prodejnu a výrobnu vlastně.
0: A tam byste utratila.
3: Tam jsme utráceli s manželem, no.
1: No, ale jako sami...
3: Tam utrácíme rádi.
0: To chápem.
1: Ale samý dobroty, jo, jako tady, třeba vidím, předevčírem jsme se o tom bavili. Salám Gudhaj. Skrájený.
3: A
1: to je nějaký místní, že jo, nějaký opravdu poctivý,
3: jo,
1: dobrý.
3: Oni mají výrobnu svoji, takže od nich, no.
0: Mně se moc líbí, že to podporujete, tady ty malý farmáře.
3: Jo, strašně se nám tam líbí, jak cenově, tak výrobky jsou úplně skvělý, no.
0: Že si pochutnáte, tak kolik budeme proplácet? Tušíte?
3: Já si to nepamatuju něco.
1: Ne, takhle jako...
3: Přes tisícovku.
1: Bylo to něco málo přes tisícovku, konkrétně 1087 korun.
0: Takže zapleskáme, protože vracíme tyhle peníze.
1: Ne, ale říkáte cenově, se nám to tam líbí, já na to koukám, ty ceny jsou opravdu velmi příznivý a tam, když člověk zabloudí, tak to může být sebelevnější, stejně tam těch peněz nechá strašně
0: jako
1: moc.
0: No. Tak mě zajímá schválně, kolik Gudhaj stál?
1: Gudhaj? Tak tady,
3: já si to nepamatuju.
1: Tady píšou, že za kilo 206 korun.
3: No. Ale jako víte co, je výborný. Já
0: úplně to chápem.
1: To je v pořádku?
0: Ne, je to dobře, jsme moc rádi, že podporujete, že si tam uděláte tu cestu, utratíte to, pošlete to sem, my to za vás zaplatíme a je to vyřešeno.
1: Já myslel, pošlete to sem, my to za vás sníme.
3: Já jsem si původně myslela, jako, že by třeba Míra ráno, ten by z toho měl radost.
0: Ten by to ocenil. Možná tu farmářku, ale nevím si Gudhaj.
3: To asi jo, no.
0: Tak
3: pivo tam nemají. Farmářku.
0: Moc vám gratulujeme. A ať se vám
3: děkujeme
0: daří.
3: Moc krát.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Tak to byl London Beat na Frekvenci 1. Ty máš sestru, Jani, viď?
1: Já mám sestru.
0: A kolik je mezi vámi let rozdíl?
1: No, mezi námi není vlastně skoro žádný rozdíl. My jsme jenom rok a pár měsíců.
0: Jo.
1: Ona je prosinec, já jsem květen, takže to je leden, únor, březen, duben, květen. Rok a pět měsíců.
0: Rok a pět měsíců.
1: My jsme skoro jak dvojčata. No to jako nejsme.
0: No, to já mám sestru a ta je o pět let starší teda.
1: A to je takový optimální.
0: To je takový
1: asi
0: optimum, no. Mm. Ona aspoň takhle, totiž jsme se o tom kdysi bavili s mojí maminkou, ona říkala, ono to vlastně jako vyšlo krásně, protože ona už byla trošku odrostlejší a když jsem potřebovala pomoc, tak už mi pomáhala.
1: Jo. Takhle si myslím, že ty rodiče jako v té ideální situaci přemýšlej, že jo.
0: Ale třeba moje žena má sestru, která je taky jenom o rok mladší.
1: No, jako tohle je
0: vlastně
1: drsný.
0: My si z toho děláme legraci, že vlastně jako ve chvíli, kdy prostě se narodila moje žena, že ano,
1: no,
0: tak potom po nějaký té době, když ty rodiče si řekli tak, že jo, a bum, a rovnou další, že jo.
1: Si sotva odstavíš to jedno miminko, no, tak přijde další,
0: tak
1: že jo.
0: Tak si na druhý. Ale pozor, k tomu má ještě jednu sestru, moje žena, a ta je o 10 let mladší. Mm, mm. A to už je jako podle mě jako dost zásadní věkový rozdíl.
1: Jako 10 let už je znát.
0: No.
1: Jako 10 let je fakt jako už generace, no, prostě. Mm. Já třeba mám v rodině, co je hrozně zajímavý, moje mamka má sestru, která, možná teď plácnu, protože to nevím přesně, ale myslím si, že tam je věkový rozdíl ještě větší, tam je třeba 12 let.
0: No.
1: A to ona není vlastně jediný sourozenec, takže ona, ta moje teta je vlastně od toho nejstaršího sourozence klidně 20 let.
0: Aha.
1: Myslím, že nás zapřáněla trošku, ne, ale jako je to fakt hodně.
0: Ale a potom taky existuje spousta případů, kdy třeba muž s ženou se rozvedou, že
1: no,
0: ano.
1: No, no, no. A pak mají ty nevlastní děti.
0: Tomu muži už je třeba kolem 60, najde si nějakou mladou, stále ještě aktivní,
1: jasně,
0: že ano. A už má třeba 40-letýho syna.
1: No,
0: a do toho mu pořídí sourozence, který je o 40 let mladší.
1: Ty krás, takže rozdíl je tam prostě 40 let.
0: No.
1: To už si nemůžu absolutně rozumět, ale asi tušíte.
0: Ať jsou rádi, že si tykají. No.
1: Asi chápete a tušíte, na co se dneska budeme ptát. Budeme si totiž společně s vámi povídat o věkových rozdílech, extrémních věkových rozdílech sourozenců.
0: Ano, mezi sourozenci.
1: Třeba máte sestru, bratra, který je od vás opravdu jako úplně prostě bambilion let.
0: Ob 3 generace,
1: třeba
0: že jo?
1: O 4 generace.
0: Třeba vám je teďko 15 a oni si pamatujou Masaryka.
1: No, třeba.
0: No.
1: Jako třeba, že jo? Tak nám napište.
0: Nevím, jestli je tohle biologicky
1: jako možný. Trošku to hapruje, to nevadí, že nebudem v tom šťourat. Je. Takže napište nám, jestli máte v rodině nějaký opravdu takovýhle extrém věkovej mezi sourozencema, jo?
0: Můžete nám napsat na Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Můžete nám taky napsat na číslo 736 300 444.
0: Případně namluvit hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
1: A máme taky profil na Facebooku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Nick Kershaw na frekvenci 1, 15 hodin 30 minut k tomu.
1: 15 hodin 30 minut znamená krátké zprávy a potom počasí, jak bude zítra.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
4: Dobré odpoledne. Medvěd na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu na člověka, který utrpěl zranění. Informovala o tom dnes slovenská média. Střety medvědů s lidmi na Slovensku jsou čím dál tím častější. Češi ve velkém nakupují doplňky stravy. Zájem stoupl meziročně pětinásobně. Nejvíce se prodává protein, hořčík nebo také vitamin D. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude místopředseda opozičního hnutí STAN Karel Dvořák. Jakub Weinlich se bude po 18. hodině ptát na případnou podporu státního rozpočtu. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 409 999.
2: Frekvence 1.
5: Doprava. Pokud pojedete po dálnici D11 ve směru do Prahy, zpozorněte na 90. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. Nákladní vozidlo nám blokuje krajnici, osobní vozidlo je v levém jízdním pruhu. V místě počítejte s pomalejším provozem. A na dálnici D1 osobní vozidla musí počítat s 20-minutovým zdržením před Brnem ve směru na Vyškov. Nákladní vozidla budou popojíždět od 9 křížů až po sjezd na bratislavskou dálnici více než jednu hodinu. A řidiči, kteří pojedou po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, musí počítat s 25-minutovým zdržením od Rozvarovské spojky až po exit Ořech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
6: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát

0: Posloucháte Frekvenci 1, bavíme se s vámi dneska o věkových rozdílech mezi sourozenci a čím extrémnější, tím zábavnější, samozřejmě, že ano.
1: Daniela píše, má dneska svátek, tak Daniela, všechno nejlepší. Mám sestru, která je o rok starší, sestru, která je o 6 let mladší a bráchu, který je o 16 let mladší. Toto je hustý.
0: To je docela hustý, no. Tady přišla SMS-ka, bohužel teda nepodepsaná. Mám sestru o 15 let mladší, její děti jsou ve stejném věku jako moje vnoučata.
1: Ještě jednou.
0: Mám sestru o 15 let mladší, její děti jsou ve stejném věku jako moje vnoučata.
1: To je dobrý, no.
0: To je hodně
1: tak
0: dobrý.
1: To je hustý. Tady píše Káťa. Manžel má tatínka, kterého chytla klasická druhá míza po rozvodu s maminkou. Manžela a jeho bratra se znovu oženil. Jo, po rozvodu manžela se znovu oženil. Má další dva syny, co jsou od mého manžela mladší o 20 a 22 let.
0: No mimochodem 22 let. Mám brášku o 22 roků mladšího. S mamkou jsme rodili zároveň. Obě dvě jsme byli na výběžce.
1: Aj, tak to je hustý.
0: Kdo to tam vedle tak řve? To je vaše dcera.

0: Zajímavé téma a spousta z vás k tomu má co, protože ano, vás ano. Se to týká. Jsou to extrémní rozdíly mezi sourozenci. A Vojta našel nějakou statistiku?
1: Já jsem pátral po tom, jaký je třeba největší doložený rozdíl věkový mezi sourozenci u nás v Česku, tak nepovedlo se mi najít konkrétní číslo, jo, jako přímo tady u nás v Česku. A když se to vezme obecně, tak pokud budeme počítat jakoby sourozence od jedněch rodičů, stejná mamka, stejný taťka, jo, tak je doloženo, že je několik sourozeneckých dvojic, mezi kterými je 30 až 40 let.
0: Cože?
1: 38 let.
0: Mezi stejná mamka, stejný taťka.
1: Jasně.
0: Takže to je takový to, jako mamka
1: začali
0: se...
1: v 15. No.
0: Dobře, tak začne třeba v 18.
1: Ano.
0: Plus 30 let.
1: Plus 30, po 18 plus 30 je 48, plus třeba...
0: Takže ona měla v 48 ještě miminko.
1: V 58, když je mezi nima 40 let rozdíl.
0: To už je
1: čistá kaskadéřina, jako podle mě, no.
0: Ale tak asi to jde.
1: Evidentně
0: jako.
1: To jde, jako jo, já jako. Jsem četl nedávno.
0: Tak znamená Janet Jackson, kterou vám zahrajem za chvilku, ta taky měla po 50 dítě, že jo?
1: No a je její.
0: Jo, je její. Jo, no, jo. To myslím, že zrovna tohle je její.
1: Kdo jí ho přines?
0: Ne, já nevím, jestli to třeba nebylo z umělého oplodnění, jako, ale, jasně, ale je její.
1: Já to nechci jako schazovat, já jsem nedávno četl taky o jedné dámě, která rodila třeba i v 70 letech, jo, že to vlastně jako šlo.
0: Ale úplně... to bylo přirozený, to no, jsem ano. taky četla.
1: No,
0: to vypadalo, jak když prostě rodí prababička.
1: No jasně.
0: Nebo ono takhle, ono to...
1: Chceš-li mít hodné vnouče, poroď si ho.
0: No, tak to je brutální. A na druhou stranu prostě jako ty ženský, který v tomhle pozdějším věku mají ty děti, tak no. musí být aktivní, že jo?
1: No,
0: musí
1: samozřejmě.
0: Opravdu fungovat. Nemají čas na to prostě mít bolístky, jo? No. A ono je to podle mě i o mladí.
1: No hele, já mám kamaráda a já to řeknu, on má prostě 10-letýho kluka a bude mu 60, že jo? A je to na něm hrozně znát, na tom klukovi, jak je vedle toho svýho tatínka línej.
0: Tak zúplně popřil to, co jsem řekla. To nevadí, to se spraví.
1: Jo, třeba.

0: byly Miraj a Oči na Frekvenci 1. O tom, o čem jsme se bavili před malou chvílí, že když má třeba postarší rodič malé dítě, že ho to může motivovat k nějakému pohybu nebo k něčemu aktivnějšímu, tak přišla zpráva, která končí slovy: určitě nás to udržuje v kondici, píše Eva. A je to tam tak, že mají dvě dcery, 40 a 41, mezi nimi je 13 měsíců rozdíl, a syna, kterému je 24. A že prý je to super, že mají pořád plný dům. Protože tam už určitě budou jako nějaký vnoučata, že jo, asi.
1: Takže 24 syn a dvě dcery 40 a 41, takže ano. Tam je prostě 20.
0: No 17, 16 let, no.
1: No.
0: No, ale zase jako plný barák, ono vás to pořád drží,
1: jo,
0: v nějaký aktivitě.
1: Jo, to je
0: aktivitě.
1: Jako pravda, no, to je pravda. Tady píše Anička, tady to budeme muset trošku počítat, jo. Ona je ročník 1977.
0: Ano.
1: To je šílený. Já když se někoho zeptám, kolik mu je, a on mi řekne ročník, tak mě z toho bolí hlava.
0: 77, takže 49 teďko.
1: Mám sestru, která se narodila v roce 2000, takže je o 23 let mladší.
0: Jo.
1: 23 let. Přesně jak jste říkali, tatínek se po třetí oženil, vzal si o 4 roky starší ženu, než jsem byla já.
0: Spolužečka. Potkal na rodičáku.
1: Aby toho nebylo málo, tak od něj mám ještě jednu sestru, která je stejný ročník, tedy 1977, jen se narodila o 3 měsíce dříve. Já jsem z toho úplně zmatená.
0: To už je na graf tady. To,
1: jako, jo, to si musíte nakreslit.
0: Ano, ano.
1: Tohle, to je jako, ale prostě je tam opravdu velký věkový rozdíl.
0: Potom tady taky Helča píše: mám o 4 roky staršího strejdu. V 50 už se ten rozdíl ztrácí, ale jako prvňák nechcete říkat 10letému klukovi strejdo.
1: To jo, to je, počkej, já mám sestřenku.
0: No.
1: Já mám sestřenku, který je 10 let.
0: Aha.
1: Takže já ve svých 44 letech mám 10letou sestřenku. Vždycky, když jsme někam přišli, tak vždycky říká, to je dcera? Ne. No tak to je neteř? Ne. To je sestřenka. A ty všichni tak to musí být sestřenka. Jak to může být sestřenka?
0: Je to sestřenice prostě, no. A nebo tady taky: mám neteř o půl roku mladší.
1: Mám neteř o půl roku mladší.
0: Ano. Když jsme šli kolem zmrzliny, tak se ozvalo: mami, mami, já chci zmrzlinu. A v zápětí: babi, babi, já taky.

0: 5000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
1: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
2: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
1: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.

0: A za chvilku zprávy.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Policie obvinila řidiče kamionu, který vjel před rychlík. Zdražování na benzínkách bude pokračovat. Nehodu nákladního auta s osobním řeší na D11 se směrem na Prahu. Kolínští kriminalisté obvinili řidiče kamionu, který se ve Velimi na Kolínsku vjel na železniční přejezd před přijíždějící rychlík s přibližně 180 cestujícími. Strojvedoucí vlak jedoucí rychlostí 160 km za hodinu včas zastavil. Řidič kamionu poté prorazil závoru a odjel. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 5 let vězení. Tankování vyjde řidiče v Česku stále navíc a zdražování zřejmě bude pokračovat. Podle analytiků nafta může brzy podražit až o korunu za litr. Dnes se ropa na světových trzích poprvé od července dostala na úroveň $100 za barel. Kdyby se v září konaly volby do sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO se ziskem 31% hlasů. Vyplývá to z průzkumu Pro právo. Posun nahoru zaznamenala i jedna opoziční strana.
3: Na druhém místě by skončili Starostové s podporou 18%. Naopak třetí ODS oslabila na 12,2%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD. Žádná jiná strana by 5% hranici pro vstup do dolní komory parlamentu nepřekonala. Většinu ve sněmovně by těsně získala opozice, hlavně proto, že poslanecká křesla by nezískali motoristé, uvádějí autoři průzkumu. Jejich podpora klesla na více než 4%. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Hokejisté Sparty budou v nadcházející extraligové sezóně, do které vstoupí za týden zápasem v Olomouci, znovu usilovat o ukončení dlouhého čekání na titul, které trvá od roku 2007. Pražané touží být lepší než v minulém ročníku a dojít do finále, které jim ve třech předchozích sezónách vždy těsně uniklo.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Večera v noci bude převážně zataženo a deštivo. Ranní teploty klesnou v Čechách na 6 stupňů. Zítra pak bude oblačno až polojasno. Na horách se čekají výjimečně slabé přehánky a zítřejší teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Nehodu hlásí z hradecké dálnice.
5: Pokud pojedete po dálnici D11 ve směru do Prahy, zpozorněte na 90. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. Nákladní vozidlo nám blokuje krajnici, osobní vozidlo je v levém jízdním pruhu. V místě počítejte s pomalejším provozem. A na dálnici D1 osobní vozidla musí počítat s 20-minutovým zdržením před Brnem ve směru na Vyškov. Nákladní vozidla budou popojíždět od 9 křížů až po sjezd na Bratislavskou dálnici více než 1 hodinu. A řidiči, kteří pojedou po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, musí počítat s 25-minutovým zdržením od Rozvarovské spojky až po exit Ořech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: A všichni počítejte s tím, že pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Krátce po 16. hodině jsme stále s vámi. Dneska si povídáme na takové zajímavé téma. Evidentně každý z vás s tím má nějakou zkušenost. Jsou to extrémní rozdíly v sourozeneckých vztazích.
1: Ano, no, prostě mezi sourozenci věkový rozdíl. Tady třeba píše Mili, mám o 32 let mladšího brášku.
6: Mili Vanili. Kolik?
1: O 32 let mladšího brášku. Je mi 41, bráchovi je 9 a Segře 16.
6: Tak to
1: táta se tak dlouho... Táta se tak dlouho bál, že nebude děda, že si na starý kolena pořídil další děti. Nutno podotknout, že jeho přítelkyně je o rok starší než já.
6: To je drsný, no.
1: Měli jste vidět pohledy ostatních maminek v porodnici, když jsem se na sourozence přišla podívat.
6: Jako to je ostrý. Tady píše třeba Ivča. K dnešnímu tématu extrémní věkový rozdíl mezi sourozenci patřím tam i já se svojí sestrou, i když teda z opačné strany. Jsme narozené v jednom stejném roce a nejsme dvojčata. Pozor! A to není možný.
1: Je to
6: já
1: možný.
6: Na začátku roku, sestra na konci, je mezi námi 11 měsíců.
1: No, tak tam máš 2 měsíce vůli na to, aby se to podniklo, jo, že jo?
6: Rozdíl. Ona se narodila o měsíc předčasně.
1: A vás přenášel.
6: Současně. Jo, chápete to.
1: Ne, je
6: i to hustý.
1: Hele, prostě tak jako stane se, že jo. Hmm. Vidím v playlistu Sophie Alex Baxter.
6: Tu jsi tam ale nadiktoval.
1: A já jsem si nadiktoval. Pozor.
6: Ne, náhodička. Ne, pozor, ono se to totiž týká tohoto tématu.
1: Ano,
6: jo?
1: Já jsem totiž tady objevil na článek o Sophie Alex Baxter, o které jsem strašně dlouho nikdy nic neslyšel, ani nečet. A dočetl jsem se, že ona vlastně velmi dlouho žije s jedním člověkem. S baskytaristou Richardem Jonesem, se kterým, když se seznámila, tak prý to byl třesk, jako když bouchne chemička, že to prostě zafungovalo. O 6 týdnů později od seznámení už byla těhotná.
6: Tak to fungovalo.
1: A teď pozor, jsou spolu 23 let, mají celkem 5 dětí a mezi tím nejstarším a nejmladším je 17 let rozdíl. Tady je vidět, co ta holka těch 23 let dělala, když nespívala, že jo? Děti dělala.
6: No, kdybych nedělala děti, uměla bych jazyky.

0: Taky nás tří.
1: Rubrika Cože? To je to, co pro vás máme právě teď.
2: Petr Kolečko, Michal Suchánek připraveni odpovídat na vaše všetečné dotazy, které samozřejmě můžete posílat.
1: Buď prostřednictvím webových stránek, tam je takový formulář, anebo na adresu cože@frekvence1.cz.
3: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Prosím vás, když se někdo narodí jako levák, proč ho ve škole pořád ještě někdo učí psát pravou rukou? Levák přece nemůže za to, že mu rodiče vyrobili ruce obráceně. Monika 34 Zín, to se mi stalo.
5: Já taky.
4: Mám vlastně do dneška jsem byl pak dysgrafik, mám křečovitý psaní pravou. Všechno, co jsem začal dělat později, dělám levou. A samozřejmě pozná se to tak, já nechci prostě tady zabíhat do nějakých fekálí, ale každý ví, jak se pozná
5: ruka.
4: Jak se pozná ruka, no, je to podle toho, že když jdu na záchod, tak kterou rukou,
5: ano.
4: Stačí se vlastně podívat na tom záchodě, jak prostě to dítě dělá, poznám to, kterou má, a tou rukou bych vychovával prostě ho všechno dělat. No.
5: A taky si všimně, že oni vycházejí z toho, že ten papír je častokrát přidělený na té jedné straně.
4: V roli, myslíš?
5: V roli,
4: no, má na pravý, a přitom jsem levák a musím prostě přehmátnu, je to teda, musím vlastně vytočit ten truk.
5: Ano, mám to stejný, no, jako, a je to i zdržení vlastně, jakoby.
4: No jasně, tak to musíš po ruce, no. Takže nepřeučovat.
3: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Mambo No. 5 na frekvenci 1. Robert píše: zdravím vás k tématu. Má dcera chodí s mým vnukem do třídy.
1: Má dcera chodí s mým vnukem do třídy. Bavíme se o extrémních sourozenských věkových rozdílech, takže má dcera chodí s mým vnukem. Rozumím.
0: To je strašný.
1: Tak vy jste si prostě na brink mladou,
0: no jo,
1: pořídil miminko v 45, v 50.
0: No a teď to je hezký, mezi, vaše děti mezi tím povily taky, že jo, no. Takže už jste dědeček a tatínek zároveň.
1: Rodina se rozrůstá, jak to asi vypadá na Vánoce. No. Tady píše Tomáš, měl jsem ojo rok mladšího strejdu. Těžko se to ve škole vysvětlovalo, že ho babička měla v 41 letech. Hmm. Jste chodili vlastně se svým strejdou do školy. To je prostě hustý.
0: Novou přezdívku. Iveta z Teplic nás přezdívá Javo.
1: Javo.
0: Zdravím Javo.
1: To je dobrý.
0: Můj strejda měl bratra o 17 let staršího. Dožil se 90 let. Strejdovi, který byl nejmladší z dětí, je 81 let.
1: Wow.
0: No, takže dlouhověkost ještě k tomu všemu. No.
1: Výborný, tady píše Pavel. Mám známé, jsou od sebe asi 18 let, on je starší, ona mladší, ale je hrozně zdechlá. Všechno dělá a dělal její manžel. Jo, a tady to není o sourozencích, to mi nějak uteklo.
0: Ale já tady mám moc hezkou zprávu od Hanky. Můj muž je třetí ze 4 dětí, jo? Starší sestra s bratrem jsou od sebe 17 měsíců, potom 11 let nic. Pak se narodil můj muž, píše Hanka, a 17 měsíců po něm jeho poslední bratr. A pozor, v té 11-leté pauze se jeho rodiče stihli rozvést a znovu vzít.
1: Jo, tak to je nádherný příběh.
0: To je boží.
1: To je nové námět pro hřebejka, jako.
0: Jo.
1: Tohle by se mělo sfilmovat.
0: Ale to by muselo být na díly, je to složitý.
1: Takže seriál.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte se vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku

0: Na frekvenci na OMD blíží se půl pátá. Strašně moc zpráv přišlo k dnešnímu tématu. Spousta z vás má tu zkušenost, extrémní věkový rozdíl mezi sourozenci, ale není na to prostor. No.
1: Bohužel, no. Takhle, prostě berme to tak, že to od měsíců až po léta, často i po desítky let, a že opravdu dochází potom k bizarním situacím.
0: Ale jinak díky za to, že jste se zapojili do toho dnešního povídání. No a my vám vlastně tak trošku na oplátku za chvilku nabídneme peníze.
1: 12,5 tisíce v posledním slově.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
3: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
0: Dobré odpoledne. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s rodiče a žáky, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tím na situaci z tohoto úterý, kdy neznámý pachatel zřejmě prolomil účet studenta a jeho jménem poslal do jedné pražské školy výhružnou zprávu. Premiér Babiš nechtěl komentovat, zda nová pražská nemocnice bude vojenská. Prezident podle ministra Vojtěcha varoval, že nemusí být uznána jako výdaj na obranu. A hostem dnešního Pressklubu Frekvence 1 bude místopředseda opozičního hnutí STAN Karel Dvořák. Jakub Meinlich se bude ptát na případnou podporu státního rozpočtu.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: A podíváme se na odpolední provoz.
6: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, očekávejte 15 minut zdržení u Velké Bíteše od 159. kilometru a 30 minut před Brnem, kde budete popojíždět od Kývalky až po sjezd na bratislavskou dálnici. Nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu musí počítat s nesouvislou kolonou od 159. po 196. kilometr a s více než hodinovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Tak volejte 2574-999, to je číslo sem k nám do studia.
0: Do posledního slova. Jeden z vás se dovolá, trefí slovo a pak ho trefí, protože máme pro ně hodně peněz.
1: Trefí vás 12,5 tisíce.
0: Tak držíme.
1: Takhle, když to nebude v mincích, je to v pohodě.
0: Jo, to je pravda. Takže ještě jednou číslo 2574-999.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
2: Haló?
4: Ano, halo, halo, ahoj, tady Zuzka.
2: Zdravíme, Zuzko.
3: Odkud voláte?
4: Já vás taky moc zdravím, Horní Adržba.
2: Horní Adržbách. Tam
3: tak jdeme
2: krásně.
3: Na to, tam je krásně, no. A bude tam ještě krásněji, když se trefíte. Jdeme na to. Haló? Slyšíme se? Nám asi vypad signál. Ne.
2: To mezi těma skálama to je hned, no.
3: Do prčic. Haló, Zuzko, slyšíme
2: Zuzko,
3: se?
2: Zuzko,
3: haló.
2: Poskočte si.
3: Poskočte si. Já mám tady jako evidentní, že visí na telefonu, ale není slyšet.
2: Ona nás určitě slyší, chudinka.
3: No, a úplně se opotila, chudinka.
2: No, a my
4: no,
2: vás
4: já vás slyším.
3: No! Tam byla nějaká prodleva.
2: Vy nás napínáte.
3: Vy nereagujete.
4: Tak, já vás slyším.
3: Dobře, jdeme na to. My tady pro vás máme peníze a taky.
2: A taky větu Bořka Slezáčka. 12,5 tisíce za poslední slovo. Věta zní takto.
5: Na zahradě rád sbírám.
3: Tak teď to tam trefte.
4: Zkusím inspiraci.
3: Inspiraci. Zkusíme, jestli je to slovo, které hledáme.
5: Na zahradě rád sbírám.
3: Zuzko, není. Děkujeme.
4: Jsem se dovolala. No. Já vás ráda poslouchám.
2: To nás těší.
3: Jsme moc rádi.
4: Jste úžasní.
3: Děkujeme. Vyřídíme kolik.
4: Od rána do večera vás poslouchám.
3: Teda, to je skoro jak připravený telefon.
4: No, to je úplně úžasný.
2: Vy ty peníze hodně chcete, co?
3: No. Tak to zkoušejte dál. Jo, to věřím.
2: Budeme se těšit příště. Na shledanou.
3: Mějte se.
4: Na shledanou.
3: Naslyšenou.
2: 13 000 zítra ráno u Lubky a Míry.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Melanisí na frekvenci 1. 4 minuty nás dělí od 3:15 a před námi je business party. Ta je věnovaná celý týden hlavně těm, kteří si chtějí rozšířit vzdělání.
1: Přesně řečeno těm, kteří zvažují to, že by studovali na vysoké škole. No a dneska konkrétně to bude o čem?
0: Studijní program Veřejná správa je velice oblíbený. Jaké můžete získat umístění a výhody? Nejen o tom bude právě dnešní business party.
2: Business party. Posluchače business party zdraví Aleš Vyskočil a prorektor Metropolitní univerzity Praha, pan doktor Jan Bureš. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jeden z vašich programů se jmenuje Veřejná správa. Kam se můžu dostat s tímto programem?
3: Tak absolventi veřejné správy u nás v podstatě získají znalosti prakticky všech oblastí práva a připravujeme je na práci v státních úřadech, ať už v ústředních orgánech, jako jsou ministerstva, nebo v samosprávě na obecních úřadech a podobně.
2: Je tam nějaká zásadní výhoda u vás?
3: Ano, my máme určité certifikáty, které jsou akreditovány ministerstvem vnitra a které vlastně umožňují, že naši studenti v rámci studia ty předměty, které splní, jsou jim uznány v několika oblastech jako takzvané zkoušky odborné způsobilosti, což jsou zkoušky, které musí dělat všichni lidé, kteří chtějí pracovat ve státní správě nebo samosprávě na určitých pozicích. Takže my například naučíme studenta nebo ho připravíme na to, aby pracoval třeba na dopravním inspektorátu a takový náš absolvent může přijít potom na úřad, kde dostane práci a už nebude muset skládat tu takzvanou zkoušku odborné způsobilosti, protože předloží náš certifikát, který je registrován ministerstvem vnitra.
2: Na závěr bych se zeptal, vy také spolupracujete s Mezinárodní profesionální účetní asociací ACCA. Co to je za organizace?
3: To je organizace, která vlastně vydává mezinárodně platné certifikáty, které osvědčují, že ten absolvent, který u nich absolvuje určité kurzy, je vlastně certifikován jako odborník na účetnictví, specificky třeba české účetnictví pro naše poměry podle naší legislativy. To znamená, u nás studenti studijního programu Finanční management, který právě spolupracuje s touto asociací, tak mají upravený studijní plán, takže oni absolvují předměty, které uznává ta mezinárodní asociace ACCA a v podstatě takové 2/3 těch povinných kurzů si vystudují u nás a pak si dokončí jenom část zkoušek u té organizace ACCA a dostanou mezinárodně uznávaný certifikát, který je velmi prestižní.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní business party se mnou povídal za Metropolitní univerzitu Praha její prorektor, pan doktor Jan Bureš. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Kroníže na frekvenci 1 ve 3:45 a 3 minuty. K tomu pojďme se vrátit do dnešního ranního vysílání.
1: Dneska ráno Lubka s Mírou přivítali hosta, byla to herečka Kateřina Marie. A přesně jak měli po poutávce, prosím vás, ne Tichá, ale Fialová.
0: Ano, Kateřina Marie Fialová, kterou znáte třeba z městských divadel pražských mimo jiné, anebo třeba z muzikálů nebo seriálů, anebo třeba i filmů. Konkrétně ji budete znát z filmu Dokonalý den, který co nevidět přijde do českých kin.
1: Pozor, už je v kinech.
0: Už je v kinech? Jo, jo. Já myslel, že to má premiéru až příští týden.
1: Myslím, že to mělo, minulý týden to mělo premiéru.
0: A 3. září.
1: No a otázka se týkala dublérů, respektive jestli při natáčení Dokonalého dne měla dvojnici na lehtivé scény.
2: Já jsem šla do toho sama.
1: Jo.
2: Tak jak zase na druhou stranu, já si to chci aspoň takhle jako užít. Jo. Já to nepotřebuju, jak zatím teda všechno drží. A vlastně jediný, kdy jsme měli koučku intimní, tak bylo ve chvíli, kdy jsme plavali v rybníci, že jsem se tam vlastně jako slíkala, abych ho lákala do vodičky, pojď se mnou vykoupat. A od té doby jsem byla rozhodnutá, že už to neudělám.
3: Herci mají intimní kouče.
2: Je to vlastně převzatý z té Ameriky, aby nevznikly žádný problémy, které teď vlastně vznikají z těch pozdějších let, co bylo, tak najednou se vytahují takový ďáblíci. A tak teď to, aby to bylo opravdu bezpečný, tak jsou tam takhle tyhle typy.
3: Aby bylo vidět, co jako má být vidět, nebylo vidět, co nemá být vidět.
2: No jasně,
3: jo?
2: A nebo taky prostě se tam žena slíkne a já fakt očekávala od toho štábu, což se mi potvrdilo, že to je bezvadná, to byla bezvadná parta, já jsem to jako tábor totálně. Hmm. A to byli takový gentlemani, že vždycky cokoliv, tak oni se otočili, čekali, že ani jim to nikdo nemusel říct.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.

0: jsou No Name na frekvenci 1 krátce před 17. hodinou.
1: 17. hodina rovná se velké hlavy, ve velkých hlavách spousta skvělé muziky, třeba od Khaleda.
0: Taky si dáme The Rembrandts.
1: A nebo Klok-klok.
0: A dáme si zprávy.
1: A budeme se těšit opět zítra ve dvě.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
12: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Ondrou Albrechtem. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne také ode mě. Kritika z opozičních hlavic opět zní na adresu koaliční novely stavebního zákona. České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru. A kolony jsou aktuálně na dálnici D1 při cestě z Prahy, ale také před Brnem nebo na Pražském okruhu. Kritika z opozičních hlavic opět zaznívá na adresu koaliční novely stavebního zákona. Novelu zamítl Senát a sněmovna dnes rozhoduje o tom, jestli jeho veto přehlasuje. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček z klubu STAN zastává názor, že jde o nenaplněnou příležitost, protože pod tlakem pražských developerů vzniklo něco, čemu nikdo nerozumí. A přitom se to týká celého Česka.
14: Podle mého názoru můžeme hovořit opravdu o ohromné nenaplněné příležitosti pro modernizaci českého stavebnictví a ten tisk bohužel neřeší ty reálné problémy. Prostě pod tlakem pražských developerů tu máme něco, čemu nikdo nerozumí a je v tom ohromný zmatek. A ani sami vládní představitelé se netají tím, že si to ti developeři napsali sami v mnoha ohledech.
13: Vládní koalice každopádně má ve sněmovně dostatečnou většinu. Na fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes bylo slavnostně otevřeno Národní onkologické centrum za skoro 5 miliard korun. Postupně se pracoviště otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spouští provoz ještě v říjnu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při slavnostním otevření řekl.
15: Musíme samozřejmě investovat do prevence, do primární prevence, do sekundární prevence včasného záchytu. Onkologické screeningy, které teď aktuálně připravujeme jejich zásadní revizi, tak aby se do nich mohlo dostat více lidí, aby tam nebyly složitosti v přístupu k těm onkologickým screeningům.
13: Při plném provozu všech pracovišť se kapitola onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru, který napršel v letech 91 až 2020. Například standardně suché jižní Moravě loni chybělo do průměru 50 mm. Letos do konce srpna byl deficit 149 mm. Průměrně tak každý měsíc chybí 10 mm, tedy 10 litrů, které naprší na metr čtvereční. Na sousední Vysočině je deficit ještě vyšší. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tam chybí přes 300 mm. Negativní vodní byl v krajině ještě umocnilo horké letní počasí, které zvyšuje vypařování vody. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. V souladu se stanovami bude ještě pokračovat do 30. listopadu. Potom ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, bývalý dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu.
12: Frekvence 1. Počasí.
13: V noci bude spíše zataženo až oblačno, na východní polovině území většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat, hlavně v Čechách bude ubývat i oblačnosti. Teploty v noci budou kolem 11 až 6, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra potom bude opět poměrně chladno, 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23. Zítra už by tolik pršet nemělo, občas se vyskytnou slabé přeháňky a bude spíše oblačno.
3: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: A jdeme ještě na silnice. Kolona na 15 minut je na dálnici D1 před Brnem na 189. kilometru. Rozjíždí se na 196. kilometru. Za Prahou se zdržíte 10 minut v koloně ve směru na Brno, a to až po 29. kilometr. Aktuálně pozor taky před Benešovem na silnici číslo 3 u obce Mrač. Tam se stala dopravní nehoda. Srazila se tu hned 4 osobní auta. Kolona je zatím aktuálně asi na 10 minut. Počítá se s tím, že ale ještě ten čas poroste. Na dálnici D11 se zdržíte na 35. až 25. kilometru ve směru do Prahy, a to zhruba 15 minut. Další dopravní nehoda je potom hlášena taky při odjezdu z Prahy po dálnici D4 na zhruba nějakém 12. až 15. kilometru. No a kolona je aktuálně taky na Pražském okruhu za sjezdem z D5 a potom dál směrem k D1 zhruba na 25 minut až po 16. kilometr. Tak především pevné nervy za volantem, teď vám k tomu budu hrát Velké hlavy.
12: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
16: Možná vám to tak nepřipadá, ale scénář máme.
17: Ano, víme, co budeme říkat.
16: A velké hlavy jsou nachystané.
17: Humory jsou sepsány.
18: Já bych taky kurník něco chtěl být. A co já? Já jsem úplně na konci.
16: Jseš tady jenom na brigádě.
18: No.
17: Tak to řekněte.
18: Věděli jste, že za prvé republiky si herci museli kupovat kostýmy do filmu za svoje peníze? Jako Oldřich Nový, že si koupil to kvádro, jo. Přišel normálně do sekáče.
17: A Dina Mandlová, to, ten kostým kuřátka.
18: No ano.
19: A oni už teď nemusí, jo?
18: Ne.
20: Ne, teď mají fundus, tam je všechno.
19: Jo.
17: No, to jsme teda nevěděli, to je
18: to
17: ale...
18: Nevěděli.
17: Pozor, musíme tě pochválit, protože tohle je fakt pěkná zajímavost.
18: Šest, děkujem pěkně. Co se jde?
16: Taková zajímavá zajímavost, až mi to přišlo. Představte si, jak si AI asi poradí s nafukovacími děvčaty. No, to bude jedno z našich témat.
18: To se těšme. A další téma, to bude, chtěli byste chodit nahatý do restaulace?
12: Velké hlavy, frekvence 1.
17: Ale začneme z jiného soudku. Česká veřejnost dostala možnost vybrat předmět, který by mohl s astronautem Alešem Svobodou zamířit až na ISS. Měl by vyprávět nějaký český příběh a zároveň být co nejmenší a nejlehčí, protože doprava každého gramu na oběžnou dráhu stojí obrovské peníze.
18: To je makané, řízek mezi dva chleby a zapalit to do alovalu.
17: Nebo aspoň v okurku.
16: Nic češtějšího. Počkej, jo, sandále a do nich ponožky.
18: Jo,
16: a paštiku.
18: No
16: tak
18: to. Hovorila, že něco najlahšie, že? Takže já bychom si vzal výplatnou pásku, je ľahká a člověka okamžitě vrátí na zem.
17: Dobre. Tvoje páska.
18: Moja.
17: Mi pásku nedostala.
18: Aha.
12: Velké hlavy.
3: Jana a Mik

0: Jíte doma někdy na zí?
1: Já to nemám ráda.
0: Když to upadne, tak to pálí nebo bolí, nebo jako když ti upadne jídlo, víš? No. Jako myslím.
1: Já chodit podobně nahá nemám ráda.
2: No popravdě mě to ani nenapadlo, jezd nahá, ty prečo?
3: Já myslím jako pod vendum.
0: Víš, to nemusíš jako k někomu. A to já, u tebe doma,
1: já
0: ne?
1: Nevím, no.
2: To úplně mení situaci.
1: Restaurace na Floridě přišla s netradiční nabídkou. Jožiš, to je těžký slovo. Každé první pondělí v měsíci pořádá večeře, při kterých jsou hosté úplně nazí. Personál naopak zůstává oblečený a okna podniku jsou kvůli soukromí zacloněná. Součástí vstupného je pětichodové menu a šampaňské. Muži zaplatí $250, ženy 150. Pokud jste v páru, $300.
3: Tak hele, až tam bude nějaký třídní sraz ze střední zdravotní školy po 5 letech, jo? Šel bych klidně na brigádu jako čistý.
0: Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, židle mají kožené nebo látkové?
3: To je dobrá
0: tak
3: otázka.
0: Čistě z praktických důvodů.
2: Tak jako v Americe je průměrná váha asi 150 kilo, to musí být velký zážitek. To
1: je kovové. A teď...
3: No ale ten pohled, on se z toho rozpříkal.
1: A teď si dej párek.

0: Tu sochu Davida ve Florencii s pindíkem, tu všichni známe. Má výročí. Myslím, ta socha, ne ten pindík.
1: A víme, kdo ji vyrobil, nemusím se pýtat, že ne?
0: No, Michelangelo.
1: Michelangelo. A víte, kolik rokov mal Michelangelo, keď dostal zakázku na sochu?
0: 34.
2: Jo, 27.
1: 26 rokov mal.
3: To netrefilo, jo.
2: To netrefilo.
1: A jak dlouho mu trvalo urobiť Davida?
3: Davida. Půl roku.
0: No v 26 rozhodně kratší dobu, než třeba...
2: Ten David dáví.
1: Já jsem zle položil otázku, no, že tak urobiť Davida.
2: No tak co?
1: No tak jak dlouho?
3: Půl roku.
1: 3 roky mu to trvalo.
3: 3 roky.
1: A z čoho je David urobený?
3: Z mramoru.
1: Z mramoru? No, v tom čase už malý mramor.
2: Tak ze dřeva. Jsem
3: na mramor měli furt.
1: Byl rok 1504.
2: Takže ze dřeva.
3: A co myslíš, že byl celý Řím byl vybavený mramorem?
1: Samozřejmě bylo z mramoru.
3: No.
2: Z mramoru.
3: A nejlepší mramor je v Bábovce.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme

0: Sexuální pany zažívají boom a velké hlavy se tomu nemůžou vyhnout.
1: Sexuální, já jsem taky sexuální pana.
2: Ale počkej, jde o to, jak
0: už dávno, ne?
3: My mluvíme o těch nafukovacích.
1: No, to jste neřekli.
2: No, tak ale je to tak, protože oni se teď jsou strašně sofistikovaní.
0: No, právě, ale jako tak...
1: Oni mají třeba i 5 prstů.
2: No.
3: To, a to je důležitý.
2: Ale víc se dozvíte za chvilku.
1: Každý prst se počítá.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, očekávejte 15 minut zdržení u Velké Bíteše od 159. kilometru a 30 minut před Brnem, kde budete popojíždět od Kývalky až po sjezd na Bratislavskou dálnici. 30 minut také naberete na Pražském okruhu ve směru od letiště Rozině k dálnici D1 mezi 25. až 18. kilometrem. Tato kolona ovlivňuje příjezd do Prahy po dálnicích D5, kde začnete brzdit od 4. kilometru. A práce na vozovce nám komplikují plynulý provoz na dálnici D1 u Bělotina ve směru na Ostravu mezi 310. až 316. kilometrem. Zdržení je okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Mikeš mě tady rozpil.
2: Já tě rozpilu, protože máme skvělý téma.
0: Schovajte prsty, schovaj. Posluchači jsou od toho samozřejmě ochuzení, ale Mikeš představuje nafukovací pan. Sluší ti
1: to. Jo, máš to naučený, pěkně. Tak taky na to koukáš denně.
2: Pojďme k tématu.
1: Trh se sexuálními nafukovacími panami zažívá boom. Zákazníci při objednávce své náhradní ženy mohou nahrát referenční fotografie. Díky umělé inteligenci jsou schopni dosáhnout přibližně 90% podobnosti s ženou na poskytnutých fotografiích.
0: No, takže sexuální pana asi není dlouho, pane. No,
8: tak to, já jsem čítal Příbalový leták a tam píšu, že má výměnné blány 25 plus 1 zdarma.
2: Mě fascinuje, že má nafukovací pana Příbalový leták.
0: Návod k použití.

0: od nafukovacích pan k horníkům. Takhle velké hlavy mění témata.
1: Mají dneska svůj den.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Zdař Bůh.
3: Slovensky sa horník povie ako?
0: Murár.
4: Murár je
3: řekný. Bababa.
4: Baník.
3: Baník.
0: A tam není
3: ještě... Druhé slovo nie.
0: Ne.
3: Tam je to baník.
1: Plzeň.
3: Tak.
4: Ja nie znám.
0: Česne vedle.
3: Niekedy dávno, pradávno si baníci brali do podzemia klietky s kanárikmi. Prečo?
0: Tak to samozřejmě kvůli, všichni.
4: Kvůli unikajícímu
1: vlhu. Přesně, na no. Otevně lávkám, protože když si lehnul, tak věděl, lehnul? Že musí odejít. No ten kanárek.
0: Když horníkovi lehnul cípnul kanárek, musel honem utíkat na povrch.
1: Je to tak, že nemusel mu rovnou chcípnout.
4: Ale byli i takový baníci.
1: Když se rozkašlal třeba. Hmm?
4: Některý horníci, ale většinou baníci byli takový, že si místo kanárka brali kanálky.
0: Promiňte, já bych se zasmál, ale já jsem to nepochopil.
4: No to je přesmička. Já mám 9 kanálů a nejdou mi do pálu.
1: Ty to neznáš?
0: Teď už jo.
1: Jedem.
3: Mohli.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.

0: Hugh Grant, to je ten, co hrál v Lásce nebeské premiéra, ale mimochodem se mi pak mnohem víc líbí v těch rolích, kde je za hajzla.
1: Mohli se potkat.
0: On má dneska narozeniny.
2: A já se pýtam, je starší Hugh Grant, alebo lietající tanier zvaný Frisbee?
3: Ty jo.
4: Ale kolik může být Hugh Grantovi?
3: Podle mě je 50.
5: Fakt?
0: Tomu je 65 určitě.
2: Plus jeden.
5: Jo. 660.
4: Tak ten talíř, on je se mladší. Teď jmenuje Frisbee. Za mě se to jmenovalo normální...
5: UFO.
4: Ne,
5: letající talíř.
4: No, UFO. Ne, za co se jmenovalo Throwplate, jsme s tím hráli. Mm. Takže ten je starší. Ten
2: je starší?
5: No. Ne, za mě je Hugh je starší.
2: Tome?
0: Já si taky myslím, že Frisbee je něco jakože v uvozovkách moderního.
2: Mm. Tak Mikeš má pravdu. Hugh 66, Frisbee přišlo z Ameriky a už je tu s námi 69 rokov.
5: A umíte to chytat?
0: Já to umím jenom házet.
4: Do zubu.
0: Ve výskoku.
5: Jako naše čuba.

0: Raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále. Pada, pada, pada, pada. No Tomáš a Jana, ty se teraz predvedu.
0: Karle, Karle, nekřič na mě, nebo budeš nemocnej.
2: A čím bych jako asi byl nemocnej?
0: Budeš mít otřes mozku a zlomenej nos.
3: Já to říkám blbě.
4: Řekli jsi to řekla.
5: Řekli jsi to řekla. Já myslím, že jako moje žena výborný.
3: Mějte se krásně. Ahoj.
1: Dovi, dopo, dopi.
3: Tak mi nemluv do džinglu, no.
4: Tak ti nebudu mluvit do džinglu.
6: Znáte to. Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
7: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
8: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
9: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
10: Tak to už, co to je? Proznáte to?
8: No nemůžem.
10: Jo, to pošuškejte do telefonu.
6: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
11: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Teď.cz.
12: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
14: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
15: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
18: Slovo dostává Ondra Albrecht.
19: Já přeju hezké odpoledne. Zhruba 2/3 Čechů podle nedávného průzkumu věří, že lidská činnost výrazně přispívá ke změně klimatu. Že se klima mění, se domnívá 93% lidí. V zájmu o klimatickou změnu jsou Češi ale rozdělení. Necelá polovina se o téma zajímá, druhá polovina naopak ne. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tak na situaci z úterka, kdy neznámý pachatel jménem žáka poslal do jedné pražské školy výhružnou zprávu. Evropská unie poskytne Španělsku asi 115 milionů eur, což je v přepočtu 2,8 miliardy korun, jako mimořádnou pomoc určenou pro zvládání situace v africké exklávě Ceuta. Tam 30. července ilegálně vniklo z Maroka až 80 tisíc lidí. Hostem presklubu dnes bude místopředseda opozičního hnutí STAN Karel Dvořák. Jakub Weinlich se bude ptát i na případnou podporu státního rozpočtu a také na žalobu k ústavnímu soudu na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zeptat se budete moct ale i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
6: Frekvence 1.
7: Počasí.
19: Dnes v noci ještě čekáme stále déšť a také přehánky, které budou postupně od západu ubývat. Na Moravě můžou vydržet až do zítřejšího dopoledne. Teploty zítra 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia. Bude oblačno až polojasno, přehánky se občas vyskytnou především na horách.
7: Frekvence 1.
6: Doprava.
19: Jak to vypadá na silnici, to nám řekne Vlaďka.
18: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na 12. kilometru na exitu Modletice na kolektoru ve směru do Prahy, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s motocyklem. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu a dopravní nehody nákladního vozidla s osobním na 20. kilometru počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde budete popojíždět mezi 26. až 19. kilometrem okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 6. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 159. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu. Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
20: Hostem Press Clubu na Frekvenci 1 je dnes poslanec, místopředseda ústavně právního výboru a bývalý náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák z Hnutí STAN. Vítejte a díky moc, že jste dorazil ze sněmovny na Frekvenci 1.
21: Moc děkuji za pozvání, dobrý večer všem.
20: Také si můžete, nebo také slýcháváte od nějakých spoluobčanů, od lidí, když třeba jedete z poslanecké sněmovny nebo do poslanecké sněmovny metrem nebo jinou městskou hromadnou dopravou. Nějaké útoky neverbální, musíte si něco vyseknout, takové to nadávky?
21: Ne, přiznám se, že v tom fyzickém světě vlastně takovou zkušenost moc nemám. Hodně se to děje na sociálních sítích, tam myslím, že jsou-li to reálné účty, tak často se ti lidé chovají jinak, než by se chovali ve skutečnosti a naopak mám vlastně pozitivní reakce a je to něco, co mě moc nabíjí, když mě třeba přijde někdo pozdravit nebo se na kampani s někým vyfotíme, je to moc fajn.
20: Pustíme se do těch hlavních témat, začneme aktuální zprávou, která se dnes týká premiéra Andreje Babiše a jeho možného střetu zájmu. Evropská komise znovu zasáhla, tvrdí, že svěřenský fond, do kterého Andrej Babiš vložil Agrofert, dostatečně neřeší, nakolik se to řeší ve sněmovně, zda vůbec je to téma a je to například nějaký důvod hledat nějaké jiné řešení nebo například i důvod pro hnutí STAN připojit se k lidovcům při sbírání podpisů o hlasování o nedůvěře vládě.
21: No, víte, Andrej Babiš nás pořád obvinuje, že neumíme nic jiného než antibabiše, že pořád řešíme jeho a Agrofert. Já bych byl hrozně rád, kdybychom se mohli bavit o věcech, které jsou skutečně ve prospěch občanů Česka, což to, jaký je přístup Andreje Babiše k moci, kterou má, není. A podívejte se, že nakonec to teďka řeší i Evropská komise. Já myslím, že je potřeba pořád vysvětlovat, o co vlastně jde, protože to jsou takové vzdálené problémy, lítají miliardy, nikdo si pod tím neumí nic moc představit. Prostě to, co teďka řekla Evropská komise, znamená, že v případě, že tedy dojde skutečně k tomu závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tedy svoje osobní zájmy nějakým způsobem zneužívá tu moc, kterou má, k rozhodování o nějakých veřejných penězích, tak to povede k tomu, že ty peníze, které dostane a dostává a pořád jsou vypláceny Agrofertu z českého státního rozpočtu, že Evropská komise Česku neproplatí.
20: Ale takže ty dotace budou prostě... Je vyzváno k pozastavení vyplácení těchto peněz. Na druhou stranu Andrej Babiš říká, že to je všechno politické a tak dál. Eurokomisaři nebo členové Evropské komise jsou všechno právníci, nebo na základě čeho oni vlastně postupují? Máte ty informace? Protože i to se dá nějakým způsobem v podstatě zpochybňovat, jestliže nerozhodne soud.
21: Jistě, že nerozhodne o této věci v tuto chvíli soud, ale rozhodují ti, kteří mají ty peníze na starosti. Jsou to peníze, které se nevzaly ve vzduchoprázdnu, jsou to peníze občanů z celé Evropské unie, které jsou používány pro nějaké společné zájmy, takže je na místě, že ti, kteří mají tu odpovědnost o těch penězích rozhodovat, říkají, máme pochybnosti a oni to bohužel bohužel říkají. Máme pochybnosti o tom, že v Česku ty peníze jsou vypláceny podle pravidel. A je to něco, co my jsme už řešili od začátku a já jsem doufal, když Andrej Babiš předtím, než byl jmenován premiérem, všem občanům Česka a prezidentovi republiky slíbil, že vyřeší svůj střet zájmu, tak jsem doufal, že už toto téma v budoucnu nebudeme muset řešit. A bohužel ho nevyřešil a já jsem dokonce i v té věci oslovil tu komisi evropskou, poslal jsem jí statut toho fondu, protože i já jsem měl pochybnosti o tom, že to řešení, které Andrej Babiš zvolil, je po právu.
20: A komise tady ty vaše pochybnosti nerozptýlila.
21: No, rozumím v tuto chvíli naopak je potvrdila. A to není věc nějakého souboje s Andrejem Babišem. My Andreje Babiše prostě musíme porazit ve volbách politickým bojem, tím, že občanům ukážeme, že máme lepší řešení pro Česko. Ale mě na tomhle štve, že ty peníze, kterých je zjevně málo, když si musí náš stát tolik půjčovat, tak že jdou někam, kam by jít neměli. A jsou pochybnosti o tom, jestli Andrej Babiš nezneužívá veřejnou moc prostě k vlastnímu obohacení nebo obohacení Agrofertu a svojí vlastní rodiny.
20: Dobře, a jaké je teď tedy řešení?
21: No, řešení je porazit Andreje Babiše v příštích volbách, aby ve střetu zájmu nebyl. Já neznám jiné řešení, protože...
20: Do té doby tedy budete trpěliví, když tedy to řeknu tímto slovem, protože to vypadá, že Andrej Babiš se nemá k jinému uspořádání nebo k jinému řešení.
21: Tak dojde k tomu,
20: že se tady v Česku nezmění například zákony potřebné.
21: Ty zákony jsou už na té evropské úrovni. Podle nich se rozhoduje a prostě buď ta Evropská komise nám ty peníze dá k tomu, abychom pokryli to, co český stát a všichni občané dali Andreji Babišovi, nebo nedá. A potom je na každém, aby si zhodnotil, jestli si myslí, že takový premiér jedná v zájmu Česka nebo nejedná. Samozřejmě nejčistší řešení by bylo, aby Andrej Babiš buď nebyl premiérem, nebo aby skutečně ten Agrofert prodal, definitivně se ho zbavil. To řešení, které zvolil, prostě dostatečné není. Udělal to špatně. Říká, a možná záměrně.
20: Říká v dnešním presklubu na Frekvenci 1 poslanec hnutí STAN a místopředseda ústavně právního výboru Karel Dvořák. A já jen připomenu, že se ho i vy dnes můžete ptát na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
0: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinlich a host.
20: Pane poslanče, opozice znovu mluví o možnosti vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Jestli se nemýlím, tak tentokrát ten výkop udělali lidovci. Je potřeba k této schůzi sehnat 50 podpisů. Vy jako hnutí STAN, třeba právě i na základě rozhodnutí Evropské komise právě o možném střetu zájmu Andreje Babiše, přidáte své podpisy nebo už jste přidali?
21: Takhle, Andrej Babiš naši důvěru nemá. To si myslím, že je jasné, ale přesto to chci zdůraznit. Nikdy ani neměl.
20: Dobře, mluvíme o tom, o důvěře vládě.
21: Ano, ano, jistě. Teďka za mě bude podstatné to, jak se spolu dohodnou všechny opoziční strany, zda to je správný krok, speciální schůze a vyvolání toho hlasování o nedůvěře vládě. Za mě je podstatné, aby v tom opozice byla jednotná. V případě, že bude, tak do toho půjdeme rádi všichni společně. Já ale si třeba i myslím, že mnohem podstatnější by bylo to, aby ten jasný vzkaz Andreji Babiši a Babišovi a jeho vládě dali občané už těch volbách, které nás čekají, komunálních a senátních.
20: Já jenom připomenu, že hnutí Starostové a nezávislí mají v poslanecké sněmovně 22 podpisů, k té svolání mimořádné schůze je potřeba 50 podpisů a všechny opoziční kluby si dobře pamatuju, tuším, mají 92 podpisů v poslanecké sněmovně. Já vás poprosím, jestli si můžete vzít sluchátka, protože máme první telefonát do dnešního presklubu. Hezký podvečer, můžete se ptát pana poslance Dvořáka.
2: Luděk, dobrý večer, já vás zdravím.
20: Dobrý podvečer, Ludku.
2: Já mám takovou velice obecnou otázku, na kterou mě ještě nikdo nezodpověděl. V rámci víceméně poslanecké sněmovny a mandátu poslance a tak dále. Tak bych se chtěl zeptat, jaký je názor, co je víc, poslanecký slib anebo koaliční smlouva. Jestliže poslanec podepíše nějakou koaliční smlouvu, tak je zavázán nějakým hlasováním potom, pokud se domnívám, a porušuje svůj slib poslance. Tím, že třeba nesouhlasí s něčím, ale je vázán koaliční smlouvou. Takže by mě zajímalo, jak to vlastně právně či ústavně právně je. Děkuji. Naschle.
20: Děkujeme, Luďku, za váš dotaz. Připomenu, že právě Karel Dvořák je také místopředsedou ústavně právního výboru a původní profesí je advokát. Takže v podstatě voláte správně, pane poslanče.
21: Moc děkuji za tu otázku. Jsem rád, že se na to ptáte. Přemýšlíte nad tím, jak se poslanci o těch důležitých věcech rozhodují nebo jak by se rozhodovat měli. Každý poslanec vykonává svůj mandát osobně, nikdo za něj nerozhoduje a je vázán svým slibem, kdy slíbil věrnost ústavě a zákonům České republiky. Takže nějaká koaliční smlouva to určitě nepřebíjí. Záleží na svědomí každého poslance, jak bude v té které věci hlasovat a jestli mu stojí za to držet třeba nějakou dohodu, která jeho strana s jinými stranami učinila, nebo si chce zachovat svoje svědomí. Byli jsme něčeho takového opakovaně už v minulosti svědky. Tady možná je zajímavé, že jsme v jiné situaci, než jsme byli třeba v Československu za první republiky, kdy skutečně těmi hlasy disponovali, zjednodušeně řečeno, ty strany. Dneska je to vždycky na každém jednom poslanci a jeho svědomí.
20: Na druhou stranu řada z vás politiků říká, že politika je také umění kompromisu a tak dál. A mnohdy právě proto, aby se udržela u moci ta, která vládní koalice musí, nebo nemusí, ale řada poslanců a poslankyň ten svůj hlas trošku potlačí.
21: Já bych si přál, aby to nebylo nutné, nebo aby se to nedělo příliš často. Máte pravdu, že i nějaký kompromis je součástí politiky, musí být. Reprezentujeme zájmy různých občanů a různé zájmy v naší zemi legitimní. A potom ale vždycky je na každém poslanci, ať si to srovná se svým svědomím, jestli mu to za to stojí. Nikdo nenutí nikoho, aby byl poslancem.
20: Na druhou stranu, když se vrátím trošku do minulosti, kdy byly starostové u vlády, v té koaliční vlády Petra Fialy, tak například ODS a Hnutí ANO prohlasovali zrušení superhrubé mzdy. Lidovci například a také starostové s tímto vůbec nesouhlasili. Dost často o tom mluví dodnes, že v tom rozpočtu díky tomu nebo kvůli tomu chybí 122 miliard korun zatím. A přesto starostové zůstali u té vlády a tu koalici podrželi. Tak možná třeba i na tento případ posluchač Luděk narážel.
21: Tady vás musím trošku opravit. To hlasování o tom zrušení superhrubé mzdy bylo ještě v tom předminulém volebním období. To znamená v době, kdy ještě nebyla koaliční vláda Petra Fialy. A je to bohužel ale jeden z těch důvodů, proč se dneska potýkáme s tak vysokým schodkem veřejných financí. V tehdejších částce to bylo nějakých 120 miliard. V dnešních odhadech by to v tom rozpočtu mohlo dělat až třeba 200 miliard korun.
20: A máme další telefonát, tak rovnou půjdeme na něj. Hezký podvečer, můžete se ptát Karla Dvořáka.
1: Dobrý večer, Milan.
20: Dobrý večer, Milan.
1: Pane Dvořáku, já mám na vás jenom otázku. Myslíte si, že lze vyhrát volby tak, že prostě bude takhle slušný, nebarvitý? Já si myslím, jako, že pan Babiš a jeho celá vláda vlastně používá takový nebarvitý slova. Pan Babiš říká, jak krade, něco dělá špatně, čemu nerozumí. Není třeba si rozpout rukávy, jdu se zašpinit, to jenom spousta lidí slyší na takový ty barvitý řeči. Pan Babiš kradl a krade, ty lety může vlastně za první jeho vládní období, tému zdvojnásobil majetek, to jsou prostě jde prostě mohl prostě ukrát. Paní Šilerová, její focení s plávama, milion korun, to prostě stálo, to prostě ukradla. Je prostě potřeba si vyhrát volby, jazykem, kterým ty lidi prostě rozumějí. A bohužel ve volbách má stejnou váhu advokáta, stejně jako, promiňte mi, to celá hlupáka. A bohužel je to tak prostě ty slova, že my budeme slušní, to je jako hezky, ale tady on prostě nerozumějí, nechápou to.
20: Děkujeme moc, myslím, že rozumíme vašemu dotazu, pane poslanče, v rychlosti, protože čas nás tlačí.
21: Moc děkuji, já myslím, že i advokát může být hlupák, ale jsem moc rád, že na tím takhle přemýšlíte. Já myslím, že je důležité být srozumitelný. Přál bych si, aby naše politika byla srozumitelná a abychom vždycky uměli dát najevo, že umíme nejen kritizovat, ale i nabízet řešení. Asi jsou různé formy, jak se to dá říkat. Já mluvím tak, jak mi zobák narostl. je mi to přirozené. Myslím si, že kdybych mluvil jinak, tak nebudu potom autentický, ale myslím si, že v každé politické straně jsou různé osoby, které mají různé talenty a i to my chceme využívat.
20: Pojďme ještě rychle ke státnímu rozpočtu. Ten schodek na příští rok je plánovaný podle ministryně financí Aleny Schillerové na 389 miliard korun. Byť je tu ještě nějaký příslib nějakého koaličního jednání, jednání tripartity a tak dále. Motoristé chtějí údajně ještě na vládu, respektive premiéra a vicepremiérku Schillerovou trošku zatlačit, aby ten schodek šel níž. Je mi jasný, že vy budete říkat, že ten schodek je obrovský a tak dále, ale kde byste tedy vyškrtali nebo šetřili?
21: Ten schodek je opravdu strašidelný. Je to druhý největší schodek v dějinách Česka. První byl teda také za vlády Andreje Babiše.
20: To byl ten covidový.
21: Ano, to jsem rád, že to připomínáte, protože to byla mimořádná situace. Každopádně mě vlastně i na tom rozpočtu vadí to, co dostáváme. Já mám pocit, že to nevede k nějakému blahobytu v Česku. To, jak vláda ten rozpočet sestavila. A ptal jste se na to, co s ním. Za nás je určitě potřeba nejen škrtat, ale dívat se i na tu příjmovou stránku toho rozpočtu. Prostě my nechceme lhát lidem. Je potřeba být odpovědný hospodář a když nechceme škrtat ty veřejné služby, které v Česku chceme mít a máme je, zdravotnictví, školství, bezpečnost, tak prostě musíme zalepit mimo jiné tu díru potom zrušení superhrubé mzdy, o které jsme mluvili. Nevidím jiné řešení.
20: Děkuji moc. Já jen ještě dodám k předešlému dotazu, kdy posluchač se nechal slyšet, že premiér Babiš krade, tak já jenom musím říct, že žádný soud toto nevyřkl, tak jenom abychom byli korektní. Pane poslanče, díky moc za váš čas, díky moc, že jste přišel do Pressklubu na Frekvenci 1 a někdy příště naslyšenou. Ten čas hrozně utekl, omlouvám se.
21: Moc děkuju, moc díky za pozvání, hezký večer všem.
20: A od mikrofonu Frekvence 1 se loučí Jakub Vaněk.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
22: Slyšíš to, co to je?
23: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
22: Tak to je pecka.
23: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
22: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
23: Podmínky akce u obchodníka.
22: Breno. Podlaha dělá domov.
24: Frekvence 1.
25: To je to nejlepší z muziky.
24: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
25: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali

0: se tehdy hrála i tahle písnička. Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější,
1: než jsem si tě pamatoval. Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, středa 9. září, lehce před půl sedmou a po presklubu se vám zase hlásím do toho dnešního večera. Tak máme to s přáníkami, dneska možná jste si stejně jako já vzpomněli na to, že konečně bude aspoň o něco víc zalito a porostou houby, ale ty rostou. A to jsem byl svědkem o víkendu, takže to vypadá skvěle a pokud máte náhodou jako podobné nutkání, že zase vyrazíte, tak společně projedeme ty nejčerstvější zprávy, které se týkají případné prognózy. Za chvilku Laura Brennigan, tichá dohoda, teď Tom Greenen, startujeme do dnešního večera Dom Breakdown. Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

Apple právě dnes ukáže svůj první skládací telefon, což je samozřejmě událost, když jak pro koho, ale je pravda, že to bude sledovat půlka světa. Už tady vidím odpočítávání, takže start tohoto aktu nebo téhle velmi důležité konference bude za 24 minut úplně přesně. Bude to prý něco zcela výjimečného, tedy myslím ten skládací telefon, a prý to bude mít výjimečnou cenu, samozřejmě jako nahoru, myslím. Tak startuje se dnes v 19 hodin, výstup samozřejmě dáme. Já posílám Richarda Marxe, Natalie Imbruglia a teď takové

0: Right Here Waiting, a to byl Richard Marx, a tady je Frekvence 1. Také našlapnuto máme ke zprávám, které tady budou o 19. hodině. Zpráva, která se týká hub, je příznivá, pokud je to vaše oblíbená činnost takhle v září a v říjnu, tak myslím, že už se dočkáte, protože se začínají objevovat velmi příznivé zprávy. Houby aktuálně velmi dobře rostou v Česku, hlavně vlivem předchozích srážek a teplého počasí a ty přehánky, které tady máme třeba dnes, a menší ochlazení tomu samozřejmě přidají. Jak je to dnes ve středu, tak nejlepší růst hlásí lesy v Libereckém, Středočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Místy byste měli být úspěšní také na Šumavě, případně na Vysočině, a v lesích najdete zejména hřiby smrkové, dubové, bedly vysoké, klousky, holubinky, případně růžovky. Já sám jsem vyrazil o víkendu na hodinku, bylo to velmi úspěšné, zejména hřibkovář, a čekám na to, až se objeví mé oblíbené rysce. Tak pokud vyrážíte o víkendu, neměli byste být zklamáni a přeju vám hezké úlovky. Za chvíli Robbie Williams, taky Poetika, Půlnoc a nové zprávy už za pár minut.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak to, co to je? Prozraďte to.
3: No nemůžem.
5: Jo, to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Sweetbox, tady byl lehce před zprávami, dál Madonna. Letní malinovej syrup a Mirai.
1: Malinovej syrup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný dekor.
0: A po 19. si dáme i Queen.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
7: Já přeju hezký večer. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona. Výkupní ceny mléka se v Česku v meziročním porovnání snížily o více než 27%. A s menší kolonou ještě stále počítejte na Pražském okruhu. Hustý provoz panuje taky u Brna. Sněmovna dnes podvečer hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila tak koaliční novelu stavebního zákona, která především zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Senát ji zamítl v srpnu. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí z kritiků označili předlohu za paskvil. Nyní je dostane k podpisu prezident republiky. Olomoucký vrchní soud dnes pravomocně potvrdil výjimečný trest 27,5 roku Patriku Cigošovi za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Muž svou partnerku brutálně ubodal jen 3 týdny po podmínečném propuštění z věznice, kde si odpykával trest za podobný čin.
8: Muž si bude muset navíc odpykat ještě přibližně 5 let z předchozího trestu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádnou závažnost trestného činu. Od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci. Výjimečný trest je ukládán v sazbě 20 až 30 let. Žalobkyně původně žádala 28 let vězení. 36-letý muž původem z Karviné přiznal vinu. U soudu se však domáhal nižšího trestu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
7: Výkupní ceny mléka v Česku se v meziročním porovnání snížily o více než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků, daně zlevněním mléka a tlačí na ně další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na dnešní konferenci v Přibyslavi. Uvedl také, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu. A doplnil.
9: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
7: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 6,8% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí. V souladu se stanovami bude ještě pokračovat do 30. listopadu, uvedl svaz v tiskové zprávě. Potom ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, bývalý dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu.
6: Frekvence 1.
5: Počasí.
7: Po deštivé noci zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, teploty 16 až 21, na jihu až 23 stupňů Celsia a bude vát ráno místy slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Aktuálně nejvíc komplikací hlášeno stále z dálnice D1 před Brnem, a to ve směru od Prahy. Zdržíte se zhruba na 20 minut na 170. kilometru, kolona pokračuje dál až na 186. kilometr. Hustý provoz vás potom zbrzdí ještě na 196. kilometru. V opačném směru se jezdí bez větších komplikací. No a zdržíte se ještě stále i na pražském okruhu, a to asi 5 minut za sjezdem z D5 směrem k D1. A potom také ještě na dálnici D11 asi na 10 minut budete popojíždět v koloně na 37. kilometru ve směru na Prahu. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Hezký večer vám přeji, půl týdne ve středu na pokračování. Je to taky týden co týden s Petrem Jablonským, tak máme ho tady za chvilku. To nejlepší z jeho nedělního lifeu přidám, hlavně hudební události 9. září. Už se mi to tady hezky řadí, no a za chvíli i náš ranní host. Tak si to nechte líbit všechno. Za kolečko jsou Base, Madonna, Sorry a teď úžasná Miley Cyrus a End of the World.

0: Sign, to byly Ace of Base. O víkendu opět můžete volat Petrovi Jablonskému do jeho nedělního lifeu. Jak známo, můžete si popovídat s desítkami známých slavných osobností. A pokud jste toužili v neděli po 13. hodině?
1: Tady Petr Jablonský, nedělní live, kdo je na druhé straně?
2: Tady je Václav.
1: Já vás zdravím, Václave. S kým byste si rád promluvil?
2: Děkuji a já vás zdravím. A já bych prosil, kdyby mohl odpovědět bývalý předseda vlády, pan Fiala.
3: Ano, jistě, já vás také srdečně zdravím. Já jsem připraven odpovědět na veškeré otázky.
2: Ano, ano, dobře, tak děkuji. Mimochodem, tak za té vaší vlády, pane Fiala, jste objednali ministerstvo obrany v čele s ministryní paní Černochovou, to byla prostě ministryně na baterky, ale hlavně mě tíží problém. Objednali jste vaše vláda stíhačky F-35, termínem dodání roce 2035.
3: Ano.
2: Ale podle všech informací nás Rusko má napadnout už v roce 2029.
3: No vidíte
2: to. No ale k čemu nám ty stíhačky v roce 2035 budou, tak se ptám, jestli je dohodnuto s panem Putinem, potažmo s Ruskem, že to napadení odloží až do toho roku 2035. Jestli ano. Na toto byste mohl odpovědět.
3: Já vám naprosto rozumím, je to dobrá otázka, ale my momentálně bohužel nejsme u té vlády. Kdybychom tam byli, tak bychom tu situaci řešili. A my známe ten problém. Ten problém je v tom, že se stíhačky nestíhají. A důležité je pojmenovat si ten problém. Stíhačky nestíhají. Ano. Je to jednoduché. A teď samozřejmě, co bych udělal já, kdybych byl v té vládě, kdybyste mi dali těch 4-5 let, nehledě, že byste už dávno měli platy jako v Německu. Ale tím, ano. Že by se, jak si to všechno vylepšilo, ta ekonomická situace, Bůh ví, co by se všechno stalo, ale já osobně naprosto přesně vím, co bych dělal. Já bych místo stíhaček vyslal signály. Takže prostě vysílám jasné signály, nejdřív mě zvolte a pak si stěžujte.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

Ivany Doll, to byly Queen a Freddie Mercury na frekvenci 1, sázka na jistotu teď před 7:30. Ani dnes to nebude bez vzpomínek. 9. září 1956 je to den, na který si mnozí pamatují a je to jeden z těch základních momentů rock'n'rollu a pop music, protože Elvis Presley přesně před 70 lety poprvé vystoupil v legendární Ed Sullivan Show a sledovalo ho tehdy rekordních 60 milionů diváků, což bylo neuvěřitelné číslo, jinak 85% všech tehdejších majitelů televizorů ve Spojených státech. No a Elvis to rozjel po svém. A všichni z toho byli vedle. No a kvůli jeho tehdy pohoršujícím pohybům pánví, vzpomínáte na to, to on měl dokonale, kamera směla snímat pouze od pasu nahoru. A tímto okamžikem myslím, že se stal definitivním králem. Památné televizní vystoupení Elvisa Presleyho v Ed Sullivan Show, což byla svého času velmi sledovaná hudební show v 50. letech ve Spojených státech. Tak mnoho výročí pro vás ještě mám za chvilku. Každopádně náš ranní host z muziky Redneck Strain nebo Miles Smith a Niall Horan dohromady Drive Safe.

0: Redneck s námi na frekvenci. Na hezký večer vám přeji ve středu, i když je to trochu dyštivé, ještě dál bude, ale zítra po ránu už by to mělo být polo jasné. Jasno jsme měli v dnešním ránu. Dorazila Kateřina Marie Fialová. My jsme zmiňovali film Dokonalý den a taky jsme se tázali, jestli měla při natáčení Dokonalého dne dvojnici na ty lehtivé scény, anebo ne, nebo to dala.
1: Já jsem šla do toho sama.
2: Jo.
1: Tak jak zase na druhou stranu, já si to chci aspoň takhle jako užít. Hmm. Já to nepotřebuju, jak zatím teda všechno drží. A vlastně jediný, kdy jsme měli koučku intimní, tak bylo ve chvíli, kdy jsme plavali v rybníce, že jsem se tam vlastně jako slíkala, abych ho lákala do vodičky, pojď se se mnou vykoupat. A od té doby jsem byla rozhodnutá, že už to neudělám.
0: Hmm.

0: mají intimní kouče.
1: Je to vlastně převzatý z té Ameriky, aby nevznikly žádný problémy, které teď vlastně vznikají z těch pozdějších let, co bylo, tak najednou se vytahují takový ďáblíci. A tak teď to, aby to bylo opravdu bezpečný, tak jsou tam takhle tyhle ty.
0: Aby bylo vidět, co jako má být vidět, nebylo vidět, co nemá být vidět.
1: No jasně,
0: jo?
1: Nebo taky prostě se tam žena slíkne a já fakt očekávala od toho štábu, což se mi potvrdilo, že to je bezvadná, to byla bezvadná parta, já jsem to brala jako tábor totální. A to byli takový gentlemani, že vždycky cokoliv, tak oni se otočili, čekali, že ani jim to nikdo nemusel říct.

0: Hvězda, i to byly Cutting Crew a před 20. na frekvenci je tam dál i W, please don't go. Dáme si Luci Ameriku. A first time to bude Damiano David.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht.
6: Já vám přeju hezký večer. Sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Hasiči dnes ukončili zásah u schořelého supermarketu Lidl v Kladně. A s menší komplikací ještě počítejte na dálnici D1. Sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů a jedno sloučené řízení zakončené jediným razítkem. Koalice ANO, SPD a motoristů si od změn slibuje rychlejší a jednodušší povolování staveb. Opozice naopak tvrdí, že zákon nahrává developerům a může způsobit kolaps stavebních řízení. Pro novelu hlasovalo 104 poslanců, proti bylo 53. Teď k podpisu dostane prezident. Kvůli návrhu státního rozpočtu chtějí lidovci svolat mimořádnou schůzi sněmovny a vyvolat hlasování o důvěře vládě. Koalice podle nich postupuje v rozporu s vlastním programovým prohlášením. Aby ale návrh uspěl, musí podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka postupovat opozice jednotně. V presklubu Frekvence 1 doplnil.
7: Za mě je podstatné, aby v tom opozice byla jednotná. V případě, že bude, tak do toho půjdeme rádi všichni společně. Já ale si třeba i myslím, že mnohem podstatnější by bylo to, aby ten jasný vzkaz Andreji Babišovi a jeho vládě dali občané už v těch volbách, které nás čekají, komunálních a senátních.
6: Celý pořad najdete už nyní na webu frekvence1.cz. Hasiči dnes ukončili zásah u schořelého supermarketu Lidl v Kladně. Místo převzal majitel. Likvidaci požáru, který způsobil zkrat, vyhlásili včera večer. Potvrdil Frekvenci 1 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
8: My jsme včera kolem 8 hodiny večerní vyhlásili likvidaci požáru. Místo jsme předali majiteli s dohlídkou po dobu 48 hodin a byla stanovená příčina požáru zkrat na elektroinstalaci v podstřešním prostoru.
6: Hasiči také upřesnili škodu způsobenou úterním požárem kladenského supermarketu na 170 milionů korun. Dřívější odhady mluvily o 120 milionech. Se stejnými cíly a minimálními změnami v kádru vstupuje do nové sezóny Třinecký hokejový klub. Oceláři chtějí také pokračovat v atraktivním herním stylu, se kterým získali v posledním ročníku stříbro. Kádr ocelářů se od finále příliš nezměnil. Přivedli reprezentačního obránce Filipa Pirochtu a ze Švýcarska se vrátil útočník Daniel Voženílek, jeden ze strojců třineckého titulu v roce 24. Klub ještě získal obránce Davida Aubrechta i Matěje Prčíka a útočníka Petra Chlána.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Po propršené noci nás zítra čeká oblačný den, bude oblačno, místy polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou zítra slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na jihu Moravě může být ale ve čtvrtek klidně i 23.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 počítejte s nehodou, která se stala při cestě z Prahy ve směru na Brno na 170. až 176. kilometru. Je aktuálně kolona, zdržíte se v ní zhruba desítky minut. Aktuálně jsou tam dokonce dvě dopravní nehody, jak se dívám, na 170. i na 176. kilometru. V obou dvou případech se jedná o nehodu dvou aut, v jednom případě ale osobních, v druhém případě nákladních aut. Komplikace proto potrvají asi o něco déle. Tak šťastnou cestu, ideálně jsme Milanem Bílkem a Frekvencí 1.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Je to tak, ať vám to jede po 20. spolu s námi, no a hlavně úspěšnou jízdu taky zítra po ránu v posledním slově, kdy pro vás máme docela hezký jackpot. Hádáme poslední slovo Bořka Slezáčka, tak více už za chvíli, kolik pro vás máme na to 10. zářijové ráno, teď Pink a Melio.

Love You So, to důležité zaznělo. W a Please Don't Go, velký hit od Casey and the Sunshine Band. Tohle vždycky bude na tanečních parketech fungovat. Tak zítra po ránu pro vás máme ve středu krásné peníze. Takže kdyby náhodou, tak vám nabízíme, jak tady vidím, už dokonce více jak 13 000 korun. Tak kdyby náhodou, tak zítra nám volejte do posledního slova. Máme to pro vás nachystané. Hádáme poslední slovo Božka Slezáčka. A když to dáte, když to uhodnete, budete mít ten nádherný jackpot, který je tady pro vás vyskládan a připraven. Tak za pár hodin další zářijové ráno. Teď Gracie Abrams.

Na frekvenci jedna kultovní Lucie, Amerika s námi před půl devátou, tak hodně čerstvé muziky vám taky vezu, sice rok 2025, ale to můžeme považovat za ještě hodně nové first time, si dáme, to je solo italského zpěváka Damiana Davida, což byl frontman skupiny Maneskin, takže vyšlo v roce 2025 a je tady teď jedna velká osobní zpověď o tom, jaké to je zažít poprvé v životě skutečnou a čistou lásku. Takže jaké je to first time? Tady je Damiano David.

0: Sleep and Satellite, jediný velký hit Esmin Archer na frekvenci 1, lekce po půl deváté, jak u vás. Stále prší, tak zítra po ránu už by to mělo být jiné. Každopádně dešť by nám měl ustávat během těch dnešních nočních hodin a večerních, které jsou před námi. Tak v nich taky DJ Bobo Peha nebo Shawn Mendes, Señorita. A už teď suchá neka kolečko nachystáno všechno pro vás, takže téma leváci.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Prosím vás, když se někdo narodí jako levák, proč ho ve škole pořád ještě někdo učí psát pravou rukou? Levák přece nemůže za to, že mu rodiče vyrobili ruce obráceně. Monika 34 Zín, to se mi stalo.
3: Já taky.
2: Mám vlastně do dneška jsem byl pak dysgrafik, mám křečovitý psaní pravou, všechno, co jsem začal dělat později, dělám levou. A samozřejmě pozná se to tak, já nechci prostě tady zabíhat do nějakých fekálí, ale každý ví, jak se pozná
3: ruka.
2: Jak se pozná ruka, no, je to podle toho, že když jdu na záchod, tak kterou rukou,
3: ano.
2: Stačí se vlastně podívat na tom záchodě, jak prostě to dítě dělá, poznám to, kterou má, a tou rukou bych vychovával prostě ho všechno dělat, no.
3: A taky si všimně, že oni vycházejí z toho, že ten papír je častokrát přidělený na té jedné straně.
2: V roli, myslíš?
3: V roli, je, no, role.
2: Aha, no, ale já to ono má na pravý, a přitom jsem levák a musím prostě přehmatat. Přes ruku to mám.
3: Přes, na backend, jakoby.
2: Na backend, takže přehmátnu, je to teda, musím vlastně vytočit ten truk.
3: Ano, mám to stejný, no, jako, a je to i zdržení vlastně, jakoby.
2: No jasně, tak to musíš po ruce, no. Takže nepřeučovat.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
4: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
4: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: později stal několikrát premiérem, také zaslala výhrušku. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který si připsal gól a 5 asistencí a podílel se tak na všech brankách ocelářů. Ti do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech. Vítkovice pak o den později přivítají naopak Kladno.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se ojediněle můžou objevit slabé přehánky. Teploty postupně vystoupají na 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy teploměr ale může místy ukazovat až 23 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Na většině silnic a dálnici už provoz bez větších komplikací ještě stále, ale zpozorněte na dálnici D1 při cestě z Prahy na Brno. Na 170. a na 176. kilometru se dnes kolem 8. hodiny večerní staly 2 dopravní nehody. Aktuálně se ještě stále místa uklízí, proto buďte při průjezdu tímto místem opatrný a počítejte také s nějakým mírným zdržením. Tolik zprávy a také informace ze silnic, teď už pokračuje večerní vysílání s Milanem Bílkem.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Hezký večer, po 21. hodině, tak velké hlavy byly dneska zase skvěle naladěné, dáme si to a vyrazíme do času po 17. hodině. No mám pro vás taky výsledky té ostře sledované tiskovky, která se týkala nových iPhoneů, sledoval to dneska kdekdo, takže výstup už za chvilku. Teď pro vás David Getasi a Beautiful People.
1: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

17 minut po 21. hodině, tak hlavní podzimní Apple event s názvem Surprise and Shine skončil před pár minutami. No a sledoval to kdekdo a přinesl, myslím, historické změny, a to jak v produktech, tak vlastně v tom samotném vedení společnosti. Pokud jste fandové Apple, tak jenom připomínám, že celou prezentaci poprvé odmoderoval nový generální ředitel John Ternes. No, Apple oficiálně představil, což si myslím, že byla hlavní hvězda, svůj historicky první skládací chytrý telefon, který dostal finální název. Ono se spekulovalo o mnohem, ale je to iPhone Duo, kdyby náhodou. No a ještě připomenu, že to je vlastně historicky první skládací telefon, vlastně s ohebným displejem bez viditelného pantu a s podporou Apple Pencil. Levné to nebude. Pak byly zmiňovány telefony iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, tedy klasické vlajkové lodě, dále hodiny a sluchátka, nebo hodinky, to znamená Apple Watch Series 12 a nová sluchátka AirPods 5. No a základní iPhony, tedy, to znamená ty levné, nebyly představeny, očekávají se až na jaře příštího roku. No a zítra, myslím, že se v různých rubrikách a v různých komentech a v různých stories a reels nebude mluvit o něčem jiném, než o tom hodnocení toho, co bylo představeno právě dnes. Už za malou chvíli Glenn Medeiros, my si dál plujeme v dnešním večeru Unique to Do What You Please, a teď Jelen a za tebou.

0: Na tou svou jedinou se tady rozplýval Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, Guns N' Roses, a my si dáme další pomalou Don't Cry, anebo Martin Garrix a Ed Sheeran, tak to už za chvilku, jejich společná Repeated. No a Marta Jandová dorazila mezi 10. a 11. Tak jak?
1: Tak, co o tom babí letu víte, proč se mu tak říká? Tak Karel Jaromír Erben, ten vysvětloval, že to pojmenování toho chladnějšího počasí, teda to teplo, který v tom dubu v tom, jako už má na mále. Takže to je prostě, jako ho má ta stará bába. Tak to řekl Karel Jaromír Erben, prosím vás, ne já. Jakože už jako je to jako poslední signál toho života, jo. Ale mně se víc líbí, že je to prej odvozovaný z názvu souhvězdí Plejády. A těm se taky říká kuřátka, jsou takový jako malinký tečičky, hrozně spoustu, jako blízko u sebe. Ale lidově se jim taky říkalo těm kuřátkům baby, jo. Protože tady ten čas, prostě tady ty hvězdy panujou, tak proto se jim prej říká babí léto. My jsme taky mohli mít jako kuřátkový léto, že jo. Tak jsem slyšela to jiný vysvětlení, že to pojmenování babího léta je právě o těch poletujících pavučin, které připomínají šedé babské vlasy. Ale a proto babí léto se používá i velká řada dalších pojmenování, jo. Tak třeba se říká léto svatého Václava. Jo, tomu taky tak říkají. Ve Francii to nazývají létem svatého Martina. V Anglii se babímu létu říká léto svatého Lukáše. No a v Americe nebo v Kanadě, tam to je prostě indiánský léto. Byly Indian Summer. Takže jsme o něco chytřejší. Víme pár nových informací. Každopádně je to prostě hezký roční období, kde už je jako víc chlad. Ale vypadá to, že ten chlad tady u nás ještě moc nebude, protože se tady ty vyšší teploty mají u nás držet vlastně až do října. Jako jo. Tak uvidíme, jak to bude. Držme si palce, hlavně ať máme rozvody.

0: Don't Cry a to byly Guns N' Roses, 11 minut po půl desáté. Tak za okamžik Michael Jackson, Michael Cimbello si dá velký hit Miniak a my si dáme právě teď velké hlavy. Dnes po 17. Ano, připomněli velmi správně, že dnes je Den horníků.
1: Od nafukovacích pan k horníkům, takhle velké hlavy mění témata.
2: Mají dneska svůj den.
3: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Zdař Bůh.
4: Slovensky sa horník povie ako?
5: Murár
4: je Bababa.
5: Baník.
4: Baník.
1: A tam není
4: druhé slovo,
1: ne. Ne.
4: Tam je to baník.
2: Plzeň.
4: Tak.
5: Já nic.
1: Čestně vedle.
4: Někdy dávno, dávno, pradávno si baníci brali do podzemia klietky s kanárikmi. Prečo?
1: Tak to samozřejmě kvůli, všichni.
5: Kvůli unikajícímu
2: vlhkmenu. Přesně, no. Na láskám, protože když si lehnul, tak věděl, lehnul? Že musí odejít. No ten kanárek.
1: Když horníkovi cípnul kanárek, musel honem utíkat na povrch.
2: Je to tak, nemusel že ho rovnou chcípnout.
5: Ale byli i takový baníci.
2: Když se rozkašlal.
5: Některý horníci, ale většinou baníci byli takový, že se místo kanárka brali kanálky.
1: Promiňte, já bych se zasmál, ale já jsem to nepochopil.
5: No to je přesmička. Já mám 9 kanálů a nejdou mi do pálu.
2: Ty to neznáš?

0: Teď už jo.
1: Jdem.
0: Mohli.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
1: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak, ale už, co to je? Proznáte to?
1: No nemůžem.
5: Ale to pošuškejte do telefonu.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Alena Schillerová odmítla senátní úpravy EET. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. A teploty ve čtvrtek budou kolem 20 stupňů Celsia, na horách místy může zapršet. A od mikrofonu vás zdraví Ondřej Albrecht. Senátní úpravy navrhovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Evidence by tak nenaplnila svůj účel v podobě omezování šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí nebo ochrany poctivých podnikatelů, řekla Schillerová ve sněmovně v úvodu dnešního opětovného schvalování vládní předlohy. Koaliční většina s největší pravděpodobností prosadí původní znění návrhu zákona. Kvůli návrhu státního rozpočtu chtějí lidovci svolat mimořádnou schůzi sněmovny a vyvolat hlasování o důvěře vládě. Koalice podle nich postupuje v rozporu s vlastním programovým prohlášením. Aby ale návrh uspěl, musí podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka postupovat opozice jednotně, jak sám řekl v našem presklubu.
2: Za mě je podstatné, aby v tom opozice byla jednotná. V případě, že bude, tak do toho půjdeme rádi všichni společně. Já ale si třeba i myslím, že mnohem podstatnější by bylo to, aby ten jasný vzkaz Andreji Babiši a Babišovi a jeho vládě dali občané už v těch volbách, které nás čekají, komunálních a senátních.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. Vzkázal to izraelský ministr obrany syrskému prezidentovi. Tel Aviv, obsazenou oblast, která mimo jiné zahrnuje dřívější demilitarizovanou zónu pod dohledem OSN, označuje za takzvanou bezpečnostní zónu. Ta má zajistit bezpečí obyvatel severního Izraele. Se stejnými cíly a minimálními změnami v kádru vstupuje do nové sezony Třinecký hokejový klub. Oceláři chtějí také pokračovat v atraktivním herním stylu, se kterým získali v posledním ročníku stříbro. Kádr ocelářů se také moc nezměnil. Přivedli reprezentačního obránce Filipa Pirochtu a ze Švýcarska se vrátil útočník Daniel Voženílek, jeden ze strojců třineckého titulu v roce 2024.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví také slabé přehánky. Teploty budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy to ale místy může být až 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
3: Hezký večer, i poté 22. tak ještě něco ukrojíme z 9. září určitě, necelé 2 hodiny a samozřejmě v rámci výročí bych tady ještě něco měl. Velmi významný okamžik v rámci pop music, no a teď Holly Humberstone, Tu Love Somebody.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

in wherever you will go. Na frekvenci je ta hezký večer, vám přejeme ve středu 9. září. Musím říct, že bylo velmi zajímavým dnem v historii pop music. Jinak je to rovných 55 let. Ve Spojených státech vyšlo druhé solové album Johna Lennona s názvem Imagine. A ta stejnojmenná titulní skladba se stala, myslím, jednou ze nejvýznamnějších písní 20. století. Známe ji úplně všichni a myslím, že kdo z nás se při ní tak jako zasnil a poslouchal třeba tohle. Imagine a John Lennon. Když tady vidíme rok 1965, Rolling Stones poprvé taky dobili vrchol britské hitparády se svým už dnes nesmrtelným hitem I Can Get No Satisfaction, jeden z nejslavnějších hitů téhle kapely. No a do třetice, a to už jsme zase v roce 2011, svět se seznámil, nebo aspoň Anglie, s tím, kdo je Číren vydal v Británii své první album, které obsahovalo ty velké hity jako A-Team, Lego House, a Seda Sheerana udělalo globální popovou hvězdu. Tak my budeme vzpomínat i díky následujícím hitům Budou Berlin, Savage Garden a Jaded, to je Miley Cyrus.

0: My Bad Away, to byly Berlin z filmu Top Gun před půl jedenáctou. Tak Kateřina Marie Fialová, tedy česká herečka, nám dělala skvělou společnost právě dnes po ránu. A my jsme se vrátili i k jedné zajímavé soutěži, tak šla by znovu do tvoje tvář, má známý hlas?
1: Šla, jo. To se strašně bavilo, to bylo úplně skvělý. Jako, jak jsem mluvila o té dřině na tom Jirkovi, tak tohle to vlastně bylo bledě modrým, protože tam člověk neměl čas vymýšlet kraviny, já jsem chtěla být prostá. Takže vlastně ta naprostá disciplína toho, že když tomu nevěnuju ten čas, tak jsem prostě v hajzlu. Tak a potom jste, protože Pepe Matajský nám vlastně zakazoval, režisér, abychom to zastavovali, protože ono to nebylo živě, to jako snad diváci doufám pochopí, že tam nebylo takhle na růžku živě, že to bylo sestříhaný, ale v podstatě my jsme měli nakázaný, že ty čísla nesmí, když se něco podělá, jedeme dál. Děláme jako, že se nic neděje. Jednou se to, mně se to teda nestalo, kolegovi se to stalo, že to opravdu musel zastavit, ale kvůli zvuku. No a potom vlastně jsem věděla, proč se to není dobrý vlastně zastavovat, protože člověk vlastně znervózní ještě víc. Ale abych jako vrátila se zpátky k tomu, proč bych se do toho vrátila, no kvůli tomu, že to je neuvěřitelná vlastně, jak bych to řekla, já mám ráda tyhle ty náročné věci, mě to někam posouvá. Já se ráda vybičuju k tomu nejlepšímu a vlastně to jako vyhledávám. Výzvy, ano, sebemrskač.

Another Day, tahle píseň mě i vám určitě připomíná Vánoce, ono je to bráno jako vánoční hit. A Vánoce možná proto, že tahle píseň taky svého času zvítězila té vánoční britské hitparádě a ty zvony to jenom umocňují. Máme 10 minut po půl jedenácté, tady je frekvence jedna, úplně jiné to dnes bylo s počasím, protože Evropu zasáhla v posledních dnech další neobvykle intenzivní zářijová vlna veder a třeba včera se mimořádně vysoké teploty přesunuly do jižní a střední Evropy a taky do oblasti Alp, kde se místy dostávaly nad 35 stupňů Celsia. Na řadě míst padaly denní a místy měsíční teplotní rekordy, ale to je víceméně minulost. Před námi jsou docela příjemné teploty, jak se koukám. No a hlavně víkend, který je před námi a který se blíží, tak by měly být teploty takové akorátní, se kterými všichni budeme spokojeni, něco kolem 23 stupňů Celsia, půl jasno. Tak, ať se nám to nezmění. Za chvilku nové zprávy a před nimi třeba UB40 anebo teď Go a save my life.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna hlasy vládní většiny schválila novelu stavebního zákona. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a teploty ve čtvrtek půjdou místy až ke 23 stupňům Celsia, pršet bude spíše na horách. A u zpráv od mikrofonu Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Kritika z opozičních lavic dál míří na koaliční novelu stavebního zákona. Sněmovna večer hlasy vládní většiny přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček z klubu STAN tvrdí, že jde o promarněnou příležitost, která se dotýká všech.
2: Podle mého názoru můžeme hovořit opravdu o ohromné nenaplněné příležitosti pro modernizaci českého stavebnictví a ten tisk bohužel neřeší ty reálné problémy. Prostě pod tlakem pražských developerů tu máme něco, čemu nikdo nerozumí a je v tom ohromný zmatek. A ani sami vládní představitelé se netají tím, že si to ti developeři napsali sami v mnoha ohledech.
1: Novela hlavně zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Kritici tvrdí, že nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Předlohu teď dostane k podpisu ještě také prezident republiky. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený vítá, že ministerstvo životního prostředí chystá sanaci celého kontaminovaného prostoru v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Serveru iRozhlas.cz řekl, že po objevení sudů v jednom z bunkrů v roce 2020 park situaci do roku 2023 řešil a sanační společnost Dekonta na možnost dalších podobných míst upozornila. Jejich průzkum a sanace ale komplikovaly hlavně vysoké náklady. Na středomořském pobřeží, které je oblíbené mezi turisty, turecká policie zadržela Brita za poplivání vlajky. Uvedla to agentura AFP s odkazem na tisk. Muž byl obžalován podle tureckého trestního zákoníku, který počítá s trestem až 3 let odnětí svobody za zneuctění nebo poškození tureckých státních symbolů. Britské velvyslanectví zatím záležitost nekomentovalo. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který si připsal gól a 5 asistencí a podílel se tak na všech brankách ocelářů. Ti do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech. Vítkovice o den později přivítají Kladno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy místy může být až stupňů 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
3: Hezký večer vám přeji do toho deštivého večera, který tady máme, nebo také noci. Z 9. září nám zbývá necelých 60 minut a já vám posílám samé jistoty. Depeche Mode, Adele, nebo teď Anaka. Vždycky se budeme znát.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Enjoy the Silence, to byly Depeche Mode, co se bude zítra hodně komentovat. Český statistický úřad zveřejní inflaci za srpen. Tak počkáme si na čísla, na cifry, na procenta a určitě se to promítne i do našich zpráv tady na F1. Za malou chvíli Jennifer Lopez, David Guetta, taky Vanessa Williams a teď báseň a činasky.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Save Me Tonight, to byla Jennifer Lopez a David Guetta spolu o půl do 12 na frekvenci 1. Tak rádi byste další zamilované songy, jejich tady nespočet. Za chvilku Stevie P a Because I Love You. A teď Living to Love You a Sarah Connor.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Alena Schillerová odmítla senátní úpravy EET. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. A teploty ve čtvrtek budou kolem 20 stupňů Celsia, na horách místy může zapršet. A od mikrofonu vás zdraví Ondřej Albrecht. Senátní úpravy navrhovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Evidence by tak nenaplnila svůj účel v podobě omezování šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí nebo ochrany poctivých podnikatelů, řekla Schillerová ve sněmovně v úvodu dnešního opětovného schvalování vládní předlohy. Koaliční většina s největší pravděpodobností prosadí původní znění návrhu zákona. Kvůli návrhu státního rozpočtu chtějí lidovci svolat mimořádnou schůzi sněmovny a vyvolat hlasování o důvěře vládě. Koalice podle nich postupuje v rozporu s vlastním programovým prohlášením. Aby ale návrh uspěl, musí podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka postupovat opozice jednotně, jak sám řekl v našem presklubu.
2: Za mě je podstatné, aby v tom opozice byla jednotná. V případě, že bude, tak do toho půjdeme rádi všichni společně. Já ale si třeba i myslím, že mnohem podstatnější by bylo to, aby ten jasný vzkaz Andreji Babiši a Babišovi a jeho vládě dali občané už v těch volbách, které nás čekají, komunálních a senátních.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. Vzkázal to izraelský ministr obrany syrskému prezidentovi. Tel Aviv, obsazenou oblast, která mimo jiné zahrnuje dřívější demilitarizovanou zónu pod dohledem OSN, označuje za takzvanou bezpečnostní zónu. Ta má zajistit bezpečí obyvatel severního Izraele. Se stejnými cíly a minimálními změnami v kádru vstupuje do nové sezony Třinecký hokejový klub. Oceláři chtějí také pokračovat v atraktivním herním stylu, se kterým získali v posledním ročníku stříbro. Kádr ocelářů se také moc nezměnil. Přivedli reprezentačního obránce Filipa Pirochtu a ze Švýcarska se vrátil útočník Daniel Voženílek, jeden ze strojců třineckého titulu v roce 2024.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví také slabé přehánky. Teploty budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy to ale místy může být až 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: To zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence jedna zprávy.
1: Sněmovna hlasy vládní většiny schválila novelu stavebního zákona. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a teploty ve čtvrtek půjdou místy až ke 23 stupňům Celsia, pršet bude spíše na horách. A u zpráv od mikrofonu Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Kritika z opozičních hlavic dál míří na koaliční novelu stavebního zákona. Sněmovna večer hlasy vládní většiny přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček z klubu STAN tvrdí, že jde o promarněnou příležitost, která se dotýká všech.
2: Podle mého názoru můžeme hovořit opravdu o ohromné nenaplněné příležitosti pro modernizaci českého stavebnictví a ten tisk bohužel neřeší ty reálné problémy. Prostě pod tlakem pražských developerů tu máme něco, čemu nikdo nerozumí a je v tom ohromný zmatek. A ani sami vládní představitelé se netají tím, že si to ti developeři napsali sami v mnoha ohledech.
1: Novela hlavně zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Kritici tvrdí, že nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Předlohu teď dostane k podpisu ještě také prezident republiky. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený vítá, že ministerstvo životního prostředí chystá sanaci celého kontaminovaného prostoru v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Serveru irozhlas.cz řekl, že po objevení sudů v jednom z bunkrů v roce 2020 park situaci do roku 2023 řešil a sanační společnost Dekonta na možnost dalších podobných míst upozornila. Jejich průzkum a sanace ale komplikovaly hlavně vysoké náklady. Na středomořském pobřeží, které je oblíbené mezi turisty, turecká policie zadržela Brita za poplivání vlajky. Uvedla to agentura AFP s odkazem na tisk. Muž byl obžalován podle tureckého trestního zákoníku, který počítá s trestem až 3 let odnětí svobody za zneuctění nebo poškození tureckých státních symbolů. Britské velvyslanectví zatím záležitost nekomentovalo. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který si připsal gól a 5 asistencí a podílel se tak na všech brankách ocelářů. Ti do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech. Vítkovice o den později přivítají Kladno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy místy může být až stupňů 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.